0: Noční Jukebox.
1: Posloucháte Noční Jukeboxy na Radio Kiss. Já tady mám už dalšího posluchače, kterému se podařilo dovolat sem ke mně do studia na telefonní číslo 210 323 323. No a tím posluchačem je Míra. Míro, slyšíme se, ahoj.
2: Ahoj.
1: Čau. Prosím tě, tak my jsme tady s tebou probírali mimo éter ještě, že jsi doporučoval nějakou parádní písničku do Kiss parády. Můžeš to teďka jenom ještě jednou říct všem posluchačům Radia Kiss, třeba si to potom někdy můžou naladit i sami, protože já jsem ji bohužel u sebe v playlistu zatím nenašel. Co to bylo za písničku?
2: Je to úplně super hit a je to od DJ Ilhama. Digidi digidi hej,
1: čověče, no. Mě to něco hrozně jako říká, já mám pocit, že to třeba někde tady je jako uchovaný v archivech někde, protože oni tady, kluci DJové, občas vytáhnou něco ze šuplíku, ale já do toho úplně nemám přístup, ale já se podívám na YouTube a třeba ji tam najdu. Nicméně, my jsme pak s tebou vybrali jinou písničku, kterou nahradíme teďka tuhle pro ten okamžik, a to je Pulse Driver a Kambodža. Komu ji pošleme?
2: Pošleme ji všem, co ještě řídí. A už se taky těší domů, jako já.
1: Dobře.
2: A samozřejmě všichni ostatní, co poslouchají Radio Kiss.
1: Jasný, no tak jo. Ty už jedeš domů, nebo máš až směnu až do noci?
2: Už to mám jenom kousek.
1: Už máš jenom kousek, no tak vidíš. Tak to ti závidím, kamaráde, čověče. Dneska by bylo fajn se prospat. ale na druhou stranu zase na to tady hezky hraje, takže věřím, že vy, co máte teďka ještě nočku, ty teda už ne, ty už se můžeš těšit domů, ale ostatní, tak jim třeba tady tou písničkou zpříjemníme den, respektive noc, tak a to je přesný. Dobrý, tak jo, Míro, hele, děkuju ti moc, komu ještě posíláme, řekni.
2: To bude asi všechno.
1: To bude všechno, jo, takhle jak jsi to řekl těm, co jedou a to. Dobrý, tak já ti děkuju za zavolání, já jdu čekovat tu písničku, jak jsi mi říkal, a třeba ji najdu a potom ji pustím ještě později.

0: Posloucháte Radio Kiss? Noční jukeboxy s Alexem a já tady mám další jukebox, tentokrát od Kóti. Tak co budeme Kóťovi hrát?
1: Ahoj Alexi, zahrál by si prosím tě techno hit pro naši noční letku, pro Romana Taxi Olomouc, pro Bábinu, dětka, Šerka, Šneka, kamionia Kendu, kamionečku Peťuli, pro kolegu Pítrse, Václava, Míru, Pepína, Radka a Dana, pro Davida Zavlíčku a Brodu, pro tebe do studia a pro všechny kysáky, co právě poslouchají. Mějte se krásně, krásnou noc a čau Kóťa.
0: Samozřejmě, že zdravíme noční letku. Vím, že nás posloucháte, vždycky nás posloucháte a já jsem za to velmi rád, protože vím, že jste tady se mnou, hezky komunikujete a máte i krásný jako hudební taste. Mě se zmixovaly všechny jazyky v hlavě a nemohl jsem to správně vyskloňovat. Takže taste, nebyli vkus. A myslím si, že Kóťa to hezky potvrzuje, protože techno heat, I wanna be a hippie, tyjo, to je luxusní záležitost, která se nepodobá vůbec ničemu. A já, když jsem byl malý kluk, tak rodiče, jsme byli spolu nějak na Matějský, tak, na Matějský pouti a dělali jsme takovej videoklip, protože táta měl půjčenou kameru a sestříhali jsme takovej jako krásný videoklip, jak jsme jezdili po všech těch atrakcích a přesně jsme na to dali podkres písničku I Wanna Be a Hippie, takže já na to mám krásný vzpomínky, tak věřím, že i vám ta písnička udělá radost. Správně šílený song.

Posloucháte Radio Kiss, noční jukeboxy s Alexem. Máme 2. září už a svátek dneska slaví Adéla, takže Adélky, přeju vám všem vše nejlepší k svátku. A pokud byste kysáci znali nějakou Adélku, tak samozřejmě nezapomeňte jí koupit kytičku nebo něco jiného, co by jí udělal radost, a můžete to rovnou spojit i s dalším národním dnem, který je právě dnes 2. září, a to je Národní den borůvkových nanuků. Tak jestli něco takového najdete, tak to můžete krásně propojit a vyrazit si někam s Adélkou na borůvkový nanuk. To bude ale paráda. Do té doby samozřejmě můžete poslouchat naše rádio a můžete si užít hity od Lasgo, anebo třeba taky i Jasona Derulo.

0: Haló, haló, tady Radio Kiss. Kdo pak se nám dovolal?
1: Ahoj Alex, tady Roman tak z Olomouce.
0: Je, čau Romane, já tě rád slyším, ahoj.
1: Čau.
0: No, už je to nějaký ten páteček, co jsme se slyšeli naposled. Máš se dobře, všechno dobrý?
1: Jasný, jak jsme se bavili, relax byl, takže o víkendu, takže v pohodě.
0: No jo, ty jsi vlastně mi říkal tady ještě, že jste byli teda někde o víkendu, no a kde to bylo, ty jsi ty dobrý tip.
1: Ondrašův dvůr, Beskydech byla.
0: Jo.
1: Slovenské hraní, kousek, no.
0: Super, no tak to se tam někde musím podívat.
1: Lesy, kopce, všechno, paráda.
0: Skvělý, hele, co ti pustím?
1: Hej, 666 Paradox.
0: Tak 666 Paradox, tak to je naprosto luxusní klasika, kterou mám už tady připravenou na horkým tlačítku okamžitě, když někdo volá. Mám to tady ready. No a já předpokládám, že ty pro mě máš určitě nějaký ten vtípek, viď?
1: Jasný, takže víš, jak je to truhlárny a zemi jsou piliny. Uh-huh. Jdeš ke kadeřníkovi, na zemi jsou vlasy. Jdeš do banky, nic, i propisku tam mají na provázku.
0: No, asi, člověče, čím to je, viď? mohli by ostříhávat aspoň nějaký drobáčky, kdyby se tam válili, viď? Pod kava.
1: No, tak bankovky se tam neválí, přijde mi do banky.
0: No to ne. Ale hele, dobrý tip, oni občas v někde, ne, ani ty kávovary tam teďka nemají. Nebo občas, když si měli kávovary, víš co, takový jako, že větší.
1: Měli, já vím, co myslíš, na vodu a na kávu.
0: No, ale oni, když, já mám takový trik ze střední školy, jo, já vždycky, když jsem potřeboval nějaký drobáky, tak jsem se vohnul a zkontroloval jsem, co je pod tím automatem. Protože ono, kolikrát někomu spadly drobný a oni byli líní se pro to, jako pro to vohnout a tam vždycky se vála aspoň 1-5 koruna, takže doporučuju občas čeknout, může člověk najít nějaký malej poklad aspoň takhle.
1: Jo.
0: Dobrož.
1: Takže tak.
0: Tak jo, tak ještě mi řekni, komu to posíláme a rovno se na to
1: vrhneme. Samozřejmě tobě, kysákům, naši noční lece, jako je Pítr Skoťašnek, Šrek, Dědek Bábina, David Havrbrodu, pro všechny kamionáky, taxikáře, pekaře a holka na benzinky, taky, že jo.
0: Jasný. Super, tak Romane, měj se krásně, posílám písničku a ti to dneska utíká taky.
1: Taky, tak ahoj.
0: Ahoj, čau.
1: Měj se, čau. Yo,

0: Noční Jukebox.
1: Tak tohle byl Sweet Chili Life Song od Bena Christovavo a já vám teďka pustím Sweet Chili Jukebox od Alexe a konkrétně pro Vaška, který nám teďka poslal hlasovku.
2: Čau Alexi, tady Vaši. Nechtěl zahrát pro všechny, co jsou vzhůru a hlavně pro brachu, který má dnes 50, Bennett Lulavy. Díky ti moc, ahoj.
1: Všechno nejlepší k narozeninám pro bráchu, respektive bráchovi. No a samozřejmě, že určitě vás asi slaví dneska víc a tím, že máme teda úplně kraj začátek dnešního dne, tak můžete být první ti, kteří popřejí právě těm oslavencům. Takže všem, kdo dneska slaví narozeniny, přeju všechno nejlepší k narozeninám. Happy birthday a tahle písnička tedy bude i pro vás. No a taky pro všechny ostatní kysáky, který mají Beneta rádi.

0: Kysáci, odstartovala nám třetí hodina nočních jukeboxů a můžete se těšit na show na Kingstona nebo třeba i na Armina.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Nahromadili se mi tady textové zprávy, my jsme teďka hodně pouštili hlasovky a volali jsme, tak pojďme se podívat, co jste mi tady psali. Tak třeba Miki mi napsala: ahoj, zdravím tebe a všechny kysáky, co jsou teďka na cestách, prosím tě, buď tak hodnej a pust nám tam něco od skútrů, třeba ty sento, ať to trochu oživíme tu cestu a ať nám to všem uteče. Děkuji mockrát a kolečkama dolů. Tak jo, Miki. Já teďka teda si nejsem jistý, jestli to je ta Miki nebo ten Miki. Každopádně Miki. Skútry mám připravený, ty sento. Tak věřím, že udělají radost.

0: Jukebox Radio Kiss. Posloucháte noční jukeboxy na Radio Kiss s Alexem a telefonní číslo sem ke mně do studia je stále stejné 210 323 323. Mnozí z vás si ho dokonce pamatujou na spaměť, já teda už samozřejmě taky, potom co jsem měl totální okno v ranním vysílání s Romanem a s Patrikem, tak teď už toto číslo pravděpodobně na dosmrti nezapomenu. Ale pamatuje si ho i Nikolka, která už teďka je tady se mnou na lince. Slyšíme se, Nikola, hoj!
1: Ahoj, slyšíme, dobré ráno.
0: Dobré ráno. No hele, ty jsi mi říkala, že se ti podařilo dovolat úplně poprvé, tak já ti gratuluju, to je hezký, ty jsi takhle jako takovýhle dítě štěstiny, jak se říká.
1: To je ranní brzké dovolání, ano.
0: Ranní brzké dovolání.
1: Jo, zkusila, protože volám jí lidí, protože většina ještě spinká. Mm. Do práce.
0: Šla si na to strategicky. Vybrala si prostě ten nejlepší okamžik, kdy přesně jsi to trefila mezi tím, že někdo už šel spát, někdo si ještě nesil probudit a ty už jsi na cestě do práce. A kam jedeš takhle do práce? Co tě čeká dneska?
1: Tak dneska mě čeká cesta z Uherského
0: hradiště do Chomutova. Mhm, mhm. Tak to je dobrý. A zase zpátky nebo jenom tam?
1: Zpátky na Moravu domů.
0: Jo, dobře, dobře. Tak jo, no tak, aby ta cesta byla opravdu rychlá, tak my jsme se s tebou domluvili, že pustíme písničku Formuly, tak já teda nevím, jestli ten náklad jak dokáže jet rychle jako Formule, ale minimálně ten pocit ti to tam dá, viď?
1: Jo, určitě, těch 90
0: stabilních. Skvělý, no tak jo, hele, tak písničku mám připravenou, komu ji posíláme?
1: Posíláme jim všem nočním řidičům a hlavně špičkám. Mm-hmm. Máme taky nervy a kolama dolů za
0: mě. 100% a antenku nahoru. Tak jo?
1: Jo, antenku.
0: Tak já ti moc děkuji za zavolání, ať ti to dneska utíká hezky a posílám písničku. Měj se krásně zatím, ahoj.
1: Ahoj, dobrou.
2: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.

3 hodiny a 31 minut posloucháte stále noční juboxy s Alexem. Máme před sebou ještě 2,5 hodinky písniček na přání a jiných parádních pecek od 90. let. No a taky aktuální taneční hity. Teď už mám tady připravenou písničku od C-Block, So Strong Out, nebo třeba taky verzi Kiss Message, kterou jsme udělali s celým týmem Rádia Kiss. No a další songy, tak ty už budou jen a jen na vás. Připomínám telefonní číslo 210 323 323 a taky možnost poslat nám hlasovou zprávu přes aplikaci Rádia Kiss, případně mi můžete napsat i nějaký textík a já uvidím, co s tím zmůžu. Jdeme na to, jdeme na další parádní song.

0: Tak to byla Kiss Message na Radio Kiss, s písničku, kterou jsme přespívali s celým týmem. Doufám, že se vám líbí, ale ona se vám líbí, vy často si o ní tady říkáte v jukeboxech, nejenom v nočních, ale i v denních, takže očividně se to povedlo. Já osobně mám moc, moc rád. A co má ráda naše posluchačka Maruška, která už je teďka na telefonní lince, to zjistíme právě teď. Maruško, slyšíme se, ahoj!
1: Ahoj Alexia, ahoj všichni kysáci, co právě posloucháte, moc a moc vás zdravím.
0: Ahoj, to bylo hezký uvítání, Maruško, hezky, hezky. A ahoj Maruško a ahoj všichni, co tam jsou s tebou a poslouchají teďka mě. Taky jsou to vlastně kysáci, to je pravda. Tak prosím tě, my jsme to tady s tebou probírali, ne, ale nejdřív se tě ještě zeptám. Ty jsi poslouchala tu naši rubriku Lepší než originál, když...
1: Samozřejmě,
0: jo,
1: samozřejmě, a máš
0: oblíbenou písničku nebo oblíbeného interpreta, komu se to nejvíc podobá. Jakoby teďka, neber to jako, že bych tě teďka trápil, že si musíš vzpomenout, ono toho bylo spousty, ale třeba ti něco utkvilo v paměti?
1: No, úplně, co mě utkvilo první, tak byla Míša Dinhová, úplně první písnička, tak tam je dostala holka tenkrát do kolem.
0: Jo, je pravda, že Míša je jako opravdu jako profík, ona je paní zpěvačka s velkým ZPE, řekl bych s velkýma všema písmenama v tom slově zpěvačka, protože opravdu to dává strašně dobře a myslím si, že její nejúspěšnější hit bylo to A, to nikdo nevěřil, že to zpívá ona.
1: Jo, to vím, byla velká diskuze.
0: No, byla to diskuze, ale opravdu to prostě byla schopná takhle brutálně dát, no hezky, no tak jo. A co ty a vlastně zpěv?
1: To šikovní všichni každopádně.
0: No tak děkuju, já to předám všem ostatním, aby to taky viděli. Co ty, ráda zpíváš, chodíš třeba na karaoke nebo podobně?
1: Ne, mám ráda své okolí, nechci přijít o kamarády, ale jako v autě si třeba zpívám, jo.
0: No, tak to je takový, ano, to je takzvaný safe space.
1: Když člověk ráno brzo vstává, tak...
0: Jo, a to člověka nakupne, člověk se jako, víš co, jako, že se trošičku probudí a vlastně navodí si tu dobrou atmosféru. To je dobrý, v tom autě to taky zpívá. Hele, lepší v autě zpívat, než nadávat, protože to potom je ten druhý extrém.
1: Právě.
0: Jasný. Hele, my jsme teda společně vybrali písničku od Black Eyed Peas, tak ano, mi ještě řekni, komu ji pošleme.
1: No všem, co taky už jsou teďka z hůru, jsou takový blázni, že stávají takhle brzo ráno, nebo že jedou noční směny, jako tyhle ty lidi, a strašně obdivuju se do těch noční, abych to asi nedala. Mě sráží do kolen to, že stávám o půl druhý, ale myslím si, že bez těch lidí, co tady tuhle tu práci veškerou dělají, tak ty brzký ranní stávání a to tak asi spoustu věcí by nefungovalo.
0: No jasně.
1: Takže všem těmhle lidem poslat velký obdiv a velký klobouček.
0: To jsi řekla naprosto skvěle a já s tebou souhlasím, protože přesně nebýt těch lidí, tak nám to tady všechno se zastaví, nefunguje a nemáme se ani spolovně tak dobře, jak se dneska máme. Tak jo, tak se mě krásně, posílám písničku a tobě to utíká, dobře dojeď.
1: Děkuju, ahoj Alex.
0: Ahoj, ahoj Maru, čau.

0: Soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte ranní i dopolední Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
1: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: Vánoční jukebox.
1: Jukebox na Radio Kiss s Alexem. Noční jukebox pokračuje. Mám tady opět krásné od vás hlasovky, opět parádní tipy na jukeboxy a tentokrát budeme plnit přání Lukimu.
2: Dobrý ráno, prosím tě, zahraj mi tam Lachten Galactica Project, Move for Freedom, jsem to strašně dlouho neslyšel, ať ten dnešek tak nějak rychle uteče a pro všechny, co se děje za volantem, ať to frčí. Díky moc.
1: Lukino, skvělý tip, já jsem to taky už fakt hodně dlouho neslyšel, tak si to pojďme poslechnout všichni společně. Move.

Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop. Wonderland. Far beyond reality, but so close to your heart.

0: Tisáci, máme tady čtvrtou hodinu ranní nebo noční, jak pro koho, no ale noční jukeboxy pokračujou dál.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Vánoční jukebox.
1: Jukebox. Dohrála nám Verona právě teď a tady všichni šlapem dohromady. Parádní text na pořádnou taneční pecku od Venony. Já jsem teda se tady pohupoval, nevím jak vy, ale věřím, že po té další písničce se budete pohupovat i nadále a možná to opravdu roztančíte ve velkém stylu, protože další jukebox bude pro Mária.
2: Ahoj, přeji krásný ráno tobě do studia i všem kysákům. Zahraj nám prosím tě něco od Apollo 440, ať se nám krásně jezdí. Díky, čágo Mário.
1: Apollo 440 jsme měli minulý týden, když jsem vysílal s klukama ráno v ranní trojce, tak jsme to měli jako ranní shot a měli jsme tam na výběr dvě písničky a já jsem teďka vybral tu, která se tuším, že nedostala do užšího výběru, ale je to velká, velká pecka. Apollo 440 a jejich velký hit s názvem Stop the Rock. No, když tak o tom přemýšlím, tak ona se tam dostala právě tahle, no protože prostě je nejlepší.

0: Noční jukebox.
1: Kysáci, přišla mi tady hlasovka od někoho, kdo se podepsal nadržená sova. Tak pozor, jo? Tohle to bude velký. Pojďme si poslechnout, jakou písničku chce.
2: Dobré ráno, Alexi. Zahrál bys mi tam, prosím, písničku Do It od Maduara. Díky moc a hud hud.
1: Hud hud. No tak jo, tak jo. Tak to je, tak to já jsem se bál, že to bude nějaké více mládeže nepřístupné. Zapať pánbu, že ne, protože jsme tam nestihli dát ohlášení. Ale Maduara Do It tam rozhodně dáme.

0: Kysáci, hodně mi píšete, že byste chtěli Dimitriho Vegase nebo něco rychlého, prostě něco, co vás nakopne, něco, co vám dodá energii do rána. No a já to tady už pro vás mám připravené. Ještě předtím, než si pustíme Dimitri Vegase, tak mám Right Said Fred, no a pak žijeme anglicky, Right Said Fred a jejich písnička I'm Too Sexy. To je takový, že vás to tak jako hezky předehřeje. I'm too sexy for my own. A potom tam pošleme Dimitriho Vegase, Like Mike'a, Tiesto, Dido, Thank You, Not So Bad. Takže věřím, že vás to hezky probere. No a pokud ne, tak nás pak čeká další jukebox a právě ten možná bude to pravé ořechové. Ale teď už I'm too sexy.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Posloucháte Radio Kiss? Telefonní číslo je stále stejné 210 320 323. No a pokud ho vytočíte, tak se můžete dovolat, stejně jako se to povedlo Mirce. Mirko, slyšíme se, ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Dobré ráno, no máš pravdu, už to není vlastně dobrou noc. Vlastně to nikdy není dobrou noc, je to divný někomu říct dobrou noc, to rovnou si chce člověk jít lehnout, že jo. Ale dobré ráno nebo dobrý večer, že jo, nebo tak nějak bych to asi viděl. Ale asi spíš to dobré ráno, viď.
1: Pro někoho dobré ráno, pro někoho, kdo se chystá spát dobrou noc.
0: Přesně tak, hele. Ty jsi měla štěstí dokonce dvakrát, protože tobě to vypadlo. A pak se jsme tady dovolala zpátky, takže dobrý, jo. Dneska jako jsi dítě štěstěny, takže všechno v pohodě. Ale ještě předtím, než ti to vypadlo, tak jsme se domluvili, že pustíme písničku od Technotroniku Get Up. Což už z názvu si myslím, že dává smysl teďka pustit, protože byste měli všichni rychle vstát, get up and do what you need to do.
1: Řekni mi... starší vykopávka, ale je, vykopávka.
0: Hele, jako u nás tady... u nás přesně, to si krásně změnila, u nás tady na Kisu nejsou vykopávky, ale nakopávky a těch tady máme spousty. Tak mi řekni, koho budeme kopávat tuhle písničkou.
1: Tak já bych to poslala noční roce, nebudu je jmenovat, protože bych si to nezapamatovala, a pak pro náš brněnský čtyřlístek, který se nám tak trošičku rozpadl, ale myslím si, že někteří stávají a pojedou pomalinku do práce, tak by to mohli slyšet.
0: No tak jo, tak jo. A čtyřlístek, to je nějaká vaše parta ze 4 členů, jestli tomu rozumím správně.
1: Jo, byla.
0: Jasný. Já jsem si říkal, jestli...
1: No. Ještě, jestli můžu, tak pro všechny, co se chystají buď to do práce nebo spát, pro všechny z takových těch záchranných složek do nemocnic.
0: Jo. No jasně, ne, to si řekla krásně. Já jenom jsem se chtěl zeptat, jestli to náhodou není, že máte ten oblíbený časopis a že to všichni čtete, ten čtyřlístek, ale nevychází to z toho.
1: Nevychází to z toho.
0: Jasný.
1: Nejdřív byli 3 lístek a pak se přidal ještě jeden člen, tak 4 lístek.
0: 4 lístek, no tak to je ale určitě jako šťastné uskupení, že jo, tím pádem.
1: Mělo by být,
0: dobrý. No tak jo, hele, písničku mám připravenou. Tak tobě přeju samozřejmě, ty jsi říkala, že už jedeš domů pomaličku, takže ti přeju, tam dojede žesky, ať máš už klid, ať se trošku prospíš taky dneska.
1: Děkuji.
0: Tak jo, měj se krásně a posílám písničku. Ahoj, čau.
1: Ahoj.

0: Takhle se vstává jedině na Kissu.
1: Dnes jsme se vás prvně zeptali na to, jestli by pro vás ranní trojka mohla něco udělat. A v tu chvíli se spustila lavina. Co je tu úplně nejčastější, to je Vaškovo přání.
2: Mě spíš vždycky zajímalo, jak to u vás vypadá během živého vysílání, když je reklamní pauza, nebo celkově je prostě ta atmosféra v tom studiu.
1: No jo, toho je opravdu hodně, ale Peťka ta to vzala trošku vtipnějc.
3: Já bych se hrozně přála, abyste se nezměnili, aby vás nic nerozdělilo, byli jste tam fakt každý den, protože mě to dodává hrozně moc energie.
4: Jerry nám poslal krásný vzkaz.
5: Mám teďko normálně husí kůži, běžte do toho. A pokud budete potřebovat s čímkoliv pomoct, nebo tohle, všichni pomůžeme a všichni do toho půjdou.
1: V pondělí začínáme, vybíráme prvního z vás, komu přání splníme a tak to budeme pokračovat týden co týden. Pokud máte i vy vaše přání, ozvěte se nám na e-mail rano@kiss.cz.
0: Ranní Kiss od 6 do 10.

0: No a v našich jukeboxech vám plním nejenom přáníčka, které dostávám z hlasových zpráv, ale také občas i to, co mi píšete, respektive snažím se to vždycky tak nějak hezky kombinovat. A teďka mám tady krásný požadavek od Denisy, která mi napsala: ahoj, zahraješ nám prosím Aqua a song Barbie song pro moji Káťu, děkuje Denča. No, tak tohle já pustím moc rád, to je totální nostalgie a myslím si, že do toho ranního mixu, aby nás to všechno tak jako hezky probralo, tak se tahle písnička naprosto skvěle hodí. Aqua, Barbie Girl na Radio Kiss.
1: Hiya, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Kysáci, máme tady minutu po páté hodině ranní, takže všem přeju krásné ráno a my pokračujeme v našich juboxech.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: baví, baby.
1: Jukebox. Rádio Kiss.
2: Máme 2. září, středu, 5 hodin a 7 minut, takže krásné takové brzké raníčko, no a my tady jedeme bomby už od 12, už od půlnoci vlastně, a pojedeme až do 6 do rána, kde už potom štafetu převezme naše ranní trojka, ale ještě máme spoustu jukeboxů před sebou, takže si pojďme poslechnout další vzkaz, který nám tentokrát poslal Kuba.
3: Dobré ráno, Sašo, zdarec, zdravím tě tady, Kuba. Já bych tě poprosil o nějakou pěknou písničku, takhle, když je ta středa, a mělo by to být tobě do rádia, všem, kdo jsou v práci, kdo řídí, a nebo jedou z práce domů, pro Strýca Mirka, pro Plampíka do pekárny, pro všechny dobrovolňáky z Prštic a všechny hasiče do republiky. Takže krásný ráno a díky, čauec, Kuba.
2: Kubo, moc děkuju za hlasovku, jinak, když už teda mluvíme o té práci, tak... Já tady navážu zprávou od Michala, který napsal: Dobré ráno, přál bych si zahrát Offspring. Why don't you get a job, když mi začíná ta práce? Takže písnička o tom, proč bychom si nějakou tu práci neměli najít, od Offspringu. Já myslím, že není lepšího songu, který by nám tematicky takhle vyplynul z této krásné společné konverzace. Hlavně je to parádní pecka, která dokáže nakopnout každého z vás a i mě, takže pojďme na to. Offspring, why don't you

0: Kiss. Krásné dobré ráno přeji, tady Radio Kiss, kdo pak se dovolal?
1: Dobré ráno, Sašo, já tě zdravím, tady Jirka, Prachatice, Jižní Čechy.
0: Ahoj Jirko, já tě taky zdravím, tak ti přeju krásné ráno ještě jednou a řekni mi, co by si z hezkýho přál, abych ti zahrál.
1: Dali bychom, prosím, jestli můžu poprosit, Seše, Ekvádor.
0: Seš, Ekvádor, myslím, že by to neměl být problém a myslím si to správně. Tak jo, mám to připravený. A komu to pošleme?
1: Pošleme to kolegovi, který jede taky se mnou. No, já jedu jiným směrem, ale on jede na Prahu, takže určitě kolegovi Fandovi do Prahy a všem dobrým lidem a kysákům.
0: No tak jo, tak skvělý, tak tím pádem posíláme všem dobrým lidem, kysákům, kolegovi a prostě...
1: Do studia.
0: A mě do studia. A děkuju, a to je příjemný. Tak jo, tak a dobře dojeď a budu se těšit zase příště. Děkuju za zavolání.
1: Já taky.
0: Měj se, čau, čau.
1: Ahoj.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Na telefonní číslo 210 323 323 se už v tenhle okamžik dovolal další posluchač, který se jmenuje Míra. Míro, slyšíme se, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, já ti gratuluju, to je pro tebe premiéra, ty se zdovolal úplně poprvé. Což znamená, že si od nás odnášíš takovou speciální noční samolepku se sovou. Tak doufám, že máš nějaký krásný místečko, kam ji nalepíš. Máš, viď?
2: Určitě.
1: Slyším, že jedeš někam, už jedeš domů, nebo ti začíná směna, jak to máš?
2: Ne, začala mi směna, jedu teďka do Lípy, to je u Zlína.
1: Jasně. No a my jsme s tebou probrali, že ty by si rád třeba DJ Boba, že to je taková písnička, která, nebo respektive DJ, který svojí tvorbou tě dokáže taky hezky nakopnout. No a komu to pošleme?
2: Prosím tě, bylo by to pro Martina Kvídu ze Statek Uzelných Veškovic, pro Honzu Pijovskýho, pro všechny, co se živějí k tomu kuletou lopatou, pro vás rádi a pro moji rodinu, prostě pro všechny.
1: Krásně. Hele, ty si to teďka úplně hezky shrnul a dal si mi takový pěkný oslí můstek, protože já jsem vybral písničku od DJ Boba, která se jmenuje Everybody, takže prostě úplně pro všechny.
2: Tak, super.
1: Super. Tak jo, tak šťastnou cestu ti přeju a děkuju, že ses takhle k nám hezky dovolal a budu se těšit zase příště.
2: Já taky děkuju, ahoj.
1: Měj se, ahoj.

0: Kiss.
1: Dohrá nám legendární Avicii a jeho song Wake Me Up. A teď už mám tady na lince 100% taky legendárního člověka, protože to je Kamil. Kamile, slyšíme se, čau.
2: Čau, no, legendární už jsem, no.
1: No seš, to. Viď, no, já jsem si to trošku tak jako tipnul, ale hele, věřím, že jsem to trefil.
2: Jo, na 100%.
1: Prosím tě, my jsme se domluvili, že ti pustíme DJ Bazelickra a jeho song Stamp on the Ground z rubriky Lepší než originál. Řekni mi, komu ji pošleme.
2: Ale bude to pro mě holky, který teda za chvilku budou vstávat, jdou do školky a do první třídy, pro všechny fajn lidičky, pro tebe do rádia 100%.
1: Děkuji.
2: A všechny, pro všechny, co jsou za volantem.
1: No tak jo, tak jo, tak super. Tobě začíná směna nebo už jedeš domů?
2: Hele, jel bych už domů, ale jsem v práci a...
1: Ještě to chvilku potrvá, ale ono to uteče, hele, jak voda, jo. slibuju, udělám svoji magii.
2: Díky.
1: My uděláme kysáckou Be Happy magii a bude to úplně jak sekunda.
2: Tak
1: jo, hele, děkuji ti moc, posílám písničku.
2: Já taky.
1: A měj se krásně, ahoj.
2: Taky, ahoj.

0: Kysáci, uteklo to jako voda. 6 hodin jsou pryč a za chvilku už tady bude nastupovat ranní trojka. Ale ještě předtím, než předám pomyslné žezlo, tak bych rád si ujasnil jednu velmi důležitou věc. My totiž tady máme takovej nešvar s mým jménem. Někdo říká, že jsem Aleš. Někdo zase říká, že jsem Saša. Někdo jiný, že jsem Alex, Alexander, Alexej. No, řeknu vám, že Tomáše už to začalo trošku štvát a má na to taky svůj názor.
1: Hej Alexi, já bych být tebou se bránil, protože ti neustále komolil jméno, tak všem vysvětli, že Alex si Alexej a Alexander Saša je úplně jiný jméno. Jinak tě zdravím a přeju krásnou noc. Čau Tomáš.
0: Tomáši, děkuji ti za hlasovku. A teďka máš pravdu nebo nemáš pravdu? Hele, máš pravdu, je to tak. Doopravdy, skutečně, jsem Alexej. Jsem Alexej, Alex, nejsem Saša, nejsem ani Alexander, ale jde o to, že já s tím žiju už tolik let. Oni ty lidi si to stejně zapamatujou. No tak třeba by vám mohla pomoct taková pomůcka, jak si to zapamatovat. Znáte Alexe Gaudína? Pravděpodobně jo, že jo? To jsou prostě pecky, známý songy, který určitě vás dokážou roztančit a přece byste ho nenazývali Saša Gaudino. Nebo jo? No i kdyby. Tak co? Hlavně, že si ho pamatujete a že ho máte rádi. Mějte se krásně, děkuji vám za tuhle parádní noc, no a Alex Gaudino nám to dneska uzavře a jeho parádní song Watch Out.

0: Ahoj kysáci, už to vypadalo, že to dneska bude perfektní ráno, ale bohužel to pokazila jedna jediná otázka od naší Míši. Ahoj Míšo.
1: Ahoj.
0: Míša se Patrika zeptala, čau Patriku.
2: Ahoj.
0: Tak co od dneska?
1: No, tak co? A Patriku, co si řek?
2: Klasický úterý, no.
1: Úterý.
2: Já to nedošlo.
1: Dobrý. Tak hned vím, jak na tom si, Patriku.
2: A mě nedošlo, že
1: středa.
0: Běž si pro kafe.
2: Dám si.

0: hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Teď jsem byla v obchodě a byly tam dvě strašně moc příjemné prodavačky. A víš proč? Protože měly nalazený KISS.
0: Díky apce Rádia KISS. Nahrávej vzkazy

0: KISS hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Rádio KISS počasí.
1: Středa přinese polojasnou až oblačnou oblohu, ale během dne může být přechodně i zataženo. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Vláda schválila návrh se snížením podpory v nezaměstnanosti. V prvních dvou měsících má klesnout z 80% výdělku na 65%. Maximálně má činit 60% průměrné mzdy místo 80%. Snížit se má i při rekvalifikaci nebo pro rodiče malých dětí a ty, co v poslední době pečovali o blízké. Rezort tak chce ušetřit asi 5 miliard korun ročně. Koaliční hnutí SPD ale s vládním rozhodnutím nesouhlasí. Společnost Volkswagen chce v Německu zavřít 4 závody. Ohroženo je přes 45 tisíc pracovních míst. První výroba má skončit v roce 2031, poslední o 3 roky později. Návrh ještě musí schválit dozorčí rada. A teď zpátky domů.
2: Plánovaná multifunkční hokejová aréna v Pardubicích, která má při koncertech pojmout až 25 tisíc návštěvníků, získala stavební povolení. Rozhodnutí je na úřední desce magistrátu. Projekt připravuje společnost podnikatele Petra Dětka. Halu chce stavět v oblasti na Nové Cihelně. Pro KISS Blanka Holoubková.
1: Sport. Tenistky Gabriela Knudsenová ani Lucie Havlíčková při debitech v hlavní soutěži Grand Slamu nepostoupily do druhého kola US Open. 29-letá Knudsenová prohrála na newyorském betonu 3-6 a 3-6. O 8 let mladší Havlíčková podlehla stejným poměrem Maďarce Bondárové. Druhá tenistka světového žebříčku Jelena Rybakinová z Kazachstánu na úvod US Open porazila 6-3 a 6-2 domácí Teu Frodinovou. Tolik zprávy v jedné minutě a pojďme se probudit s raním KISSem.

0: úvodní píseň ranního Kisu. Silver, 6 hodin, 6 minut. Ranní trojka je tady s vámi, krásně vyspalá a natěšená na dnešní den. A jak se máme?
1: No, já jsem se tak dobře nevyspala. Já jsem čumákovala do stropu a přemýšlela jsem nad těmi výzvami, které nám kysáci poslali, protože vy jste úžasný. My jsme vám včera řekli, že bychom vám, my jako ranní trojka, chtěli splnit nějaký přání. Něco, co potřebujete překonat, s čím chcete pomoct. A měli jste za úkol nám poslat e-mail na rano@kis.cz s tím, abyste tam vaši prosbu napsali. Ta schránka bouchla. Normálně to bouchlo. Pročítali jsme to všichni tři včera a je to krásný, ty vaše přání.
0: Ještě se k tomu dneska 100% dostaneme.
2: V pondělí oficiálně začínáme, budeme plnit první výzvu, vykopneme to a veškeré info, kdybyste chtěli o tom vědět víc, máte na webu kis.cz.
0: Ale bude to evidentně dojemný, bude to zábavný, bude tam vlastně úplně všechno.
2: Úplně komplet.
0: A když jsme tedy u včerejšího dne, pojďme se dostat k tomu, kdy jsme včera zalahali natolik, že jste díky tomu dostali rádiový balíček v naší ranní kachně. Tohle je jenom mimo soutěžně. Připomínka toho, co tady včera bylo.
3: Kvůli rostoucímu počtu zranění při zavírání automobilových okének se jejich pohyb plošně zpomalí na 1 cm za sekundu. Evropské úřady tvrdí, že prsty tak získají dostatek času bezpečně uhnout. Odborníci v tom ale vidí problém. Než se totiž okénko úplně zavře, zloděj stihne vrátit rádio, omluvit se a odejít.
1: Tohle byla ranní kachna, záměrná nepravda, kterou jsme řekli a kterou, když nějakou takovou uslyšíte, tak si ji zapamatujte a ve 8:45 zavolejte do Kisu.
4: Ranní Kis. Roman Anděl, Patrik Peltán a Míša Dinhová.

0: Krásné pozdraví těm, co už jsou dávno vzhůru a na nohou. Možná, že vám dneska k probuzení pomohly nějaké přístroje typu mobilní telefon, televize, hlavně rádio, že jo?
1: Ano,
2: přesně.
0: Podkužil už si dneska, Patriku, nějaký přístroj?
2: Jak jsi říkal, samozřejmě mobil, strojek jsem použil, auto jsem použil, kávovar jsem použil.
0: Ne, dobře.
1: Já jsem použila mobil, chytrý hodinky a kulmu na vlasy. Mm-hmm.
0: Kam ti mířím? Jeden borec použil elektrický zubní kartáček, možná, že ho teď má někdo v ruce, epilátor a platební terminál, takový ten, co ještě tiskne ty účtenky.
1: Jo.
0: A složil z toho světový hit, který znáte úplně všichni a hlavně vy, co milujete 90.
2: Cože?
1: Ne.
0: Jo, hele, dáme si Offenbacha a za chvilku velká premiéra na Kissu. Kiss.

0: Možná to bude návod pro vás. Pokud byste chtěli prorazit na sociálních sítích, konkrétně na YouTube, abyste měli přes 2 miliony shlédnutí, stačí vzít elektrický zubní kartáček, ten možná máte, epilátor. Patrik si teď připomínal, co to vlastně je, tyjo.
1: Jo, to je taková věc na chlupy.
2: To je ano, to je věc, která ti vytrhává chlupy.
0: A není to spíš au, možná. Platební terminál, jo, a ještě jsem neřekl, jeden psací stroj. Schválně si poznáte, jaký slavný hit to je.
2: Britney Spears. Aha. Ty krás.
0: Dole. A kartáček?

0: že má na to čas, ale jo.
1: Víš, co mi to připomíná? Vyzvánění na Nokia 3310.
2: Mně teda ten epilátor připadá jako nějaká zbraň hromadného ničení.
0: Tak tohle je opravdu Britney Spears, jak jste to dobře poznali. Toxic. Za pomoci kartáčku, epilátoru, platebního terminálu, do mazec.
1: Hustý. To je něco.
0: Ale můžeme hrát líp, jo? Tohle se líp poslouchám.

0: mluvil o těch přístrojích, Romane. Mohl by si prosím těmi nachystat taky jeden přístroj?
1: Jasně,
0: mixér.
1: Mixér, bude mixovat. Bude ano. Něco k snídani, jo?
0: Tak. Já mám totiž nachystaný speciální mashup. Dvou slavných hitů.
1: Počkej.
0: A co?
1: A co jsi chtěla dodat ještě?
0: Jeden z nich tady hrajeme.
1: Ten mám já nachystanej.
0: Ne, to není možné.
1: Tak to si koukala na stejný.
0: Ne,
1: já
0: určitě
1: ho mám.
0: Ne. Počkej. Ty jsi tady hrál s kartáčkama, já mám mashup.
1: Mám ho tady. A teď se koukej na název. Je to
0: ne.
1: To samý?
0: Jo.
1: Je to boží, co?
0: Je to skvělý.
1: Patriku, jestli nevíš, popřípadě Míšo, klidně to uveď. Nebo to pustíme a kysáci přijdou na to, o co jde.
0: Já si myslím, že na to přijdou v první vteřině.
2: This mashup shouldn't work.

0: a telepatie, Míčo.
1: Jo, mě to taky zaujalo. Hugel Moving to the Sun a Nirvana Smells Like Teen Spirit.
2: Morning! Raní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Dobré ráno, kysáci. Na dálnici D48 na 26. kilometru ve směru z Českého Těšína na Rybí boural osobák do svodidel.
2: Naši ranní posluchači Dana i Karel nám dali vědět o stejné komplikaci, která je teď na dálnici D6. Směr letiště Praha od Velké Dobré tvoří se tu kolony, ve kterých budete až 30 minut. Nehoda je totiž na 10. kilometru. A další nehoda je na D7 na 32. kilometru, opět ve směru do Prahy.

0: odvysíláme. Radio Kiss. Počasí.
1: Středa přinese polojasnou až oblačnou oblohu, ale během dne může být přechodně i zataženo. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Letošní léto bylo druhé nejteplejší v Česku od roku 1961. Průměrná teplota za červen až srpen byla 19,4 stupně Celsia. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Během letošní letní sezóny se nejvyšší teploty opakovaně dostaly až nad 40 stupňů. Na konci června padl i absolutní český teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku vyšplhala 28. června teplota na 41,9 stupně. Británie bez ohledu na hrozby, kterým čelí, bude podporovat Ukrajinu. Ve svém prvním projevu před poslanci to řekl nový britský labouristický premiér Andy Burnham. Zdůraznil, že ohledně Ukrajiny nebude měnit nic na pozici svého předchůdce ve funkci premiéra Keira Starmera.
0: Sport.
1: Hlavní kouč plzeňských hokejistů Josef Jandač bude kvůli zranění Achillovy šlachy chybět na střídačce extraligového týmu nejspíš nejméně do listopadu. Na předsezónní tiskové konferenci to v rozhovoru s novináři uvedl generální manažer klubu Martin Straka. Zprávy jsou za námi, hezké ráno.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss, Radio Kiss.
2: Be happy.

0: show.
1: Ranní show.
2: Na Kissu prostě pořád jede party od rána do večera, je opravdu jedno, jaký je denní čas a je vidět, že playlist Kysáky opravdu baví.
3: Teď jste mě fakt pobavili, protože od rána tady dneska pařím s váma, ty dvě poslední písničky byly topky, tak jedem dál, mějte krásný den.
4: Pavli, já myslím, že tě teďkon potěším, protože jsem vybral speciální ranní shot, protože dneska večer je Trends Party, tak to můžeš brát jako takovou pozvánku a já jsem to našel pro mě osobně jako úplnou novinku. Je to jiná verze písničky And I'm feeling good.
5: A je to takový strašidelný čas.
4: Přijde ti.
0: Ranní show.
1: Ranní show.
5: Je to strašidelný, říkal jsem to. Ja.

0: Feeling Good. To bylo skvělý, Patriku. Já ti zapnu mikrofon, jestli chceš.
1: To bylo tak skvělý, že jsme vypnul mikrofon.
2: Děkuji.
0: Je důležitý cítit se dobře. Aby jsme se cítili dobře, tak musíme co?
3: Se nasnídat.
1: Nevím.
0: A to myslel tak, jako se na něco těšit.
3: Jo, takhle.
0: Jo, třeba na 7 v 7, nebo na nějaké jiné zážitky, které ani nemusí mít s rádiem nic společného. A jenom pro zajímavost, na budoucnost myslíme, protože to někdo spočítal, v průměru 60krát za jeden den.
1: Já to se nedivím, já taky.
0: Taky asi často vejce říkáme, co bude, nebude.
3: Ale počítáš tam i blízkou budoucnost, jako co si dám k obědu, nebo co budu odpoledne dělat, v kolik musím vyrazit.
0: To tady v té studii definovaný není a dokonce mi přijde, že těch 60krát ten počet je málo.
3: Mm-hmm.
1: Já bych řekl, že to bude ta vzdálená budoucnost. Co se mnou bude za 10 let, co budu dělat za 5 let.
3: 60krát za den na to myslíš?
1: Jasně.
3: Těch 60...
0: Jo, ale
1: počítám, co budu dělat s těma penězma.
3: Aha. Hele... Jestli na to myslíte 60krát za den, tak pokaždý, když si vzpomenete v ranním kysu, tak mi řeknete, na co jste si zrovna vzpomněli, na čem jste přemýšleli.
1: Teď.
3: No.
1: Mám 2 baráky.
0: Hele, teď.
1: No.
0: Patrik mě pozval.
1: No hele, grilovačka.
0: Je grilovačka.
3: A dal ti ten druhý barák.
1: Přesně.
0: Díky, kámo.

0: údajně myslíme na naší budoucnost. Tak doufám, že jenom v dobrém duchu, pozitivně především, aby se člověk měl i na co těšit. A hovořil o tom jeden vývojář Google, který chtěl předat nějaké poselství, všem byl to moc pěkný rozhovor. Říká, že když se zeptáte většiny lidí na budoucnost, tak myslí třeba teď na umělou inteligenci, co to s námi udělá, různé technologie, kam se to posune, někteří na klimatickou změnu, protože vidíme, jak je to teď s počasím, nebo na tu běžnou věc, jako třeba na nový auto, dovolenou a tak dále. Ale se všemi těmi věcmi jdou ruku v ruce emoce. Na tom on to všechno staví. S novým domem jde třeba o pocit bezpečí.
1: Ano.
0: Jo, to je ta emoce. S novým autem pocit, hej, jsem vidět, mám uznání, mám velký auto a tak dále. S novým vztahem zase emoce pocitu lásky a spojení. Ve všech těch věcech je vždycky emoce. A ve chvíli, jak říká, kdy přestaneme budoucnost vnímat jako objekt a začneme ji vnímat jako emoci, tak nad budoucností přebíráme dle něho lepší kontrolu. Ten pocit totiž můžeme uskutečnit hned teď, vybavit si buď ten pocit bezpečí, nebo ten pocit lásky, nebo ten pocit čehokoliv jiného. Nemusíme čekat na to, až ty věci budeme mít. Mimochodem na budoucnost, jak říkal a dodávám znovu, myslíme právě v tomto případě 60krát za jeden den.
2: To je zajímavá myšlenka.
1: Hlavně je pravda, že člověku nejde prvotně o ty materiální věci, ale jde mu o to, aby právě měl ty jistoty, aby měl ten domov, aby měl ten barák a třeba mohl založit rodinu a tak dále. Není to jenom o tom prostě mít ten objekt.
0: A to zas děláš kvůli emoci, protože ano. Chceš tu rodinu, protože chceš mít tu lásku, ten pocit toho, že máš někoho, o koho se můžeš opřít. Všechno jsou to emoce a pokud si dovolíš tu emoci vnímat už teď, i když je to trošku falešný, jo? Dobře, ten dům ještě nemáš, ale představit si to, je to rozhodně hezčí pocit, než myslet na blbosti anebo na nějaký katastrofy a
2: to
0: tak dále.
2: Určitě. To je dobrý.
0: Dobrý več.
2: No,
1: teď se cítím o dost lépe.
2: Cítím se bezpečně.
0: Víš, jak se cítíš, Míšo?
1: Jak?
0: Be happy.

0: Přátelé, po sedmé rozdáme peníze v 7 v 7 a po osmé poukázku.
1: Soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte ranní i dopolední Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
2: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: Probudili jste se do středečního dne, kdy dneska večer bude Kissparáda a zatím je vítězem Offenbach. Jak jste říkali ten název? Tam je hodně efekt, ale když na to koukneš. Offenbach, Fall to the Floor. A Patrik je hotový z novinky Kissparády. Když jsi jel do Lokte, tak říkal, jsi asi 8krát nebo kolikrát jsi to pustil.
1: Přesně tak, já jsem si strašně oblíbil Chase and Stigdus a tahle písnička tam mě prostě tak nabíjí.
0: Je to dost tvrdý?
1: Je to tvrdší, no.
0: Dáme si to?
1: Můžem.
0: Na probuzení, ne?
2: Jo! Novinka Kissparády, Rádia

0: vás prosím, jsem tu na kolenou, hlasujte pro Topky z parádě!
1: No jo, já už jdu taky.
2: On si opravdu kleknul na zem.
0: Jason Statham!
3: S Kissem za volantem po celé republice.
2: Kiss paráda dneska večer, hlasovat můžete na webu kiss.cz, možná i v těch kolonách, pokud stále jste na D6. Jak píše Luboš, ahoj pro všechny, kdo jedou na Prahu po D6 od Velké Dobré, tak až do Unhoště je kolona aut a u nájezdu v Unhoští je nehoda a kousek dál je další nehoda. Takže kdo můžete, jeďte jinudy, po D6 směrem na Prahu to nepůjde, i když Luboš, já proto mám dobrou zprávu a pro vás, co jste tam, teď nám psali z ředitelství silnic a dálnic, že tu nehodu na 10. kilometru vyřešili a provoz obnovili. Takže uvidíme. A D11.
4: Sjezd z D11 na D35 ve směru Praha Olomouc. Dole pod sjezdem je nehoda kamionu a osobního vozu.
1: Na dálnici D8 na 86. kilometru je ve směru do Prahy uzavřený tunel kvůli nákladňáku, který zablokoval vjezd. Připomínáme nehodu na dálnici D48 na 26. kilometru ve směru na Rybí. Na Náchodsku na silnici 33 u České Skalice se srazila dvě auta a na místě se

0: tvůj. Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Co je korfbal?
3: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
2: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
3: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
2: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
4: Protex. Dopřejte své ložnici podzimní restart. Na Protex.cz teď pořídíte přikrývku antistres s 20% slevou za 926 korun. A slevu 10% získáte i na froté prostěradlo za 369 korun. Vneste do své ložnice více pohodlí a využijte až 20% slevy na Protex.cz.
5: Radio Kiss. Počasí.
6: Středa přinese polojasnou až oblačnou oblohu, ale během dne může být přechodně i zataženo. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů.
5: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Schodek státního rozpočtu na konci srpna dosáhl 186,1 miliardy korun. Prohloubil se z červencové hodnoty 176,6 miliard korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Srpnový deficit byl pátý největší od vzniku Česka. Loni skončilo hospodaření státu po 8 měsících schodkem 165,4 miliardy korun. Německo obvinilo Rusko z pokusu o útok dronem na ukrajinské nákladní letadlo na letišti v Lipsku. Provést ho měli Moskvou najatí agenti. Berlín v reakci uzavře ruský konzulát v Bonnu. Vypoví smlouvu ruskému domu nebo zpřísní kontroly přijíždějících Rusů. Před necelým měsícem zachránila východoněmecké letiště Lipsko Halle od katastrofy jen náhoda, selhání rozbušky. A teď zpátky domů.
7: Desítka studentů začala studovat první ročník učebních oborů. Sklář, výrobce a zušlechťovatel skla a výrobce a dekoratér keramiky na střední umělecko-průmyslové škole keramické a sklářské v Karlových Varech. Oba tradiční řemeslné obory pomohl oživit Karlovarský kraj, který studium finančně podpoří.
6: Sport. Odložené utkání 6. kola první fotbalové ligy mezi Bohemians Praha 1905 a Mladou Boleslaví se odehraje v náhradním termínu ve středu 14. října od 18 hodin. Uvedla to Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže. Tolik aktuální zprávy a jdeme házet kostkou. Je tady soutěž 7 v 7.
8: 7 v 7.
9: Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7000 korun.
8: 210 323 323.
10: This is radio station CJ Boogie with the brand new world premiere song from Captain Jack. Only

0: 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7 v 7.
2: Co když od září máme nové posluchače, kteří nově naladili Kiss, tak tahle soutěž, ta tady bude až do konce roku a pojďte to zkusit, snažit se dovolat, abyste mohli vyhrát až 7000 korun. Koska, která padne, má vždycky nějaké číslo. No a my to číslo násobíme tisícem a ty peníze vám pošlem.
3: A budeme je posílat tentokrát Aničce, která se dovolala. Aničko, ahoj.
4: Ahoj.
3: Aničko, řekni mi, je to poprvé, co ses takhle dovolala do nějaký jakýkoliv soutěže na rádiu?
4: Jo, poprvé, já jsem strašně šťastná.
3: A řekni mi, jaký to je pocit, když už teď víš, že minimálně 1000 korun vyhraješ.
4: No jeden se mi líbí do práce.
3: No hele.
2: Tak jdem na to.
5: Aničko, dáme si dámskou jízdu, kostkou házím já a právě teď ji pouštím do věže. Aničko, já ti zlepším náladu, protože určitě nějaký peníze vyhraješ. My ti totiž dneska pošleme 1000 korun.
2: Tak ona sem volá půl roku a dostane 1000 korun.
5: Je to líto.
2: Michalo.
5: Ale pořád lepší než dloubanec do voka.
2: Tak to souhlasím.
4: No tak to je jasný.
2: Takže na tvém účtě to přistane. Šťastnou cestu s Kissem, Aničko, a snad to zase někdy vyjde. Taky ahoj.
5: Ahoj.
4: Ahoj.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
2: Hlavou vzhůru, zítra další šance.
5: Těch šancí do konce roku ještě bude.
2: To bude ještě jedniček.
0: 7 v 7. Zítra.

0: Je tady středeční ráno a někteří to o nás víte, že jsme v rádiu pravidelně do odpoledních, někdy až večerních hodin. Ví to hlavně tedy naše rodiny, se kterými se málo kdy vidíme. A včera jsme věnovali veškerou pozornost tomu, co jsme vykopli. Naší ranní výzvě, protože jsme seděli u těch e-mailů, které jste nám začali posílat. Seděli jsme všichni tří u jednoho monitoru a jedno přání za druhým bylo skvělý.
1: Tam bylo takových ale různorodých přání. To nejde vybrat třeba jedno nejlepší. Ne, všechny jsou skvělé.
2: Bylo to výborný. Někteří jste byli hodně struční a někteří jste zase napsali obrovský slohy.
0: To je pravda a to je v pořádku. A pojďme najít každý jedno přání, které vás zaujalo. A neznamená to hned, že tato přání splníme, protože jak jsme si slíbili, v pondělí začínáme.
2: Jo.
0: A minimálně jednou týdně vždycky se postaráme o to, aby jsme to přání splnili, už to budou menší nebo větší věci. Tak za chvilku, jo?
1: Já už, vás.
0: Nejvíc mezi těmi všemi přáními zaujalo?
1: No tak to, na to si počkejte, kysáci, protože v hlavě jedno takové přání mám.

0: vědí, že jsme se rozhodli tu energii, kterou tady věnujeme všem těm rubrikám, trošku otočit. A budeme ji věnovat vám.
1: Tvoje přání, naše výzva. Dokáže raní trojka splnit to, o co si řeknete?
2: Včera jsme celé odpoledne procházeli vaše e-maily a jeden mi utkvěl v paměti.
0: Jaký?
2: Napsala nám Esterka. Když jsem byla mladá, všichni mi říkali, budeš toho jednou litovat. A je to tady. Bude mi 50 let a jsem rozhodnutá, že si chci nechat odstranit tetování, kterých mám hodně a alespoň některé bych chtěla pryč. Když mi s tím váš skvělý tým pomůže, budu moc šťastná.
0: Ježiš, já mám před očima nějaký rejžák.
3: Já žiletku.
2: Já gumu.
0: Ale na to jsou profíci, že jo? Hele, to je moc zajímavý, přesně jak jsi říkala, to je tak různorodý.
2: Ano.
3: Třeba Šárka napsala, dobré ráno, parto, je to troufalé, ale když už výzva, tak výzva. Chci být moderátorkou na KISu.
0: Ale.
3: Po dobu jednoho roku.
0: Tak, teď se mi honí hlavou spoustu věcí, jo. Za prvý, ty bláho, pokud nebudeme znát tvůj talent a dáme ti prostor na jeden rok, aby jsme nepřišli o posluchače, ale zase jako po dobu jednoho roku ty budeš dobrá. A o rok později o tebe přijdeme?
3: Je to takový vylučující se.
2: Další věc je, že nevíš, jestli tě to bude bavit, jestli nám po dvou měsících neřekneš, hele, já na to kašlu, tohle dělat nebudu.
0: Jako jo, určitě budeme schopni splnit někomu sen, že si tu zavysílá.
3: Tak.
0: Ale jeden rok rovnou.
2: Ne, to ne.
0: Hele, tady bohužel musíme říci...
1: Tato výzva... se zamítá.
0: Ale to bolí tohle. Musíme být fair.

0: Taky jsme se pověnovali ranní výzvě. My s Patrikem už jsme řekli, co nás tam zaujalo za přání, ale Romane, ty jsi se ještě nezmínil.
1: Ranní výzva. Ranní výzva.
2: Je toho moc krásného, ale to, co mi utkvělo v paměti z dnešního rána, když jsem si pročítal vaše přání, které jste naposílávali dokonce i v noci, ono to chodí i v 11 večer.
0: Jo, jo, jo.
2: Jste skvělý, opravdu, díky, kysáci. Tak někdo napsal, chtěl bych nafotit Kiss tak, jak ho posluchači běžně nevidí. A to přirozeně s energií a hlavně tak, aby z toho byly fakt parádní fotky. A kdyby se některé zalíbily natolik, že by je Kiss použil na sociální sítě nebo k propagaci, moje jméno u nich by mi udělalo obrovskou radost. A tady jsem si uvědomil, jo takhle, on to Adam myslí tak, že by udělal hezký fotky a my mu pomohli s propagací jeho jména, což je vlastně ruka v rukávu. Ale napsal teď to moje druhé přání.
3: Ale
2: při focení bych potřeboval trošku radit. A pak mi to už jako cvakalo, jo. A taky bych potřeboval ukázat fígle, no, a potřeboval bych taky zachránit v Lightroomu, to je soft na upravování fotek, ve které malinko plavu, jsem začátečník. Ahoj, Adam. Já jsem totiž, Adame, myslel, že jsi profík, který by nafotil dokonalý fotky, ale Adam začíná. A ještě by od nás potřeboval pomoc tomu, aby jsme ti poradili. No tam si nejsem jistý, že bychom ti radili dobře.
3: Jako možná bychom nějakého fotografa známého našli, který by ti poradil určitě, ale no...
0: No, to je velké sousto, no jsou tam různorodý přání, to jo.
2: To teda, ale na druhou stranu je správný, že jsi se ozval, protože jak my tady na Kissu říkáme...
1: Líná huba, hojí neštěstí.
2: A tak to prostě je.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Opět D1.
2: Na dálnici D1 směrem z Ostravy na Olomouc za Klimkovickým tunelem se připravuje zúžení. Už se tam tvoří malé kolony.
1: Díky, že jsi dal vědět. Honzo, jak je to na D1 před Prahou?
3: Ťukanec na příjezdu do Prahy na 0. kilometru D1 přímo naproti Westfieldu Chodov. Levý pruh, dvě osobní auta.
1: Půlhodinové stání bylo na D6, protože byla nehoda na 10. kilometru ve směru do Prahy a pořád tady kolony jsou, i když nehoda je odstraněna. Nezapomeňte na tu D48. Na 26. kilometru ve směru na Olomouc taky nehoda.
4: Dojedete po D48, jak už zaznělo, je tady dopravní nehoda, je to směrem z Příbora na Nový Čín. Prosím vás, bude to asi na hodně dlouho, to auto je dost rozmašírované, než tu není ani odtahovka.
5: Na dálnici D8 na 35. kilometru se ve směru do Prahy srazil osobák s nákladňákem a další nehodu vyšetřují na dálnici D11 na exitu 84 ve směru na Hradec Králové.

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
1: Michaličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: My si Bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jseš výborný, jseš prostě skvělej.
4: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
5: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
6: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu KISS. Rádio KISS. Počasí.
7: Středa přinese polojasnou až oblačnou oblohu, ale během dne může být přechodně i zataženo. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů.
6: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
7: Obžalovaný Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Úřad to oznámil v úterý a označil to za další právní riziko spojené s bitcoinovou kauzou. Zdrojem budoucích sporů mohou být podle ministerstva jak okolnosti přijetí daru, tak jeho následného prodeje v aukcích i uzavření dohod o narovnání s kupci. Podle exministra spravedlnosti Pavla Blažka nemá žádost o navrácení daru žádné právní následky. Venezuelský parlament schválil smlouvu, podle které Spojené státy získají přístup k pětině prokázaných ropných rezerv v zemi. O přijetí smlouvy, kterou americký prezident Donald Trump označil za největší ve světové historii, informoval předseda Venezuelského národního shromáždění.
6: Sport.
7: Viktoria Plzeň získala talentovaného obránce Tobiáše Pališčáka ze Žiliny. 18-letý fotbalista podepsal smlouvu na 4 roky. Západočeši po postupu do Evropské ligy přivedli už třetího obránce. V minulém týdnu získali Adama Gabriela a Denise Vavra. Za námi jsou zprávy v 7:30 a pokračuje raní KISS s Míšou, Romanem a Paprikem.
6: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
8: Be happy.

0: Hele, teďka jsem nějak moc neposlouchal, protože jsem byl hodně rozlítaný v práci a to. A teď se dozvídám nějaký výzvy, no teda.
1: Pietro, to ti vysvětlíme. Tvoje přání, naše výzva. Dokáže ranní trojka splnit to, o co si řeknete?
2: Každý týden chceme splnit aspoň jedno vaše přání, které by mohla splnit ranní trojka. Když byste si o tom chtěli najít víc informací, určitě je dohledáte na webu kiss.cz.
1: Řekněme si na rovinu, bohužel na každého se určitě nedostane, ale na druhou stranu, jestli se na někoho z vás dostane a my vám radost uděláme, jak si myslíme, že to pro vás bude zážitek na celý život. Ať už to bude nějaké setkání, ať už to bude, že za vámi někam dorazíme, nebo vy, nebo pro vás něco seženeme. A hlavně i pro nás to tím pádem bude zážitek, protože jak jsme říkali, tu energii, kterou jsme věnovali všem rubrikám, teď budeme věnovat vám a v pondělí začínáme, kdy vždycky v pondělí vybereme někoho z vás.
3: Jsou ale taky výzvy, které určitě přijmout nejdou, třeba za 35 mega vám určitě neseženeme barák.
1: To jako jsme včera četli, no, to ne, bohužel.
3: Úplně nejde, ale dovedu si představit, že Kubovi třeba radost uděláme.
4: Zdarec, tady Kuba Kubánec. Mně by stačilo, kdybyste mě poslali společnou fotku podepsanou od vás všech a pořádnou nálepku na nákladňák. Takže díky a zdarec Kubánec.
3: Čkej. Romane, Míšo, teď mě nechte něco udělat, nechte dělat moji práci, nezasahujte mi do toho, počkej. Tady. Romane, až řeknu, mačkneš enter.
1: Ty něco vymýšlí.
2: Já nevím, co.
3: Můžeš, bouchni.
1: Výzva přijata.
5: PPL?
3: Čau Kubo, tady Patrik z Kisu, neruším tě.
5: Zdarec.
3: Kubo, my jsme teďkon slyšeli tvoji hlasovku a ty jsi říkal, že tvoje přání je mít naší společnou podepsanou fotku a velkou samolepku Kisu. Stál bys o to?
5: Jo, to je největší dárek.
3: A ty bys tu samolepku nalepil na kamion?
5: Ne, já mám svůj Kinder kamion.
3: Mhm, to je dodávka?
5: Jo, já jezdím PPLku, balíky.
3: Jo, takhle. A myslíš, že by ti tam povolili samolepku metr na metr?
5: Ty vole, tak to bych musel.
3: To jsi nečekal, viď?
5: Ty vole, metr na metr, to bych si musel fláknout na auto.
3: No, jak chceš, takhle, buď ti to přání můžu splnit, nebo ne?
5: Jo, a to já si ufláknu normálně na svůj civil na střechu.
3: Jo, no tak jo, hele, Kubo, tak domluveno, okej, tak já ti posílám teda velkou samolepku, tu největší, co máme, plus naši podepsanou fotku a díky moc, že ladíš a očekávej to za chvilku někde, vlastně ty jsi kurýr, tak vlastně u sebe na depu.
5: Mám větší radost, jak na celý Vánoce, normálně.
3: To je super, to jsem rád.
5: To se mi ještě nestalo v životě, aby mě někdo zavolal z rádia, jenom tak jako, že když jsem řekl, co bych chtěl, takže to splní.
3: Kubo, to mi moc rádi, protože od toho tady ta rubrika je, že vám rádi uděláme radost.
5: Tak to je super. Paráda, pozdravujte tam všechny.
3: Budu, určitě, měj se hezky, Kubo, hele, jsme domluvení, ahoj.
5: Tak díky, zdary.
2: Ranní výzva. Hele, kamaráde, neříkali jsme si, že s tou výzvou začínáme až od pondělí.
3: Tak já jenom chtěl zkusit, jestli to funguje. A funguje, člověče, dobrý.
1: By ti řekl Bohuš, on zkoušá, jestli to funguje.
2: Co zkoušáš, jak zkoušáš?
1: Jsi blbý nebo co? Hele, to bylo dobrý.
3: Kubovi letí samolepka.
1: Ale to nás můžeš nechat mluvit klidně jako...
3: Jo?
1: No.
3: Ale já to chtěl zkusit sám.
1: No to jsme slyšeli. Já ti posílám samolepku.
3: Já.
2: A to se dá udělat tohle.
3: To je to nejmenší.
1: Hele, jo, tak tohle bude pěkný. A zdravíme Kubu Kubánce.

0: od tebe trošku kulišárna, protože jsme si řekli, že s výzvou začínáme až od pondělí.
1: Ano.
0: Ale je pravda, že Kubovi si udělal velkou radost a líbí se to i Kysáku.
2: Ahoj, vy tři količci, tak to ale bylo krásné gesto od Páti.
3: Patriku, bravo, bravissimo, protože máte tam výzvy, které se můžou splnit i v rámci celého týdne, takže nemusíte plnit jenom jedno přání. Super.
1: Jo, to je taky pravda, že ano, bych mohlo být více, pokud se to tedy vejde, bude to v našich silách, nebude jenom jedno týdně. Ale v pondělí tedy opravdu, Patriku, oficiálně začínáme, ano?
4: Dobře, dobře.
1: Hele, ty jsi poslal našemu Kubovi tedy metrovou samolepku Rádia Kiss.
4: Metr na metr je opravdu moc velká.
1: Umí si to představit?
0: Vždyť je to velký jako já.
1: Na tvým autě by to muselo být označen jako nadměrný náklad. Víš, aby tam v rohu vždycky musel mít ty červený práporky.
4: Jo.
1: Protože by to přesahovalo velikost jejího auta, tyjo.
0: Není tak malý.
1: Ale trošku přehádím.
0: Bylo by to tak akorát.
1: Takže Kubo, bude ti to slušné.

0: Ať naši posluchači nemusí čučet po ránu do mobilů, uděláme to za ně. Co vás zaujalo, jestli něco máte?
1: Já mám, ale je to takový děsivý až jakože strašidelný.
0: Tak si dejme strašidelný zaujalo, jakože jenom něco strašidelného najdeme.
2: Tak jo.
0: Jo. Hm. Tak začneš.
1: Jo.
0: Tak začni.
1: Policista falešně uzavíral případy pohřešovaných, protože se mu nechtělo pracovat.
0: Tak to je špatný.
1: V jednom případě dokonce uvedl, že s pohřešovanou ženou mluvil a že si nepřeje další kontakt. Později tuto ženu našli někde, bohužel mrtvou.
0: A to je z ciziny, ne?
1: Je to z ciziny, z Jižní Koreji.
0: Jo, jo.
1: Ale je to strašný. Jako strašidelný, divný.
0: No tak to dobře, a Míšo?
2: Nahý muž se pod finským mostem houpe už více než 20 let.
1: Cože?
2: Lidé kvůli soše volají záchranáře.
1: To je strašidelný.
0: No tak to já mám taky, ale je to teda trošku delší, i když se to týká, protože tohle je, si říká, z Francie nebo odkud?
2: Z Finska.
0: Z Finska, ty máš Jižní Koreu.
1: Jižní Koreu.
0: Po letošním mimořádném suchém létě trpí v České republice především listnaté stromy. Není se čemu divit, tohle bylo fakt suché léto.
2: Mm-hmm.
0: Správa lesů proto zavádí sérii opatření, která se nečekaně dotknou i potravinářského průmyslu. Od pondělí, teď po víkendu, začne platit zákaz prodeje listového těsta. Listů je letos kritický nedostatek a nemůžeme si dovolit další plýtvání. To tady říká, píše, mluvčí správy lesů David Bříza. Zákaz se týká také kremrolí, šátečků a dalších výrobků s vysokým obsahem listů. To je mazec.
1: To je strašný.
3: No, nazdar. Co budeme dělat?
1: Dovedeš si představit ty Vánoce bez listového těsta?
0: Jo.
1: Vždyť to je ve všem cukroví skoro.
2: A navíc, jaký jsou velký sucha, tak ani se nebudou moc používat svíčky, takže na svíčkovou taky zapomeňte.
0: To jsem nepochopil, Míšo.
2: Protože kvůli suchům ne, nemůžou se zapalovat ohně a tak dále. Svíčky hoří. Tím pádem svíčkovou taky nemůžeš.
0: Svíčka hoří, ale z důvodu toho, že proto je dělaná, aby hořela, ne?
2: Ano, ale když jsou sucha, tak nemůžeš. Takže svíčková nic. Sorry.
0: To by zavánělo kachnou. To zase.
2: To by zavánělo kachnou, to je pravda. Pozor. To si nemůžeme dovolit tohleto.
0: Zpátky k realitě.
2: Jo.
4: Ranní Kiss. Roman Anděl, Patrik Peltan a Míša Dinhová.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Jdeme na to. Dálnice D48, nehoda na 26. kilometru ve směru na Olomouc. Další nehoda je na D11 na sjezdu exit 84 ve směru na Hradec. Nehoda je i na dálnici D8 na 35. kilometru ve směru na Prahu. Připomínáme tu D1.
2: Na dálnici D1 směrem z Ostravy na Olomouc za Klimkovickým tunelem se připravuje zúžení. Už se tam tvoří malé kolony.
1: Pavla střídá Patrik.
3: Obec Lipůvka směrem na Brno. Hodně se to tady štosuje. Počítejte tak s 10-minutovým zpožděním. Zdarec.
4: Dál se bouralo v Liberci v Bárově ulici, v Praze na Evropské a v ulici k Barandovu, v Českých Budějovicích v Mánesově ulici, v Mostě v ulici pod Čibeníkem a v Brně v ulici Hněvkovského.
1: Starostí na cestách máte určitě dost, tak ať se cítíte lépe. V příští hodině rozdáme voucher v hodnotě 5000 korun do Kauflandu.

0: tři, čtyři.
1: Posloucháš Kiss?
2: Radio Kiss.
1: Tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
5: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
6: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Radio Kiss počasí.
7: Středa přinese polojasnou až oblačnou oblohu, ale během dne může být přechodně i zataženo. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Do centrální evidence psů, která v Česku funguje první měsíc, zatím majitelé zaregistrovali 176 901 psů. Komora veterinárních lékařů očekává, že v evidenci by postupně mohlo být zaregistrováno 2,2 až 2,5 milionu psů. To je odhad počtu psů chovaných v České republice. Povinnost registrace platí pro každého psa a za neregistrování hrozí majitelům pokuta. Nový poplatek za takzvanou ultrarychlou módu zavádí v září Francie. Poplatek se má postupně zvyšovat až na téměř 20 eur. To je v přepočtu asi 480 korun za kus. Opatření míří především na velké asijské internetové platformy, jako je čínský Shein. A teď zpátky domů.
8: Plánovaná multifunkční hokejová aréna v Pardubicích, která má při koncertech pojmout až 25 tisíc návštěvníků, získala stavební povolení. Rozhodnutí je na úřední desce magistrátu. Projekt připravuje společnost podnikatele Petra Dětka. Halu chce stavět v oblasti na Nové Cihelně. Pro KIS Blanka Holoubková.
7: Sport. Tenistka Daria Vidmanová dohrála na grandslamovém US Open v prvním kole. Španělce Jessice Buzasové podlehla na betonu v New Yorku 3-6 a 4-6. Duel Nicole Bartůňkové s egypťankou Majar Šarifovou byl kvůli dešti za stavu 6-1 pro českou hráčku přerušen a poté ho odložili na dnešek. To byly zprávy v 8 a s nimi Tereza Jandová.
9: Je po 8 hodině a většina školáků už sedí v lavicích.
10: Takže to bude na vás, pracanti, abyste vychytali voucher v hodnotě 5000.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
9: Be happy.

0: for another. Soutěž Kaufland Card Extra o poukázky za 5 000 korun.
1: A tu získáte, pokud se nám dovoláte do studia, odpovíte správně na jednoduchou soutěžní otázku, no a pak šupky dubky do Kauflandu, nakoupit obrovský rodinný nákup na účet Rádia Kiss a Kauflandu.
2: Ten, kdo se dovolal, je Michal. Ahoj, Michale.
3: Ahoj.
2: Ahoj. Řekni mi, ty seš ten typ člověka, který radši udělá více malých nákupů za týden, anebo nakoupíš jeden velký nákup a pak se v obchodě neukážeš, jak je týden dlouhej.
3: Ta druhá verze.
4: Hele, a k tomu vlastně dáme ideální podmínky, protože 5 000 korun, to už bude pořádný nákup, ale musí nám Michal správně odpovědět na soutěžní otázku. Michale, co musíš udělat pro to, aby se tvá aplikace změnila na novou Kaufland Card Extra? Za A. Zakřičet na mobil. Sezame, otevři se! Za B. Vůbec nic. Aktualizuje se ti sama, nebo si prostě stáhneš. To doporučujeme všem. A za C, 3x musíš oběhnout prodejnu Kauflandu pospátku.
1: Ačko, Ačko.
3: Za B?
1: Ne, dej Ačko.
4: Ale vidíte, přemýšlel. Jo?
2: Já to musím zkusit, pardon, svým telefonem.
4: Co?
2: Sezame, otevři se!
4: A co dělá?
2: Nic.
4: No, vidíš to. Je to pravda, Michale, je to Bčko. Takže nic, aktualizuje se ti sama, nebo pokud nemáte ještě svoji aplikaci Kaufland Card Extra ve svém mobilu, tak to udělejte. Bude se vám to při nákupech 100% hodit a hlavně Michalovi. Michale, posílá ti Kaufland 5 000.
3: Výborně, děkuji moc krát.
4: Dobře, doječ, šťastnou cestu v kamionu. Měj se, ahoj.
2: Ahoj.
5: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.
4: A to nebyla dnešní poslední soutěž. Další kartu rozdáme už dopoledne.

0: Kovalčík za mikrofonem.
1: Kdybyste mohli zachránit pouze jeden, jenom jeden jediný český film pro budoucí generace, zakopali bychom to na 100, na 200, na 300 let, který film by to byl?
0: To je jasný.
2: Jo.
0: No ježiš, dědictví, že jo?
3: No. To děláš machra. Jo. Kde jsi? Kdo jsi? Myslíš, já jsem nějaký hňup, ty hňupe?
0: 100%
4: je. To máš pravdu, dědictví mě taky napadlo, člověče.
2: Ne, mě na první dobrou napadly pelíšky.
5: Co je to tady za hnusnou máničku?
4: Už jste mi vystříleli takový klenoty. Já vím, já bych tam dal nový film, nebo novější film Vlny. Aby se nezapomínalo o tom, co se tady v 60. letech dělo.
0: To je pravda. S tebou mě baví svět.
3: Jo.
2: Obecná škola.
4: Slunce se, no.
2: Ty jo a jo.
4: No.
0: Jo. Tak co? Nejlepší odpovědi.

0: včera v dopoledním KISu řešil klenoty, ty filmové.
1: Kdybyste mohli kysáci zachránit pouze jeden český film pro budoucí generace, který by to byl?
2: Tak pojďte kysáci, jaký jsou vaše včerejší odpovědi?
3: Obecná škola, to je prostě vystihující s tou mládeží a tohle všechno a tu dobu, prostě super film.
4: Dědictví a ne... Hoši, guten tag.
5: Já bych zachránil asi film Vesničko má středisko.
6: Tři veteráni, tam je všechno a je to jak pro dospělí, tak pro děti. Když jsem byl malý, tak jsem na to koukal jako na pohádku a dneska na to koukám jako na chytrý film, kde jsou krásně vystížený povahy lidí.
7: Tak za mě Pelíšky, to bude ze sporu a potom Vratné lahve.
1: A dnešní výhra patří Vojtovi.
8: Rozhodně asi Slunce seno, protože to je klasika a i za 100 let se tomu člověk zasměje.
9: Michal Kahalčík.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Je 8 hodin 23 minut a v Ostravě v Horní ulici se srazily dva osobáky a další nehody se řeší v Praze v Karlově ulici, ve Smržovce u Jablonce nad Nisou na Hlavní a v Chebu v Truhlářské ulici.
2: Můžu tak jednu dopravku, prosím?
1: Můžeš.
2: Jirka nám napsal: zdravím, na D1 na 155. kilometru z Prahy na Brno se valí v pravém pruhu stavební kolečko. Kotouč.
1: Jo, tak doufejme, že jede aspoň 80.
3: Kdo to tam nechal?
4: To je vůl.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Party. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss. Radio Kiss. Počasí.
2: Středa přinese polojasnou až oblačnou oblohu, ale během dne může být přechodně i zataženo. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Už za několik let by se Česko mohlo stát evropskou velmocí ve výrobě vysoce čistého manganu. Ve Chvaleticích vznikne továrna pro stovky zaměstnanců. Mangan se bude získávat z desítky let starých odkališť. Jeho vysokou koncentraci prokázaly zkušební vrty a jeho tam tolik, že výroba by měla běžet nejméně 25 let. Katastrofa v Nepálu vzbudila pozornost vědců po celém světě. Ti situaci považují za alarmující, a to zejména proto, že by se podobný katastrofický scénář mohl opakovat. Jedním z nejohroženějších regionů jsou Andy, kde se nacházejí rozsáhlé ledovce a ledovcová jezera. Riziko se tak týká především Chile, Argentíny a Peru.
0: Sport.
2: Záložník Enzo Fernandez odešel z Chelsea do Manchesteru City, který za něj podle médií zaplatil 125 milionů liber, v přepočtu přes 3,5 miliardy korun. Argentinský fotbalista tak vyrovnal přestupový rekord anglické ligy. To byly aktuální zprávy na Kissu, hezké ráno.
3: Už brzy začneme hledat největší hit skupiny Lunatic.
4: Za mě, ať je hudba tvůj lék.
5: Za mě cik tak co by dubi dap dap je.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.
6: You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: Od skupiny Century ke skupině Lunatic. 30 let působí na scéně a nikdo nikdy nepoložil tuto otázku. Jaký hit skupiny Lunatic je absolutně nejlepší?
1: Já vám to říkám, vyhraje to, ať je hudba tvůj lék.
2: Já vím, no, cik-cak, cubidubidab to asi nebude. Já si právě myslím, že to bude to, co teď hraje. Chtěl bych tě líbat.
0: Právě dnes, 2. září, byla spuštěna anketa, kterou pořádá Radio Kiss a skupina Lunatic. A ptáme se celého národa. Pojďte hlasovat, pojďte klikat na webu kiss.cz a uvidíme, jestli se shodnete na jednom songu.
1: Čas máte pouze do 25. září. Není to žádná anketa, která by tady byla půl roku.
0: Nedávno si o tom přímo Aleš s Vaškem povídali. Chcete slyšet ten rozhovor?
2: No jasně.
3: Jaký hit je podle tebe skupiny Lunatic nejoblíbenější?
4: A tě hudba tvůj lék je podle mě největší hit.
3: A proč?
4: Protože to šlape a lidi se u toho baví.
3: Myslíš, že vyhraje a tě hudba tvůj lék tuhle anketu?
4: Myslím si, že vyhraje a tě hudba tvůj lék tuhle anketu. Jsem si jistý.
3: Pokud ne, tak jaký hit by tuto anketu mohl vyhrát?
4: Mohl by to třeba vyhrát ať je hudba tvůj lék, a nebo by to mohla vyhrát Co máma, nebo Only You, nebo Chtěl bych tě líbat. No, my máme spoustu hitů, takže já vůbec nevím, který jako by to mohl být.
0: No, ale v finále to je právě těžký, jako.
2: Že ani samotní lunetici nevědí, jaký hit by mohl být úplně ten nejlepší. A další výhoda téhle ankety je, že když budete hlasovat, tak tam zanecháte svoje jméno, telefonní číslo, e-mail a tři z vás vyhrají osobní setkání se skupinou Lunatic.
0: 25. září přijdou Lunatic sem do studia a vyberou tři hlasující. Samozřejmě ti hlasující si můžou sebou vzít doprovod.
1: Jo, jo.
0: A setkají se s Lunaticama na tom velkém koncertě v O2 Univerzu osobně před koncertem a samozřejmě, že budete pozváni i na samotný koncert, abyste si to užili. A my, raní trojko, tam přijdeme na pódiu oficiálně odhalit, jaký hit tuto anketu vyhrál.
2: Tak to se těším.
1: To bude skvělý.
0: Takže pojďte nám s tím pomoct, pojďte klikat hlasovat až do 25. září na webu kiss.cz.
1: Je to ať je hudba tvůj lék, dotyky, máma, chtěl bych tě líbat?
0: Je to čistě jen a jen na vás.
2: Tak si zopakněte jejich nejlepší hity.

0: se tedy vidíme v O2 Univerzu na velké akci Lunetiku, ale teď pojďme vyhodnotit ranní kachnu.
1: Jestli jste slyšeli nějakou nepravdu, pojďte nám zavolat.
2: 210 323 323 a vemte si rádiový balíček
0: na Kisu.

0: ranního kysu.
1: Je na čase odhalit, co v dnešním vysílání nebyla pravda. A dovolal se nám posluchač Leon.
2: Leon, ahoj Leone.
3: Čau, čau, dobré ráno.
2: Moc tě zdravíme, tak nám řekni, seš pravý TDIčko nebo spíš benzínový TSIčko?
3: Já jsem TDIčko.
2: Ale. Tak Leone, řekni nám, co je podle tebe ranní kachna?
3: No, myslím si, před osmou, jak se říkalo, ohledně toho špenátu, anebo s tou svíčkou. Já jsem takový jedlý, tak to mi přišlo takové trošku inačí, že bych si dal rád ten špenát později.
2: Špenát, jo.
3: To bude velké sucho.
2: No.
3: Sucho.
2: Špenát, my jsme se bavili o špenátu dneska.
1: No, špenát.
3: No jasně, před osmou.
2: Před osmou.
3: Že bude velké sucho a že tam nebude, že se nebude moc jíst špenát někdy.
2: Špenát. Takhle, bavili jsme se o tom, Leone, že máš pravdu, ano, máme za sebou mimořádně suché léto a v České republice to odnesly listnaté stromy a proto od pondělí začne platit zákaz prodeje listového těsta.
3: A se špenátem, no.
2: A se špenátem, jo, člověče. Proč tam furt strkáš ten špenát?
1: Protože si chce dát špenát.
2: Já jsem mluvil o kremroli, o šátečcích a dalších výrobcích s vysokým obsahem listů.
3: A svíčkovou.
1: No to svíčkovou, to jsem říkala já,
2: no,
1: ano.
2: Jo. Ale jinak ty náš Pepku námořníku, špenát tam asi nezaznělo.
1: Ale špenátové listy jsou taky, hele.
2: To je pravda. To jo, to se asi dá sehnat, že to je plněný nějakým špenátem. Hele, máš pravdu, byla to kachna samozřejmě.
3: Děkuji.
2: Takže Leone, jdem k tobě dostat krásný rádiový balíček a na cesty ti posíláme Shakiru. Zatím, ahoj.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Nehoda na dálnici D6 na druhém kilometru při příjezdu do Prahy.
2: Vážnou nehodu řeší na silnici 1/38 u Poděbrad. Dál se bouralo na silnici 1/11 u Opavy. A teď se podíváme do měst. V Praze na Novopetrovické je velká nehoda, 5 aut v sobě. Dál se bouralo v Brně v ulici Hněvkovského, v Mostě v ulici Počibeníkem a v Chebu v Truhlářské ulici.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
3: Tak sláva, konečně je v kinech komedie s nevšedním námětem. Tak vyzavřít oka a představovat si. Amerika a u moci nová strana, která zákonem zakáže mimomanželský pohyby v ložnici. Z tohohle kontroverzního pravidla ale existuje jedna zásadní výjimka. Jediná noc v roce, kdy se nesezdaní mohou spustit. Kdykoliv, kdekoliv, jakkoliv. A kolikrát a taky s kým budou chtít. A právě během této techtlemechtlý noci se odehrává příběh s názvem Na jednu noc. Běží v kinech. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
4: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
6: Co je korfbal?
7: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
6: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
7: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
6: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.

0: KIS počasí.
1: Na obloze dnes máme polojasno až oblačno, ale během dne může být přechodně i zataženo. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Ministerstvo spravedlnosti chce přísnější tresty za zločiny spáchané v opilosti nebo pod vlivem jiných návykových látek. Rezort kvůli tomu dokončuje novelu trestního zákoníku, kterou chce představit na podzim. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce má zajistit, aby pachatelé zejména závažných násilných trestných činů a činů v sexuální oblasti nebyli mírněji trestáni jen proto, že se sami uvedli do stavu opilosti a pod vliv návykových látek, které způsobily jejich nepříčetnost. Australský úřad pro bezpečnost na internetu vyzval výrobce chytrých brýlí s kamerami, aby zařízení automaticky rozmazávala tváře lidí, kteří nedali k natáčení informovaný souhlas. Návrh přichází v době rostoucích obav z používání chytrých brýlí k obtěžování. A teď zpátky domů.
2: Desítka studentů začala studovat první ročník učebních oborů sklář, výrobce a zušlechťovatel skla a výrobce a dekoratér keramiky na střední umělecko-průmyslové škole keramické a sklářské v Karlových Varech. Oba tradiční řemeslné obory pomohl oživit Karlovarský kraj, který studium finančně podpoří.
1: Sport. České basketbalistky zvítězily v Berlíně v generálce na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64 a připsali si v pátém přípravném utkání čtvrté vítězství. Do turnaje vstoupí Češky v pátek duelem s Itálií. V neděli je čeká v základní skupině D Čína a v pondělí Spojené státy americké. To byly zprávy v 9 a pokračuje ranní KIS.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: Posloucháte Ranní Kiss, je 9 hodin a 6 minut a dnešní ráno bylo teda opravdu pestrý, hlavně i kvůli Patrikovi, protože my jsme se tady dohadovali o naší ranní výzvě, kterou jsme začali a řekli jsme si, že oficiálně začneme plnit vaše přání od pondělí. Patriku, od pondělí.
1: Já vím, trošku jsem do toho hodil vidle, ale Kuba měl radost.
2: Ranní bando, zdarec, tady Kuba. Tak to bylo úplně nejvíc hlášení v celém rádiu a každopádně díky vám všem lidi, protože to bylo úplně nejhezčí dárek, co jsem kdy od vás dostal a od kohokoliv. Takže zdarec, Kuba, Kubánec, od Brniska.
0: Tohle je přesně důvod, proč to děláme a jestli jste to ráno nestihli, tak vydržte na Kisu, protože už brzy si to připomeneme.

0: Tvoje přání, naše výzva. Dokáže ranní trojka splnit to, o co si řeknete?
1: Ranní výzva, ta se dá brát jako takový poděkování za to, jak skvělý posluchače máme.
2: A začneme v pondělí. A je otázkou, co všechno budeme dělat, to si hlavně musíte říct vy, jestli přijedete vy za námi, nebo my za vámi, nebo pro vás něco seženeme a tak dále. Měli jsme znovu zdůraznil začít v pondělí, ale Patrik se dneska rozhodl, že zvedne telefon a jednomu z našich posluchačů rovnou zavolá, že
3: zavolal jsem Kubovi, protože Kuba se nám ozval přes aplikaci, že jediný, co mu stačí,

0: Či také velká samolepka a taky podpisová karta. No a Kuba, ten z toho měl obrovskou radost.
1: Mám větší radost jak na celý Vánoce normálně. To se mě ještě nestalo v životě, aby mě někdo zavolal za Hania jenom tak, jako, že když jsem řekl, co bych chtěl, takže to splní.
2: Prej, Patrik, jenom samolepku velkou, kdy to má metr na metr?
3: Vzal jsem tu největší, je
2: dost
3: to pravda.
2: Pravděpodobně teď Kubu vytuněnýho s jeho autem uvidíte někde na cestách.
4: Každý ho pozná.
5: Lína Huba, holí neštěstí.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Marek ví o nějakém velkém problému v Brně.
2: Ahoj kysáci, kdo jedete vlakem do Brna nebo z Brna, tak máte smolíka, protože v Brně na hlavním nádraží je nahlášený požární poplach a nádraží je uzavřeno. Teď jsou tam policajti, jsou tam asi 3 hasičské auta a zjišťují, co se tam vlastně děje nebo neděje.
1: Děkuju, že si nám dal vědět. Jsou nehody v Liberci, v ulici Švermova, v Praze, v ulici Plzeňská a taky v Litoměřicích, v ulici Mezibraní.
0: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
3: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
4: To děláte chybu.
1: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7000.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Dneska je 2. září a nevím, jestli jste si toho všimli, kolegové, ale dneska je Národní den života bez strachu. Je něco, z čeho máte strach?
1: No.
2: Jako jo, z běžných věcí
0: jako
2: asi.
0: Jako například?
2: Starost o rodinu, aby byla zdravá, přátelé, aby jsme nemuseli se něčím takovým trápit.
0: Nechceš přiznat, že jsi klaustrofobik?
2: Jo, tak to je, hele, to je můj problém a ten se nějak jako, dá se s tím žít, no tak prostě nejdu do výtahu, který je narvaný lidmaru po schodech, no.
1: Je pravda, že já poslední dobou, dřív jsem s tím problém vůbec neměl, ale mám čím dál víc větší strach z výšek. Jsem na vyšší budově a začíná mít normálně z toho divnej pocit pokaždé.
2: Ale to jsou takový ty strachy, který se dají nějak zpracovat.
0: Ano, strachy se vždycky dají nějak zpracovat a nejsme v tom sami, protože i slavné osobnosti mají strachy. Třeba Johnny Depp má extrémní strach z klaunů a především z uměle namalovaného úsměvu. No, co si budeme, je to děsivý, jako kdo viděl horor to. Rita Ora má strach ze záchodů. Bojí se, že z nich může něco vylíst.
2: Had?
0: Jo.
2: Jasně, uškne tě do pitlíku.
0: No, tak Ritu Oru asi ne, teda.
1: Ale co my víme?
2: Já jsem myslel na nás, kluci, víš.
0: Orlando Bloom má strach z prasat. Ať už z divočáků, nebo i z normálních prasat na farmě. Nelíbí se mu, jak jsou nevypočitatelný a jak kvičí. Madonna má strach z bouřky. Dokonce takovej, že má doma speciální úkryt a má nachystaný evakuační zavazadlo a zásoby jídla.
1: Ty jo, hustý.
0: David Beckham má fobii z žab. A herečka Pamela Anderson má fobii ze zrcadel. Nerada se do nich dívá a nechce vidět ani samu sebe v tom zrcadle a ani v televizi.
2: Jakože stárne, nechce si to přiznat?
0: Ne, celkově má prostě strach ze zrcadla.
1: A myslel, že má před tím zrcadlem jako vidět jenom to poprsí, nic
2: to
1: víc.
2: To asi bejvávalo, ne?
1: Bejvávalo.
2: Já nevím.
0: Tak bejvávalo, ono ta gravitace už možná, víš, už tak nefunguje. Takže jestli máte nějaký strach, dneska ho hoďte za hlavu.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: 44 minut a Michal Kavalčík vešel.
1: Dobré dopoledne, čekal jsem, co tam bude, čověče. A Michal Kavalčík
0: vešel. Já jsem chtěla tak jako naladit to na tu romantickou notu, víš. Michale, my jsme dneska spustili velkou anketu na webu kis.cz, protože jsme se rozhodli zjistit, jaký mají lunetici největší hit. Co je za tebe jejich největší hit?
1: No, měl jsem dva favority, ale jeden, jo, teda.
0: Jeden jenom.
1: Tak já dám, když jsme hudební rádio, tak já dám tip, ať je hudba tvůj.
2: Souhlas, jako to je jiný tip. Úplně stejně.
1: To frčí i na diskoškách všude.
2: Jsou tam Dotyky, Chtěli bych tě líbat, Máma, Only You, anebo Kluci chtěli nominovat Příběh malého chlapce, co na koncertě hrají. No, ale jenom jeden jediný to může vyhrát a my budeme potom předávat ocenění přímo na koncertě lunetiků v O2 Univerzu, klukům na koncertě, a jsme moc vědaví, co tam přineseme za výsledek.
1: Ještě bychom jim tam mohli předat, jak se vždycky předávají takové ty desky, jako že bychom udělali nějakou novou barvu, víš, jak je zlatá, platinová, diamantová.
0: Tak bude lunetiková.
1: Ne, no, co by ještě
0: jestli
1: mohla
0: si můžu dovolit, jeden takovej tip.
2: Ne. Jedeme dál.
0: No počkej. No počkej, já si myslím, že víc budou hlasovat holky a oni budou hlasovat pro Chtěl bych tě líbat.
1: No, dobře.
0: Pamatujeme,
1: takže
0: to,
1: je to souboj mužů a žen. Dobře.
0: Já ti dám ne takový.
3: Tak výraz,
0: já ti dám ne.
3: Ne. Co se děje?
0: To si vyřešíme po vysílání.
1: No ale měli už bychom doma nejít dál, že jo?
0: Měli, tak pojď se, Michale, je to tvoje.
1: Ahoj.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Pojďme na dopravu, kysáci, kde pak to nejezdí. Mám tady maličkou kolonu, průjezd asi 6 minut. Je to dálnice D1, 182. kilometr z Prahy na Brno, tak těsně před Brnem. Tam je asi 3-kilometrová kolona a zdržení tak na 5 minut. Pak tady mám ještě dvě malé komplikace. Dolní Lutyně D1, kilometr 374. ve směru na Ostravu, tak tam je kolona skoro 3 kilometry. A Zlatníky Hodkovice D0, 2. kilometr ve směru na D1, velmi silný provoz, zdržení do 10 minut. Kdyby něco, tlačítko doprava v naší aplikaci po 10. hodině, touch, not forever. Let's get down.

0: Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Hlasuj pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss. www.kiss.cz Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Parádu s DJem Baselickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
2: Protex. Dopřejte své ložnici podzimní restart. Na Protex.cz teď pořídíte přírodní přikrývku Liolux s 20% slevou za 1647 korun a slevu 10% získáte i na krepové povlečení za 989 korun. Vneste do své ložnice více pohodlí a využijte až 20% slevy na Protex.cz.
0: Radio Kiss. Počasí.
3: Na obloze dnes máme polojasno až oblačno, ale během dne může být přechodně i zataženo. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Policie dnes na hřbitově v Lánech vyzvedne z rodinné hrobky ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Ten zemřel nedlouho po únorovém převratu v roce 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Okolnosti smrti jsou od té doby předmětem spekulací. Nikdy se nevyjasnilo, zda syn prvního československého prezidenta spáchal sebevraždu, vypadl nešťastnou náhodou nebo zda se jednalo o vraždu. V jeho německém Augsburgu uzavřela policie hlavní vlakové nádraží. Při vyšetřování ranní exploze v nedaleké pasáži nalezla podezřelý předmět. Výbuch v pasáži, při kterém několik lidí utrpělo lehká zranění, způsobil také zatím neznámý předmět. Policie na místě provádí rozsáhlý zásah. A teď zpátky domů.
4: Plánovaná multifunkční hokejová aréna v Pardubicích, která má při koncertech pojmout až 25 tisíc návštěvníků, získala stavební povolení. Rozhodnutí je na úřední desce magistrátu. Projekt připravuje společnost podnikatele Petra Dětka. Halu chce stavět v oblasti na Nové Cihelně. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
3: První fotbalová liga dnes má na programu dvě dohrávky čtvrtého kola. Nováček Zbrojovka Brno se doma od 18 hodin utká s Hradcem Králové. O dvě hodiny později má Výkop zápas mezi pražskými Bohemians 1905 a Jabloncem. V původním termínu 16. srpna se zápasy nehrály kvůli účasti hostujících týmů v předkolech evropských pohárů. Tolik zprávy v jedné minutě a startuje dopolední KIS.
5: Ano, startovací pistole právě práskla a před náma je super playlist nejlepší 90. Moc se na vás těším. Pojďme za to za mikrofonem, Michal.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.

0: Saša, učitelka, která by dala takzvané opakování z minulého roku. Jo, taková pidi prověrka, tak děti a dáme si učivo z minulého roku. Jestli se tady nějaká takováhle rekordmanka najde, prosím, dejte vědět. Ještě mám dvě důležité zprávy na start středečního dopoledního kysu. Ta první je, že dneska slaví narozeniny 2. září například Keanu Reeves, 62 let, všechno nejlepší, znamení pana. A druhá velmi důležitá informace je, možná mi to nebudete věřit, ale vy, kysáci, všichni na druhé straně, všichni, co nás teďka ladíte, včetně i mě, jsme neandertálci. Ano, já to tady vidím černé na bílém. Moderní lidé, včetně obyvatel České republiky, mají ve svém genu přibližně 1,8% až 2,6% neandertálské DNA. A já jsem si říkal, proč tak rád vždycky spinkám v jeskyni. No tak hezký den.
1: Radio Kiss. Radio Kiss.

0: polední. KIS miluje i hmyz. Mouchy, včely, komáři s KISem vždycky zapaří.
1: Další šance získat náš rádiový balíček, samolepky, podpis, karty, diplom a vůně do vašeho auta a ještě k tomu přivalíme samozřejmě tričko s logem Rádia KIS. Pokud se vám ho ještě nepodařilo někdy tady u nás vyhrát, můžete si ho koupit v našem KIS e-shopu. Je jich tam ještě opravdu hodně a výběr je veliký. Našel jsem tady novinku, která by měla možná už na jaře příštího roku 2027 se dostat do všech obchodů a to bude dnešní téma. Poslyšte, kysáci, na světě je první zubní kartáček se zabudovanou kamerou. Zubní kartáček, který vidí, co děláte v ústech a sám se snaží najít místa, na která při čištění zapomínáme. No jasně, zní to jako trošku jako sci-fi, ale přesně to umí tahleta jistá novinka od jisté společnosti. Oni dělají i vysavače a takový po zemi to jezdí a vytírací zařízení, no určitě znáte tu značku. Má zabudovanou kameru, umělou inteligenci a dokáže mezi zuby vystříknout přesně namířený proud ústní vody a vyčistit důkladněji to místo, na které jste zapomněli. Cena 12,5 tisíce, ale kdo chce mít nějaké zdravé super zoubky, tak to za to určitě dá. A má dnešní otázka v dopoledním KISu. Dneska to bude možná i o rodičích. Taky máte občas problémy, že vaše děti si čistí málo svůj chrup? Jo, prostě šmejdli, šmejdli, pic, pic, pic, 20 vteřin, tati, hotovo. Ne, ještě si nebyl nahoře. Ne, ne, ne, ještě vzadu. Hele, a co tam ty úplně zevnitř ty zuby, jo, na druhé straně? Dělal si tygra krouživé pohyby a pořád se s těma dětma hádáme. Mě by strašně zajímalo, máte nějakou fintu, jak přimět ty naše děti, aby si opravdu dlouze, pořádně a krásně čistili zuby? Za ta léta má tady někdo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 dětí a má nějakou vyzkoušenou metodu, která opravdu funguje? Aby ty děti potom v dospělosti měly zdravé zoubky? Máte nějakou fintičku, já bych potřeba poradit trošku s tím mojím synem. Taky šmidli, šmidli, 30 vteřin, tati, hotovo. Děkuju za vaše nabídky a děkuju za vaše rady. Tlačítko soutěž v apce Rádia KIS. Nejlepší hlasovka vyhrává balíček.
2: Michal Kalžík, KIS, Rádio KIS.

0: Nova Space 1227. Dneska tady ve středečním dopoledním balíčku se radíme, jak přinutit naše děti, aby si dostatečně dlouho a často čistili zuby, aby potom v dospělosti a v pozdějším věku měli zoubky jako z porcelánu. Každý jsme se tím prošli. Leničko, co radíš ty?
1: Dobré dopoledne všem kysákům a tobě, Majklíku. No tak hele, já jsem na mýho syna, když byl malinký, byli jsme jednou venku u koníku a zrovna ten kůň vycenil zuby a já mu říkám, dívej, takhle to dopadne, když si nebudeš pořádně čistit zoubky. A hele, je mu 13 a funguje to doteď. Mm. Když vypadne z koupelny dřív než za 3 minuty, tak mu řeknu, vzpomen si na toho koně. Tak čau.
0: Výborný, píšu si, děkuju. A co Martin?
2: Vem je za dědečkem a babičkou, ať se jim podívají do pusy, co je čeká, když si to pořádně čistit nebudou.
0: A další SMSky a hlasovky za malý okamžik na Kissu.
3: Soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte ranní i dopolední Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
4: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: vámi je Radio Kiss a my si tady dneska čistíme zuby s našima dětma. No, protože děti, to je základ, že jo? Když si to tak nějak v tom dětství jako moc nečistíte a pak prostě puberta, no tak vás to stejně potom dožene. Na světě je první zubní kartáček se zabudovanou kamerou a umělou inteligencí. Podle výrobce dokáže kamera přiblížit a pořídit 28 snímků za sekundu a mezizubní prostor rozpoznat během 100 milisekund. Celý systém byl při vývoji trénován na 470 tisících snímcích chrupů. A prostě tam, kde to nemáte vyčištěné, tak vám to tam vstříkne, daleko více zabere a máte prostě super kartáček za 12,5 tisíce korun. No a my se ptáme, jak přimět naše děti, aby si čistili zuby. Miras radí.
1: Nazdar, Majku. No tak my jsme toho našeho tříleťáka to učili už krátce po druhém roce života. Dostal jsem dva lepáky. První, když jsem odkejval hlavou, že si čistit nebudu, jako to udělal on. No a když jsem to během chviličky vytáhl a nepřesypali se malý přesýpací hodiny, tak jsem dostal druhýho jakože lepáka. No a od té doby čistíme zuby každý den a dlouho, tak čau.
0: Díky, já mám pocit, že teď se začaly dělat i takové ty elektrické dětské zubní kartáčky, kdy dokud vám to nepřestane blikat, tak jste si jakoby pořádně nevyčistili zuby, že jo, že tam je myslím nastavený limit 2-3 minuty. Verča?
2: Čau, Michael, tak my dáváme za příklad dětem naší babičku, že pokud nechtějí mít klepací zuby jako ona, tak je potřeba se je čistit, tak to můžeš zkusit taky. Tak čau, Verča.
0: Dobře, takže rodiče budu strašit, aha. Zdar, Michael, kysáci, byli jsme u zubáka, bylo synovi 14, dostal plombu, tak to jsme zaplatili a já za 2 roky zase ten samý případ, ale to už měl rok svoji kartu s penězi, tak říkám, no tak můžem to tady pípnout sestřičce, Maty ze své karty, tak i bylo a zaplatil si to sám a od té doby ne, že by je čistil perfektně, ale určitě lépe. Jo, tak to je dobrý, no jasně. Hele, našetři si a zaplať si svoji plombu, no. Tak koho pak tady máme? Petr má dobrý fígl.
3: Michael, co se týče fíglu na čištění zubů dětí, je to jednoduchý. V lékárně existují jistý takový jakoby ala žvejkačky. V momentě, kdy to zežvejkaj, tak jim zmodrá ten plak a tohleto, to, co si nevyčistili, se pak usmějou, mají modrý zuby a to, co není hotový, tak tam svítí víc.
0: Netušil jsem, neznal jsem, kupuju. A ještě Kamil.
4: Ahoj, Mekle, tady Kamil. Tak ostrašující příklad, začal bych u sebe na prvním stupni, když mi zubařka vrtala, tak mě to bolelo, samozřejmě mě musela nafackovat, abych se nebránil. Takže dětem jsem vyprávěl a odstrčující příklad je ukázat jim bezzubou babičku, že když si nebudou čistit zuby, takže budou vypadat takhle. A panečko, jak to funguje. Čau.
0: Děkuju. Další finty, jak přimět děti, aby si čistili zuby lépe a déle, za malý okamžik na Kisu.

0: Mám takový pocit, někde jsem četl, že tahle ta pecka původně, ten motiv nejhlavnější, vymyslela umělá inteligence, nějaký borec to dal ven a někdo z toho udělal tuhle tu pecku a poslali to do světa. Pojďme se vrátit k dnešnímu tématu. Jak přimět ty naše děti, aby si čistili skvěle, dlouze a dobře zuby, aby potom v dospělosti a v tom velkém už věku a ve stáří, aby jsme měli zdravé zoubky. Máte nějakou fintičku? No, chodí tady toho opravdu hodně. Viking, no, tady jako nevím teda. To nevím, jestli je dobrý nápad.
1: Čau, Michaela, hele, tak my to s těma zubama máme úplně jednoduchý. Jelikož mám doma 3 děti, 7, 5 a 3, tak vždycky ráno, když stanou, tak se jim pustí 5minutová pohádka. Nejlepší je tlapková patrola a během té si oni čistí zoubky. Skončí pohádka a zoubky jsou vyčištěný kvalitně, takže my máme na to takovéhle vychytám. Čau, Viking.
0: No, Vikingu, a co děláš, když není proud? Co děláš, když zapomeneš tablet? Co děláš, když máš vybitý mobilní telefon? To potom večer děti jdou spát bez vyčištěných zoubků, anebo děláš herecky tlapkovou patrolu? Jdeme do akce, rychle! Já už jsem zapomněl, jak se všechny ty pejsci jmenujou. Mája a červíci.
2: Ahoj, Michaele, tak moje děti se bojí červíku, že budou mít červivý zuby a poleze jim tam červík, takže oni, aby neměli červíka, tak si poctivě čistí zoubky. Čau, měj se.
0: Pavlínka to vidí takhle.
3: Ahoj, Michaele, v dnešní mobilní době bych na to šla asi úplně jinak. Nejdřív zuby, potom mobil. Zuby jsou totiž důležitější než Wi-Fi síť. Ahoj, Pája.
0: No jo, no, Wi-Fi, no, to je jasný, no, to je taky vynález. Nedávno jsme tady vzpomínali v 90, co jsme dělali, že jsme zaprvé neměli ani mobily a prostě hráli jsme si venku. Veronika, už před lety jsem kupovala v lékárně pro starší dceru a teď i pro mladší modré tablety od firmy, co vyrábí zubní kartáčky. Tableta se rozkouše a zabarví, asi tam jasně chybí písmenko, plak čerstvý modře a starší červeně. Aha, pozor, dokonce tady už máme i červenou barvu. Doporučila nám zubařka a funguje to. A je to pro malou i legrace mít modrý jazyk a zuby. Kupuju! Děkuju moc krát. Děkuju. A pak tady máme Milana a to si myslím, že tohle je jako těsně před finále. Těsně před finále. Super finta.
4: Čau, Michaele, tak my jsme to vyřešili jednoduše. Na elektrický kartáček jsem nalepil samolepku zkažených zubů. A musím říct, že to funguje. Zuby si čistí pravidelně. A tak, jak má. Ahoj, Milan.
0: No, já se ti, Milane, ale přiznám, že můj syn má jako 3 zubní kartáčky. Znáš to, jo? Jeden u babičky, jeden u sebe doma, jeden tam. A jenom jeden na ten elektrický, tam by to šlo nalepit, jinak ostatní jsou takové ty pidi tenké, no, jedině udělat prostě fotografii takhle na výšku o šířce 1 cm, ale mám tady vítěze. Já si myslím, že všechny ty vaše nápady byly na 80% výborný, ale pozor, jako tohle. Karolínka výhra, 100%, děkuju.
5: Ahoj, tak moje finta na zuby je sice krátká, ale drsná. Žádné basnička ani písničky jako nefungujou. Takže když stávkujou, vytáhnu mobil, ukážu jim obrázky zkažených zubů. Takže jeden pohled na ty černý pahýlí a běží je drhnout. Najednou se vyčistijou i stoličky, o kterých jako nevěděli, že je mají. Strach je prostě nejlepší pedagog. Čau, Kaja.
0: Ano, budeme ty naše děti strašit. Bu, bu, bu, bu, bu. Kiss. Kiss. Radio Kiss. Shut up.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Martině, děkujeme za dopravu, tak jak to tam vypadá s tou dálnicí?
2: Ahoj, dálnice D8, směr Německo. Dopravní nehoda před odbočením na Slaný. Dálnice vypadá, že uzavřená, stojí to.
1: Díky moc. Radek píše, že v Litomyšli pod kopcem směr ke Světelné od Svitav Ťukanec, opatrně kolem nich a zdržení tak na 10 minut. Pak vás vezmu ještě k Jesenicím. D0, 82. kilometr. Je to ve směru na Modletice, jak je jižní spojka, tak je tam 10-minutové zdržení, průjezdnost tak jenom 20 a táhne se tam 3-kilometrová kolona. Kdyby něco, pošlete zprávu s tlačítko doprava v apce Radiakis.

rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko, aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace

0: jediná Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Na obloze dnes máme polojasno až oblačno, ale během dne může být přechodně i zataženo. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Čeští muži se i kvůli lepšímu systému preventivních prohlídek nechávají častěji testovat na rakovinu prostaty. Za poslední dva roky test podstoupilo 57% mužů mezi 50 a 69 lety. 2000 nádorů se tak podařilo odhalit včas. Až třetina lidí s podezřením na nádor ale nedorazí na následnou prohlídku a riskuje ohrožení života, stejně jako tisíce dalších, kteří se netestují vůbec. Francouzská politická scéna zažívá velké překvapení. V zemi s koncem léta začala kampaň před prezidentskými volbami, které proběhnou na jaře příštího roku. Hlavní souboj se aktuálně vede o to, kdo se ve druhém kole postaví představitelce krajní pravice Marine Le Penové. Ta se doklání o post zapojila bez ohledu na své odsouzení za zpronevěru veřejných prostředků. Průzkumy říkají, že vůbec poprvé by v prezidentském finále mohl chybět zástupce středových stran. A teď zpátky domů.
4: Desítka studentů začala studovat první ročník učebních oborů. Sklář, výrobce a zušlechťovatel skla a výrobce a dekoratér keramiky na střední umělecko-průmyslové škole keramické a sklářské v Karlových Varech. Oba tradiční řemeslné obory pomohl oživit Karlovarský kraj, který studium finančně podpoří.
2: Sport.
3: Hlavní kouč plzeňských hokejistů Josef Jandač bude kvůli zranění Achillovy šlachy chybět na střídačce extraligového týmu podle všeho nejméně do listopadu. Uvedl to generální manažer klubu Martin Straka. Za námi jsou nejnovější zprávy a teď už pokračuje dopolední Kiss s Michalem Kavalčíkem.
5: Děkuji, Teresko. No a za malý okamžik stačí správně odpovědět a vyhrát poukázku na 5000 kaček. Držím vám palce.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.
7: Yes. It is not that funny.
8: That's not.

0: Jako vždy úžasný Justin Timberlake a Can't Stop the Feeling. 11 hodin, 12 minut. Tady to bliká, kysáci, kdybyste to viděli. Já si tady občas připadám jako v ústředně nějaké telefonní ústředny. To jsem řekl moc hezky, Michale. Ústředna telefonní ústředny. To si asi dám na vizitky. Už to tady bliká, ale ještě vydržte. Čekáme na výherní signál. Na výherní signál a potom volejte, pokud byste teda chtěli. Pokud byste chtěli poukázku v hodnotě 5000 kaček a celou to tam potom utratit. Chtěli byste, jo? Třetí volající samozřejmě jde do našeho vysílání a položím jednu otázku. Tak držím palce.
1: Soutěž s Kaufland Card Extra o poukázky za 5000 korun. Chcete vyhrát? Tak volejte studio 210 323

0: Soutěž Kaufland Card Extra. O poukázky za 5000 korun.
1: No také jsem si pořídil včera, když jsme tady o tom mluvili, tak jsem si tu kartičku pořídil a stáhl jsem si dokonce tu aplikaci a včera jsem nazbíral první své body. Bohužel teda tu poukázku jsem ještě tady nepodařilo vyhrát a asi do pátku se mi to ani nepovede. Ale vy to můžete udělat dvakrát denně, kysáci. V ranním kysu 6 až 10, anebo taky v dopoledním kysu s Michaelem 10 až 14. Máme tady úžasnou, krásnou poukázku na 5000, kterou to potom můžete utratit v Kauflandu, ale hlavně vy můžete mít vždycky něco extra. Přesně proto je tady jejich nejlepší věrnostní program Kaufland Card Extra. Získejte své extra při každém nákupu a užijte si svět plný výhod. A tentokrát si bude užívat naše otázky až z dalekých německých hranic Radek. Ahoj!
2: Ahoj!
1: Radku, prosím tě, tady se lidi nemůžou dovolat z České republiky a tobě se to povede z Německa. Můžeš poradit nějakou fintu?
2: No nemůžu, já jsem se taky dovolal úplně poprvé.
1: A jak dlouho to zkoušíš se dovolat na KIS?
2: Tak 3 roky asi.
1: Dobrý, no tak hele, za 3 roky zase další soutěž, co?
2: Jo, to klapne.
1: Radku, co ty a nakupování, prosím tě? Znáš Kaufland, chodíš tam, nakupuješ, sbíráš body, máš apku, nemáš apku?
2: Apku nemám, ale do Kauflandu chodím kupovat na cesty, jo? Mm-hmm. Takže jezdím autem. No.
1: A věřím, že po návštěvě zase České republiky si apku stáhneš.
2: No určitě.
1: Určitě. Jdeme na otázku, seš psychicky připraven?
2: Jo, jo.
1: Tak jo, kamaráde. Dvakrát denně tady vždycky zazní otázka. Buď to v ranním kysu, anebo u mě. Pro dnešní středeční dopoledne tady pro tebe mám tohle. Radku, kde najdeš ty vůbec nejlepší extra výhody, slevy a kupony? Za A. Vytesané do kamene před vchodem Kauflandu. Za B. Přímo ve svém mobilu v aplikaci Kaufland. A nebo za C. V tajné mapě, kterou dostaneš u pultu s uzeninami v Kauflandu.
2: Tak Ačko nezní vůbec špatně, ale dáme za tu střední cestu.
1: Hele, ale jako Ačko, musím říct, kdo to psal, Ačko fakt dobrý, vytesaný do kamene před vchodem Kauflandu. Řekl si B, že jo?
2: Ano.
1: Ale no jasně, kamaráde. Ano, Bčko, zlatá střední cesta přímo ve svém mobilu v aplikaci Kaufland. Tam najdete ty nejlepší extra výhody, slevy a kupony. No tak 5000 je doma, kamaráde.
2: No super, díky moc.
1: Komu prvnímu teď budeš volat?
2: Asi přítelkyni.
1: Mhm. A kolik ti
2: to
1: z těch...
2: Kolik? To asi nic, no. Tak si napíše nákup a je po mně.
1: Jo, takhle. Takže já jsem se chtěl právě zeptat, kolik si myslíš, že ti z toho zbyde, z těch 5000?
2: Já říkám tak 200 možná.
1: Mm, dobře, OK, tak jo. Hele, příjemné nakupování, nezapomeň potom stáhnout tu apku, jo? Ať máš ještě další super extra slevy.
2: Jasný, děkuju.
1: Měj se krásně a...
2: Auf
1: Wiedersehen!
2: Wiedersehen!
3: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: Vydržte, kysáci, na naší stanici Radio Kiss, protože se šíří e-mailem nový podvod a tentokrát VZP Česká republika. Tak, abyste na to náhodou omylem neklikli.
1: Be happy. Be happy. Kiss. Radio Kiss.

0: dopoledne na Kisu frčí dál, před náma moudro dne a možná občas se vám stává, kysáci, že přijedete do práce svým automobilem a nemáte kde zaparkovat. No, tak tohle moudro se vám bude hodně líbit.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Tak jsem dneska dojel do práce a nebylo kde zaparkovat. Tak jsem hned odjel domů, asi je jich tam dost.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

Je to neuvěřitelné, ale David Guetta, ten snad, mám takový pocit, vypouští hity aspoň jednou měsíčně jeden kus. To znamená, to je 12 ročně. Jak ten kluk to dělá, nerozumím tomu. Ale vypadá to, že další hit se chystá na příští měsíc. Už jsem o něčem slyšel, dáme vám vědět tady na Kisu. Pozor, varoval jsem vás, že opět je tady nový podvod, opět podvodníci zase něco vymysleli a opět chtějí, abychom skočili na jejich fintu. Pokud jste zákazníky Všeobecné zdravotní pojišťovny tady v České republice, tak pozor, možná vám v těchto dnech přišlo nebo teprve přijde e-mail, který má napsáno v předmětu: rádi bychom vás informovali, že na základě našich záznamů máte nárok na refundaci od Všeobecné zdravotní pojišťovny. Vy rozkliknete e-mail a tam je napsáno, úplně to všechno vypadá jako oficiální e-mail VZP: vážený zákazníku, rádi bychom vrátili peníze, důležité informace, vrácená částka 2968 korun, registrační číslo, pokud si přejete pokračovat v procesu vrácení peněz, na to my Češi slyšíme. Prosíme vás o potvrzení vašich osobních a bankovních údajů prostřednictvím následujícího tlačítka. Vy samozřejmě kliknete na to červené tlačítko, kde je napsáno potvrďte své osobní a bankovní údaje. Tam chtějí číslo karty, PIN, takové to vzadu číslo troj, že jo, které máte pro ověření vaší karty a tak dále. A už jdou penízky úplně někam jinam než na váš účet. Stačí si nahoře rozkliknout tu adresu, ze které to přišlo. Tam je CSFS Juan, asi možná podvodníci ze Španělska, guaracio@inces.gob.v. Jo? Tak prosím vás, pozor na e-maily, kde vám někdo chce vrátit peníze a chce číslo vaší karty, pozor, pozor. S největší pravděpodobností 90% je to podvod. Tak ať jste... ať na to neskočíte. Nicki Minaj, Star Chips. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink,

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Ano, do studia přišlo nebe, přišel Václav Votava. Nevadí, pojďme na dopravu, taková malá vsuvka. Mám tady Sapču a pozor, ta nám hlásí nový most komplikace.
2: Ahoj kysáci, zpomalte prosím na tom nově udělaném mostě u Žižilic mezi Žadcem a Mostem. Něco tam dělá, je pouští to jednosměrně, střídavě, takže do toho nevletíte, jako určitě tím nemyslím seba.
1: Ano, nic se neděje, Sapčo. Lukáš hlásí kolonu na D8.
3: Kolona mezi sjezdem Úžice a Mělní ve směru na Ústí nad Labem na dálnici D8 se už pomalu rozjíždí.
1: Pomaličku vidím to tady, ale ještě si tam minimálně 15 minut popojedete. A výjezd z Brna, Patrik.
4: Zdarec kysáci, tak na výjezdu z Brna v ulici Hradecká, na té dvouproudovce u Ivanovic, je kurtna na zemi, někdo to tam nechal, nějaký náklaďák, každopádně auta u toho vždycky kličkujou, je to dost nepřehledný a nebezpečný, tak dávejte pozor.
1: Výborně, a informace od Václava Votavy, dálnice z Českých Budějovic na Prahu, vše v pohodě.
0: Radio Kiss, filmové tipy.
5: Původní seriál Disney Plus a hned všechny jeho díly najednou? Jo, bez srandy. Poste si Město krve, díky němuž nakoukneme do Berlína, který zažil klimatickou změnu. Privilegovaná část obyvatel žije v klimatizovaný kopuli a zbytek? Mimo ní. Tam dennodenně svádí boj o holý život. Venku totiž vládnou upíři. Osmidílný seriál se z velké části natáčel v Česku, tak schválně zde poznáte Brno, Prahu nebo Ústí nad Labem. Pro Kiss, Katka Čopelíková.
6: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
7: Co je korfbal?
8: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
7: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
8: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
7: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
9: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.

0: KIS počasí.
1: Krásné dobré poledne vám přeji. Dnešní obloha bude převážně oblačná a jen ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty očekáváme mezi 22 až 26 stupni Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Prezident Petr Pavel se ve středu 9. září v Oslu zúčastní pohřbu norského krále Haralda V. Oznámila to dnes prezidentská kancelář na svém webu. Pavel v kondolenčním telegramu po úmrtí panovníka uvedl, že Harald V. zanechal výraznou stopu nejen v moderních dějinách Norska, ale také v evropském a mezinárodním veřejném životě. Dva lidé dnes brzy ráno utrpěli lehká zranění při výbuchu neznámého předmětu v pasáži nedalekého hlavního vlakového nádraží v jihoněmeckém Augsburku. Policie následně na nádraží objevila další neznámý předmět, který mohl být výbušninou, což se ale nepotvrdilo. Nádraží je po uzavírce opět otevřené a vlaky se znovu rozjely. A teď zpátky domů.
2: V Karlových Varech začíná nový obor zaměřený na sklářství a keramiku. Kraj podpoří studium 10 učňů, kteří budou získávat praxi ve sklárně a porcelánce. Dodejme, že obě firmy dlouhodobě hledají kvalifikované pracovníky. O obor byl přitom velký zájem. Hlásilo se 23 uchazečů. Z Karlových Varů Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Záložník Enzo Fernandez odešel z Chelsea do Manchesteru City, který za něj podle médií zaplatil 125 milionů liber, 3,5 miliardy korun. Argentinský fotbalista tak vyrovnal přestupový rekord anglické ligy. Tolik zprávy na KISu a Blanka Holoubková.
3: Skvělá muzika, když jsem tady viděl toho Václava, který si šel připravit dnešní KIS parádu, tak se podíváme, na co můžete ještě dneska hlasovat.
4: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
5: Be happy.

Angels. Děkujeme kočky za tyhle ty tóny, skvělé hlasy a 10 minut po 12. hodině, jedna, já bych dokonce možná řekl i

0: Rodinná porada určitě skončila, tak by mě strašně zajímalo, kdo si myslíte, že má větší vliv na inteligenci našich dětí. Po kom děti dědí inteligenci? Po mámě anebo po tátovi? Rozhodnu to? Dobře, jdeme na to. Některé studie upozorňují na velmi zajímavou roli chromozomu X, na kterém leží i část genů souvisejících s fungováním našeho mozku. Proto se v minulosti objevila myšlenka, že by v některých ohledech mohl být vliv matky výraznější. Ženy totiž mají dva chromozomy X, muži jenom jeden. Aha. Jsem nevěděl. Jenomže pozor, jo, pozor, pozor. Předčasná radost, holky. Ne. Pozor, uklidníme se, maminky. Dnešní genetika rozhodně neříká, že inteligence se dědí hlavně po matce. Je to mnohem složitější. Na mentálních schopnostech se podílejí stovky až tisíce genetických variant od obou rodičů a obrovskou roli hraje také prostředí, výchova, vzdělání, spánek, pohyb a nebo podněty, které dítě dostává. Takže jestli je vaše dítě génius, zásluhy podle vědců si můžou dělit oba rodiče. No, tak je to 50-50. A když dítě přinese z matiky pětku, to se mi taky občas stávalo, tam už začíná rodinné vyšetřování, po kom to asi má. No, tam se také rozcházíme.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: 1012-26. Vzpomíná si někdo na vstup, ještě než jsem odjel na dovolenou, někde před týdnem, kdy jsme tady říkali, že letos houby nebudou? Vzpomínáte si někdo na ten vstup? Tak si počkejte. Houby sklízí normálně točkama.
1: Soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte ranní i dopolední Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
2: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

chladnějším počasí konečně rozjeli. Dostupné v lesích jsou hlavně hřiby, klousky, bedly, píchavky a nebo kotrče. A podle mapy Českého hydrometeorologického ústavu jsou teďka nejlepší podmínky

0: úplně nejdál, obří píchavky musel z lesa odvážet stavebním kolečkem. Ano, citace. Musel jsem se vrátit domů a vzít si kolečko, abych to všechno z toho lesa odvezl. Takže letos už neplatí, vem si košík, ale spíš nezapomeň rudlí vozík.
1: To nejlepší od 90. let.
0: Houbám zdar!

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

vámi je Kiss, za mikrofonem Michal a možná někteří z vás si vzpomenou na můj úvod po 10. hodině o tom, že všichni tady skoro v České republice jsme tak nějak neandertálci. Já jsem se na ten článek podíval trošku důkladněji a možná v sobě opravdu nosíte kus neandertálce. A vůbec to nemusí být poznat podle obličeje. V nejnovějším výzkumu se zjistilo, že většina lidí mimo subsaharskou Afriku má v genomu zhruba kolem 2% neandertalské DNA. Některé zděděné varianty genů vědci spojují třeba i s tím, že jste ranní ptáče, máte vyšší citlivost na bolest nebo určité odlišnosti v imunitní reakci, které mohou souviset i s alergiemi. Neandertalské genové varianty mohou totiž ovlivňovat také stavbu těla, metabolismus anebo některá zdravotní rizika. Ale bacha, kysáci, podle velkého nosu, zrzavých vlasů nebo výrazné lebky neandertalského předka spolehlivě nepoznáte. Jednotlivý tělesný znak nic nedokazuje a přesný podíl zjistí až genetický test. No, tak jestli vstáváte v 5 ráno, všechno vás bolí a na jaře trošku kýcháte, nemusíte být divní, možná jste jenom tak trochu pravěcí. Kiss, Radio Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Děkujeme Jakubovi za tuhletu informaci z dopravy.
2: Zdarec, tady Kuba, Kubánec, chtěl bych nahlásit jednu dopravní nehodu. Je to na ulici Hradecká v Brně směrem ke Globusu. V levém pruhu jsou tam havárka dvou osobních vozidel, jsou tam hasiči a stahuje se to do pravýho pruhu a objíždí se to. Je tam kolona až skoro do Králova pole, takže kdo se tomu může vyhnout, ať se vyhne. Zdarec.
1: Ještě přidám D8, kilometr 11. až 17. ve směru na Ústí nad Labem. Je tam velmi silný provoz a tam je zdržení tak na 15 minut. Jede se tam zhruba jenom 20, tak opatrně. Kdyby vy jste viděli o nějakých komplikacích, tlačítko doprava v naší apce a můžete poslat informace dalším řidičům.

0: Rádia Kiss. Nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
1: Co to je? Tyjo, normálně masakr, moc se mi to líbí.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Protex. Dopřejte své ložnici podzimní restart. Na Protex.cz teď pořídíte přikrývku antistres s 20% slevou za 926 korun. A slevu 10% získáte i na froté prostěradlo za 369 korun. Vneste do své ložnice více pohodlí a využijte až 20% slevy na Protex.cz.
4: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkytiriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvy krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
0: Radio Kiss počasí.
5: Dnes je převážně oblačno a jen ojediněle se vyskytnou přehánky. Napříč republikou máme mezi 22 až 27 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Policejní odborníci dnes exhumují ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech na Kladensku. Může to pomoci při objasňování okolností jeho úmrtí z března 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce. Pietní místo střeží policisté. Na zajištění exhumace se podílejí desítky lidí. Slovensko podá žalobu proti nařízení Evropské unie o pravidlech pro nové genomické techniky šlechtění rostlin. Novinářům to dnes řekl premiér Robert Fico. Právní kroky Slovenska v této oblasti dnes schválila vláda na svém výjezdním zasedání. A teď zpátky domů.
6: Včerejší první školní den v Trutnově zpestřil starý československý autobus. Učitele základní školy Komenského totiž přivezla historická karosa z 80. let. Učitel je získal na poslední chvíli a dorazil s ní rovnou z dovolené. Školáci tak začali nový rok stylově, jízdou autobusem, který pamatuje jejich rodiče.
0: Sport.
5: Fotbalista David Douděra by si mohl zahrát zámořskou MLS. 28-letý reprezentační pravý obránce či záložník finalizuje svůj přestup do FC Cincinnati. V klubu už působí další český reprezentant Pavel Buchta. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje Michael.
7: Možná se teďka někdo z kysáku až teprve teď dostal k obědu, tak povíme si něco o dobrých přílohách. Zdravím.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.
9: Hi! This is...

0: příloha, třeba k vašemu obědu nebo k večeři, je ta nejzdravější. Co myslíte? Těstoviny, rýže, brambory, anebo úplně něco jiného? Počkejte si na to. Radio Kiss a teďka už jdeme na další skvělé pecky. Hezkou středu.
1: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: se sála ví, babe.
1: S rádiem Kiss teď rozlouskneme otázku, co je zdravější, která příloha, těstoviny, rýže a nebo brambory. Tak překvapivě neexistuje jeden jasný vítěz. To je podle mě asi dobrá zpráva. Hodně totiž záleží na způsobu přípravy. Když třeba uvaříte brambory nebo rýži, necháte vychladnout a později je znovu ohřejete, vzniká v nich více rezistentního škrobu, který se chová podobně jako vláknina a může zpomalit růst cukru v krvi. U těstovin zase platí, al dente je lepší než rozvařené, protože mají nižší glykemický index. No a u rýže bývá výhodnější třeba basmati než hodně lepkavé druhy. Důležité, kysáci, je ale i to, kolik toho sníte a s čím.

tuky vstřebávání cukru zpomalují. No, takže vítěz, podtrženo, sečteno, spíš než konkrétní příloha vyhrává chytrá příprava a rozumná porce. Dobrou chuť přeje Radio Kiss. Radio Kiss.

0: všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
2: To děláte chybu.
0: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až
2: 7 000.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Rozhodněte o největším hitu skupiny Lunatic.
1: Možná jste už o tom dneska v ranním kysu slyšeli, my jsme o tom také mluvili na předávce. Do 25. září máte kysáci možnost hlasovat na našich stránkách kys.cz o tom, jaký hit od Lunatiků si myslíte, že je absolutně ta největší top pecka. Máme tam Ať je hudba tvůj lék, Dotyky, Chtěl bych tě líbat, Máma, Only you, anebo Příběh malého chlapce. Vy můžete hlasovat, zakliknete, vyplníte náš formulář, nezapomeňte na e-mail nebo na telefonní číslo, abychom se vám mohli potom zpátky ozvat. A 25. září vybereme ze všech hlasujících v ranním vysílání 3 výherce. Každý z nich se společně s jedním doprovodem osobně setká se skupinou Lunatic na jejich velkém koncertě, který už se uskuteční 2. října v tomto roce právě v pražském O2 Univerzum. Info o koncertě najdete veškeré informace právě na našich stránkách. Je tam fotografie kluků z Lunatiku, rozhodni o největším hitu skupiny Lunatic a zažij osobní setkání s touhletou kapelou. Zabere vám to podle mě 30 vteřin vašeho života a 2. října se možná uvidíte s klukama v šatně.
0: Radio Kiss.

Možná jste to, kysáci, včera zaznamenali, GTA 6 ještě ani nevyšlo a už to trhá rekordy po dlouhých 13 letech. Ty brďo, to jim teda. Představte si, že chodíte 13 let do práce a teprve po 13 letech něco dáte ven jako výsledek vaší práce. 13 let jsme čekali a dostali fanoušci pořádnou ochutnávku, téměř půlhodinovou ukázku hry, která se netradičně objevila na Netflixu a zájem byl velmi obrovský. Muselo to stát strašně velký balík peněz. Během několika dní se tenhle ten 27-minutový speciál pustilo přes 31 milionů lidí a GTA 6 se dostalo na první místo sledovanosti v 87 z 93 sledovaných zemí, což je docela úlet, protože se vlastně bavíme o hodně dlouhém traileru na videohru, jo, skoro půl hodiny. Další více než 17 milionů zhlédnutí měla podle zveřejněných údajů ukázka na YouTube a herní horečka už má údajně dopad i na prodej konzolí. Samotné GTA 6 má vyjít 19. listopadu na PlayStation 5, Xbox Series X a S. Takže, jestli 31 milionů lidí dobrovolně kouká půl hodiny na hru, kterou ještě ani nemůžou hrát, představte si, co se bude dít, až ji konečně zapnou. I online. Některé rodiny se možná uvidí zase až co? O Vánocích! Tak a za malý okamžik už samozřejmě Radek a naše Magdička odpolední jump. Užívejte si 14 až 18. A já se budu těšit zase zítra pěkně po 10. hodině.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne vám přejeme z odpoledního jumpu. Pojďme na dopravu. Bouralo se na dálnici D2. Ve směru na Brno je to hnedka na prvním kilometru. Jedna dopravní nehoda také v Liberci v ulici Husova a bouralo se i v Mostě v ulici Jana Opletala.
2: Jo, hezké od mě, jo, no.
1: Odpoledne.
2: Děkuju. Ne, protože jsi mě zmátla, protože ty jsi říkala Liberec Husova a ona dokonce shodou okolností je i v ulice Husova v Brně a tam se taky bouralo. Takže my vám přejeme šťastnou cestu, ať se vám všechno špatné vyhne.

0: Rando, odvysíláme. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
2: Co je korfbal?
3: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
2: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
3: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
2: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel.
4: Korfbal 2026.cz.
5: Radio Kiss počasí.
6: Dnes je převážně oblačno a jen ojediněle se vyskytnou přehánky. Napříč republikou máme mezi 22 až 27 stupni Celsia.
5: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Spotřeba pohonných hmot v Česku i přes letošní růst cen roste. V první polovině roku motoristé v České republice natankovali 4,45 miliardy litrů benzínu a motorové nafty, což je meziročně o 3% více. Ve statistikách se projevily i zvýšené prodeje u hranic. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu a České asociace petrolejařského průmyslu a obchodu. Podle šéfky unijní diplomacie Kaji Kalasové má srpnový útok na letiště Lipsko-Hale všechny známky státem podporovaného terorismu. Kalasová to uvedla před dnešním jednáním unijních ministrů zahraničí v Irsku. Německo na úterní tiskové konferenci oficiálně přisoudilo odpovědnost za útok Rusku. A teď zpátky domů.
7: Obnovu hodinové věže zámku ve Vimperku završí uložení časové kapsle. Památkáři ji ukryjí do jedné z makovic na vrcholu věže, kde zůstane pro budoucí generace. Oprava je součástí projektu, který má postupně zachránit celý zámecký areál. Do jeho rekonstrukce míří teď desítky milionů korun. Pro KIS Lucie Sinková.
5: Sport.
6: České basketbalistky zvítězily v Berlíně v generálce na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64 a připsali si v pátém přípravném utkání čtvrté vítězství. Do turnaje vstoupí Češky v pátek duelem s Itálií. V neděli je čeká v základní skupině D Čína a v pondělí Spojené státy americké. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady odpolední jump.
8: Naprosto správně, Blani, moc krát děkujeme, je to tak, Radek a Magda jsou na svých židlích.
9: Jsou tam připraveni taky naši oblíbení Safri Duo.
10: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: 14 hodin 6 minut je středa 2. září, Adelka, no jo, září v kalendáři, my přejeme všechno nejvíc nejlepší a vám hezký odpoledne.
1: Ty jsi včera odváděl svého synátora do třetí třídy, tak nám jenom v rychlosti řekni, jak to proběhlo.
0: Skvělý to bylo, úžasný, to jo, zase dojemný, jo, kdyby tam byli prvňáčci, tady nemám nic společného, ale je to takový hezký, že si zazpomínáš, že to prostě utíká. Že jo, byly tam ty prckové, který byly úplně vykulený, natěšený a hrozně roztomilý a včetně i ostatních jako dětí, no, takže hezký to bylo. Tak jsme řádili, malovali, skákali, prostě takovej jiný dětský den na 1. září.
1: Vidíš to, tak seš ale zpátky v odpoledním jumpu a my to můžeme hezky odstartovat.
0: Turum, turum, jdem na to.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední jump. Na Rádiu Kiss.

0: Kiss Hit v jedné vteřině.
1: Jelikož máme středu, tak na řadě je Magda s hádáním, kdyby náhodou se nezadařilo. Mobilní aplikace samozřejmě, co máte stažené v chytrých mobilech, telefonech, přijdou na řadu. Ale já myslím, že bys to měla rozklíčovat, jde o dámu.
2: Ano.
1: Prostě ikonu. Ale jako když řekne někdo ikonu, tak tohle je opravdu ikona. Bereme hudební, její soukromý život samozřejmě to už je věc druhá, někdo je pohoršený, někdo obdivuje, to už je samozřejmě 100 lidí, 100 chutí. Tipneš si?
2: Zahraniční, to současná zahraniční nebo místní?
1: Místně zahraniční, takže zahraniční.
2: Takže zahraniční, Cher.
1: Cher, dobrý tip. Jo. Ale já myslím, že tahle holka ještě s tím víc soukromým životem zahybala než nějaká Cher.
2: Tak jo.
1: A to mám Cher rád.
2: Madonna.
1: No jistě. Je to tak, Madonna, tak naposledy, co jsem jí tady viděl jako naživo skrz teda obrazovky, ale ano. Jakože něco, tak bylo vlastně o poločase finále, kde jela útrobama stadionu, kde se hrálo finále a vyjela na tom vozejku.
2: Jo, myslíš mistrovství světa ve fotbale teďka, jasně.
1: A zase jako musím říct, že tam docela vypadala dobře.
2: Takže Madonna, mám 600 bodů.
1: Já 700.
0: Kiss Hit. Kiss Hit. V jedné vteřině. I give

0: Soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte ranní i dopolední Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
1: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: Je to už nějaký pátek a za chviličku to bude takový lehký jubileum, ale my si ho připomeneme už teďkon, protože něco zásadního se tady objevilo.
1: A o co se jedná?
0: O vraždu.
1: Až takhle z hurta začneme ze začátku
0: dneska. No jo, tak ono už je to pár dekád a hlavně jde o jednu slavnou, velmi slavnou osobu a vypadá to, že tento případ bude uzavřen a rozklíčován.
1: Tyjo, tak to jsem napjatá jak psík šandy.
0: Zálohu chvíli na kysu.

0: Je to skutečně jenom pár hodin dozadu, když to vezmeme lehce ze široka, protože porota v americkém Las Vegas po téměř třech dekádách, chcete-li téměř 30 letech, a to bude za pár dní, takový příznačný, že je takový, uznala Junana J. Davise, bývalého vůdce gangu Sound Sign Compton Crips, já taky by to mohl mít chrapší.
1: Ano.
0: Přezdívaného Keith D, nebo Keith D, nevím něco, vinným ze zosnování vraždy rapera Tupaca.
1: Vidíš to, takže dočkali se.
0: Tři dekády, 30 let.
1: Mě teda ještě zajímá, protože před malou chvílí jsme si tady dokonce hráli Puff Daddyho. Ten prý v tom nějakým způsobem figuroval taky, to ale ještě samozřejmě potvrzený není, no.
0: Ne, já jsem to tady opravdu přečet celý ten článek, který je docela jako hodně obsáhlý a... Tupac byl zastřelen na křižovatce, že jo, kde se vezl, byl na spolujezdci, řidič, ten měl škrábanec, on schytal x kulek, bohužel, byla mu jmenuta plíce, po x dnech umírá a 30 let to nebylo objasněný. Teď to vypadá, že Junon Davis bude doživotně sedět a co za to může? DNA, kulky, něco, ani nil.
1: Ne?
0: On se usvědčil sám.
1: Jak to?
0: Protože, bohužel, pardon, je tak hloupej, že jak utíkali roky, tak vlastně začal vyprávět v různých podcastech a v různých rozhovorech, přišlo mu to asi hrozně zajímavý, že to byl on, kdo dal příkaz.
1: Ježišmarja.
0: Ne, že střílel, ale je ten, který to... A myslel si, že už se mu nemůže nic stát, protože těch let odběhlo, jenže v Americe, tam, kde to vyprávěl, tyhle zákony samozřejmě nejsou.
1: Dobře mu tak.
0: Takže je to takhle. Střelec by měl být nakonec teda jeho vlastně synovec, ten ale zemřel o dva roky později po Tupacovi. Tak snad bude mít lehčí zem teďko.
2: Odpolední jump od 2 do 6 na Radio Kiss.

0: Basta.
1: S kysem za volantem po celé republice.
2: Někde hoří kamion, Martin ví víc.
3: D1, Brno, Praha, před sjezdem na Bíteš, teď začal hořet kamion. Mluvil jsem s policií, hasiči už tam vyrážejí, stojí v odstavném pruhu, ale nevím, jestli nebudou náhodou zavírat dálnici.
2: Děkujeme, Jirka směr Ruzyň.
4: D0 směrem na Ruzyň, při nájezdu do Zúžení čerstvá dopravní nehoda, začne se to podle mě štosovat. Tak buďte opatrný a všem přeju krásný den. Ahoj Jirka.
5: Jirko, děkujeme moc krát. Jedna dopravní nehoda na dálnici D1 ve směru na Ostravu, 194. kilometr. Bouralo se i v Brně v ulici Charbulova a jedna dopravní nehoda také v Liberci v ulici Nákladní.
2: My vám přejeme šťastnou cestu a všechno špatné ať od vás jde pryč.

0: Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Hlasuj pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss. www.kiss.cz Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Parádu s DJem Basslickerem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Protex. Dopřejte své ložnici podzimní restart. Na Protex.cz teď pořídíte přírodní přikrývku Liolux s 20% slevou za 1647 korun a slevu 10% získáte i na krepové povlečení za 989 korun. Vneste do své ložnice více pohodlí a využijte až 20% slevy na Protex.cz.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
0: Radio Kiss počasí.
4: Dnes je převážně oblačno a jen ojediněle se vyskytnou přehánky. Napříč republikou máme mezi 22 až 27 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Moravskosleští kriminalisté obvinili tři dospělé muže a jednoho mladistvého kvůli loňskému nebezpečnému odpálení pyrotechniky v davu zhruba tisícovky fotbalových příznivců. Policie trojici dospělých stíhá pro přečin obecného ohrožení z nedbalosti, mladistvého pro provinění obecného ohrožení z nedbalosti. Ve vězení mohou strávit až 5 let, mladiství polovinu. Americká společnost Apple pro uživatele v USA přejmenovala v úterý ve své mapové aplikaci Ontarijské jezero na americké, poté co je o to požádal prezident Donald Trump. Následovala tak Google, který se už na konci minulého týdne podvolil Trumpově výnosu a pro uživatele Google Maps ve Spojených státech název vodní plochy změnil. A teď zpátky domů.
5: U Dasného a Češnovic na Českobudějovicku se řidiči dočkají části obchvatu. Od 3. října se otevře polovina nové silnice. Ta odvede transitní dopravu z obou obcí. Zatím se bude jezdit jedním pruhem v každém směru. Celý 8,5 kilometru dlouhý obchvat má být hotový zhruba za rok. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
4: Hokejisté Pardubic vstoupí do nové extraligové sezóny s cílem poprvé v klubové historii obhájit mistrovský titul. Dynamo ovládlo českou nebo československou nejvyšší soutěž 7x v historii, nikdy ale 2x za sebou. Na dnešní tiskové konferenci vrcholní představitelé klubu uvedli, že se soustředí na úspěšný vstup do sezóny a věří, že v play-off dojdou co nejdál. A to v extralize i lize mistrů, do které vstoupí už ve čtvrtek. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední jump.
6: Blanko, děkujeme za přidání slova, je to tak, odpolední jump pokračuje.
7: No a z muziky třeba Masterboy nebo Sunblock tady u nás na Kissu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.

0: dítě, tak to je samo o sobě už samozřejmě zázrak. Je to krásný, když se přivede nový život na svět a...
1: Ty, co ho chtěj, tak
0: ty,
1: ano.
0: Ty, co ho chtěj, samozřejmě, tak ano, že jo. Stane se taky to, že si přejete třeba holčičku a narodí se vám kluk, ale jako furt je to skvělý, furt
1: je to super. Myslím, že to je takový, ano... Chceš si, ale je ti ve finále jedno, co se narodí, hlavně je to zdraví.
0: No, jedna maminka takhle porodila celkem 3 syny a řekla si, že by teda ještě jako na poštvrtý chtěla a že by si hrozně přála holčičku. Víš, jak to dopadlo?
1: Jak to dopadlo? Já nevím.
0: Já ti to řeknu, ale možná to ještě nemáš, ještě nechám kluku pro sebe, hele.
1: Ještě chviličku. Za malou chvíli, přátelé, tady u nás, taky jsou.
2: Jump. Odpolední Jump Radio Kick.

0: My se teďka vydáme do Kanady za jednou paní jménem Hanach. Jo, ta porodila 3 syny, to je úžasný výkon, krásný, myslím si, že pro spoustu tatínků splněný sen. Ona se ale řekla, jako spousta lidí, kteří mají prostě děti furt stejného pohlaví, že by chtěla holčičku. A tak se začali snažit znova. Šla na ultrazvuk, kde zjistila, že nečeká jedno dítě, ale trojčata. Všechno kluky.
1: Musí je radost teď. Kdy máš najednou v baráku 7 chlapů?
0: Strašný, nebo teda jako krásný.
1: No ne, jako, já myslím, že jako samozřejmě wow. to tě jako pustí, ale 6 plus 1 dospělej, slušný.
0: A teď si představ, že v dospělosti ani jeden nebude chtít z domu.
1: Počkej, jakože holky chodí, jo?
0: No, jak, no, člověče, možná jsou víc takový jako do světa, ne? Co? Kluci většinou zůstávají
1: no,
0: díl mamánci.
1: Ne, to jsi si spletla, to je do větru, ale...
0: Jinak zdravíme naši posluchačku Lucku, která nám poslala e-mail, kde nám píše, můj taťka chtěl taky syna a má 7 holek.
1: Taky hezký výkon.
0: To je taky pěkný, moc hezký.
1: Sice to nešlo jakoby pohromadě, no. Ale nazváš, já nevím, jak se jmenuje tatínek, ale já bych ještě prostě do toho vlítnul jednou, to se zadaří.
0: Maminko, slyšíte to, jo?
1: Držíme palce. Kiss. Radio Kiss. Let the beat control your body. Let

0: Všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
0: To děláte chybu. Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7 000. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Do světa sportu.
2: Do světa sportu. Pojďme se podívat na to, co se dneska uděje, co se zápasu týká. Tak máme tady samozřejmě program Šance Liga. Můžete se dneska těšit od 18 hodin na Zbrojovku versus Hradec Králové, anebo také Bohemians a Jablonec, a ti to odstartují dneska v 8.
1: No, tak zase nějaký fotbálek domácí, takže držte palce těm svým a já nevím, no.
2: Co pak?
1: Už se to rozeběhne trošku.
2: Jo, myslím, že jo, že by mohlo.
1: I když to derby, viď, to bylo docela dobrý.
2: Jo.
1: No, jenom pro jednu polovinu. To je jedno, takže jdeme dál. I had a dream last night.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Rozhodněte o největším hitu skupiny Lunetic.
1: Nepřines mě čáp.
2: Jsi moje máma.
1: To už ví.
2: Moje máma.
1: A tě hudba tvůj lék. A tak dále, to jsme tady mohli pokračovat. Hlavně teda tu hrůzu už vypneme. Tam se v něm můj svět. Ale pojďme se kouknout na Lunetic. Přátelé, protože my jsme pro vás s Lunetikama přichystali, já si myslím, že moc milý překvápko.
2: My pro vás máme anketu, která probíhá na našem webu Radia Kiss. Vy se tam podíváte a můžete rozhodovat, který že to hit od právě skupiny Lunetic je podle vás ten nejvíc nejlepší. Tam budete hlasovat a pokud se toho hlasování zúčastníte, tak taky, kysáci, můžete být jedním ze tří výherců, kterýho oznámíme 25. září, který se půjde podívat na koncert Lunetic 2. října 2026 v pražském O2 Univerzum a pozor, bude tam i osobní setkání s Lunetikama.
1: Hlasování mezi songama, jako je Ať je hudba tvůj lék, Dotyky, Chtěl bych tě líbat, Máma a tak dále, to už si najdete na www.kiss.cz a budete ve hře, takže asi možná především pro děvčata, ale myslím si, že co takhle občas spustím Lunetiky na svatbě, takže i kluci umějí pěkně zapařit.
2: Pozor, pokud budete mezi těma třema výhercema, který se pak dostanou do O2 Univerzum, tak si sebou budete moct vzít taky jeden doprovod, takže to fakt stojí za to.
1: No ale tohle to je jenom pro tři, potažmo pro šest.
2: Aha.
1: Ale vy samozřejmě můžete získat lupeny v nějakým běžným předprodeji a už víte moc dobře, že 2. října letošního roku pražské O2 Univerzum bude patřit Lunetikům a Mejdanu jako blázen. Tak se tam vidíme.
0: Radek Hrdina a Magda Vronková na hru.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Setkali se u Kolína, bohužel tyhle dva to asi úplně plánovali jinak. Jirka Vývíc.
2: V Kolíně na nadjezdu, teď bouračka, směr, centrum.
3: Děkujeme moc krát, Jirko. Máme tady taky mimořádnou zprávu o situaci na dálnici D1 ve směru na Prahu, 164. kilometr. Je tam provoz obnoven jedním pruhem, no ale na D1 se bouralo ještě jednou, tentokrát ve směru na Ostravu, a to je 194. kilometr.
1: My vám přejeme šťastnou cestu s Rádiem Kiss a jdeme do druhé poloviny odplního jumpu právě na Kissu. When you

0: Lenka,
1: Alex,
2: Katka
3: a Lukáš.
4: Radio Kiss vysílá non-stop.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
6: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
7: Radio Kiss. Počasí.
8: Zítra bude oblačno, zpočátku místy až polojasno a ojediněle se objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 21 až 26 stupni Celsia.
7: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Čeští muži se i kvůli lepšímu systému preventivních prohlídek nechávají častěji testovat na rakovinu prostaty. Za poslední dva roky test podstoupilo 57% mužů mezi 50 a 69 lety. 2000 nádorů se tak podařilo odhalit včas. Až třetina lidí s podezřením na nádor ale nedorazí na následnou prohlídku a riskuje ohrožení života, stejně jako tisíce dalších, kteří se netestují vůbec. Ve Spojených státech amerických je nejvyšší počet nakažených spalničkami od roku 1992. Guvernér Pensylvánie Josh Shapiro oznámil v souvislosti s nemocí dvě úmrtí. Nasledovala veřejná roztržka s ministrem zdravotnictví Robertem Kennedym mladším, kterému Shapiro vyčítal dlouhodobý odmítavý postoj vůči očkování. To je přitom nejúčinnější ochranou proti nákaze. USA hrozí, že ztratí status země bez spalniček. A teď zpátky domů.
9: Rekonstrukce stropní desky nad stanicí metra Florence je u konce. Šlo o nejrozsáhlejší a nejdéle trvající investici v pražském metru. Práce tu začaly v březnu 2022. Včera se na místo vrátili autobusy i chodci. Práce budou teď pokračovat na modernizaci samotného podchodu a v neveřejných částech stanice. Pro KIS Lucie Sinková.
7: Sport.
8: Ruský hokejový svaz se odvolal ke sportovnímu arbitrážnímu soudu proti zákazu startů svých týmů v mezinárodních soutěžích, včetně mistrovství světa, který Mezinárodní federace ledního hokeje potvrdila na konci července. Rusové v prohlášení na webu domácí federace oznámili, že s posledním srpnovým dnem předali arbitráži potřebné materiály a slyšení se uskuteční koncem října. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
10: Jak jsme avizovali, druhá polovina odpoledního jumpu je na svém startu.
11: Magda Vronková, Radek Hrdina a hlavně vy, kysáci.
7: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
11: Be happy.

0: Na lásku musí být dva minimálně a na rozvod či rozchod taky dva. Mm-hmm. To říkám já od doby, kdy jsem se sám rozvedl, protože rozvod nemusí být vždycky úplně příjemný, když jeden nebo druhý, či druhá, to chtějí tomu druhému nějakým způsobem opepřit.
1: Důvody k rozvodu jsou taky prostě různorodý. Nejčastěji tam třeba patří nevěra. I když člověče, taky jsem se dozvěděla nedávno, že ne vždy úplně nevěra. No. Spíš se potom hodně řeší majetek a tak dále. Ale ty důvody k rozvodu, někdy je to teda neuvěřitelná bizárnost za druhou.
0: A my máme nějaký bizární,
1: co? Ten největší bizár na světě.
0: Rozvodový?
1: Jo.
0: Tak přátelé, za malou chvíli na Kisu.

0: ze zkoušky dřív a tím pádem ji neudělala. Jako důvod rozvodu uvedla polštář. Teď už jsem single a konečně můžu odpočívat v klidu.
1: No tak dopadlo to dobře.
0: No, teď je spokojený.
1: Pro ně, je ty spokojený.
0: Čověče, takhle pohodlný.
1: Dvakrát za chrápou, koukni se, viď, čověče. Teď by mě zajímalo, do jaký míry je to opravdu pravda. Víš, že si to třeba, nepřizná se, udělal schválně.
0: Proč by to posílal na ten zákaznický servis potom, jakoby tý firmy, že jo?
1: Nevím, no, ale jako dvakrát zachrápat a kvůli tomu rozvod, no, klobouček.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední jump. Na rádi.

0: Soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte ranní i dopolední Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
1: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu. Yes. Come on.

0: Kdybychom společně nakoukli do světa zubních kartáčků, no to by bylo. Jeden vedle druhýho, ta plejáda by byla opravdu hodně široká, ta škála. Mm-hmm. A nejenom barevnosti, ale vůbec provedení těch hlav kartáčků. To by bylo, jo, ta se otáčí, ta jenom bzučí sonický. Tohle je stýlem, nějaký pěny, tam to je zase ze štětinek. A tedy, a tedy.
1: Máš mezi zubní kartáčky a takovýhle věci.
0: To no. Dostávám hroznej CRS.
1: Že
0: já
1: pauze
0: nedělám nic jiného. Mě kdyby viděla ta hygienická, tak má ze mě radost. Ale přijdu tam a oni to podle mě říkají, mi to mají naučený.
1: Aha.
0: Jakože, je, vy jste se nepoužíval, že jo? A já říkám, já normálně dodělám vstup a už tam mám kartáček.
1: Protože jsem vás tak, že na křižovatce, až někde potkáte Radka jo, v autě, tak si strkám mezi zubní kartáčky do úst.
0: Ne, já mám jako special, to není vůbec důležitý, protože my se za malou chvíli koukneme totiž na jeden vůbec první zubní kartáček a to je rok 2026. V čem je první? Se dozvíš.

0: A vydáme se společně do Francie. Krásné Francie, ale nebudeme teď lítat někde po památkách. Naopak po blízké budoucnosti, protože zubní kartáček byl představen, a to firmou Dyson, asi hlavně ženský znaj.
1: Ano, fan.
0: No, třeba, mimo jiné. Tak my tady budeme mít první zubní kartáček, a to není jenom pro dámy.
1: Ano.
0: Ale hlavně pro ty, co chtějí mít dokonalý zdravý chrup. A ono se to vyplatí, protože když máme dokonalý zdravý chrup, tak nemusíme tolik asi k zubaři.
1: Ano.
0: A tím pádem ušetříme taky hromadu peněz a hlavně bolesti, co si budeme. Není to úplně příjemný. V Paříži představili první vůbec na světě zubní kartáček, který vidí, co děláte v ústech a sám se vám tak snaží najít místa, která při čištění zapomínáme.
1: Já se, pardon, jen trošku, no, puberta mě přepadla, nevadí. Zubní kartáček, který vidí, co děláte v ústech.
0: Kdybyste si to chtěli dohledat, tento zubní kartáček se jmenuje Camera Jet, což teda nevím, proč jako teda tohleto. Nicméně má zabudovanou tento kartáček kameru, umělou inteligencí a dokáže mezi zuby vystříknout, to tady píšou, ne? Přesně naměřený proud ústní vody, to je prostě nádhera. Přátelé, takže kdo si rád cáká do pusy, prostě takže rozhodně tenhle kartáček je pro něj ústní vodu, že jo? Takže, wow, je to tady, revoluce!

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, dávejte si pozor na nehodu na dálnici D0, je to nájezd z D5 ve směru na D1, je to exit 23, je tam nehoda. Bouralo se taky v Ostravě, je to v ulici U Kapličky a jedna dopravní nehoda v Prostějově v ulici Za Kosteleckou.
2: Praha, Žampionová, i tady se bouralo, dále tady vidím dopravní nehodu přímo ve Valmezu na Vsetínsku a to je Máchova ulice.
1: My vám přejeme šťastnou cestu s Rádiem Kiss.
0: Rádio Kiss, filmové tipy.
3: Představte si, že dostanete hlavní roli ve školním muzikálu, na kterou jste se strašně těšili. A právě ve chvíli, kdy máte začít zářit na jevišti, se všechno pošramotí. Neříkej hodně štěstí je milý, hořkosladký film o dospívání, rodině, snech a taky o tom, že život občas nedodržuje námi napsaný scénáře. A mimochodem, na produkci se podílel Adam Sandler, který ho známe třeba z komedií Klik, Život na dálkové ovládání anebo 50krát a stále poprvé. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
4: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
5: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.

0: KIS počasí.
1: Zítra bude oblačno, zpočátku místy až polojasno a ojediněle se objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 21 až 26 stupni Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Policejní odborníci dnes přistoupili k exhumaci ostatků někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech na Kladensku. Může to pomoci při objasňování okolností jeho úmrtí z března 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce. Hřbitov je na dva dny uzavřený pro veřejnost, střeží ho policisté a na zajištění exhumace se podílejí desítky lidí. Austrálie hlásí delfína nakaženého ptačí chřipkou. V červnu se do Austrálie poprvé dostal virus vysoce nakažlivé ptačí chřipky H5N1. Přiletěl tam na křídlech stěhovavých ptáků, ale od té doby se rozšířil na další zvířata, od lišek až po tuleně. Teď tamní epidemiologové upozornili na další zasažený druh, delfíny. A teď zpátky domů.
2: U Dasného a Češnovic na Českobudějovicku se řidiči dočkají části obchvatu. Od 3. října se otevře polovina nové silnice. Ta odvede transitní dopravu z obou obcí. Zatím se bude jezdit jedním pruhem v každém směru. Celý 8,5 kilometru dlouhý obchvat má být hotový zhruba za rok. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Golfista Tiger Woods přistoupil na dohodu o přiznání viny za bezohlednou jízdu v souvislosti s březnovou nehodou. Od soudu za to dostal mírnější trest v podobě 5letého zákazu řízení. Zprávy v jedné minutě přinesla Blanka Holoubková.
3: Blance, moc děkujeme, vrháme se do poslední hodinky odpoledního jumpu.
4: S Fun Factory budeme celebratit a DJ Antoine přichází teď.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
3: Be happy.

0: Víte, že společnost Apple možná vrátí do balení iPhoneu nabíječky a drátová sluchátka?
1: Tak musím říct, že jsem to četl,
0: ano.
1: Že to právě měl říct nějaký ten ředitel.
0: Nově zvolený ředitel, ano.
1: Jsi za nebo ne?
0: Jsem stoprocentně za. Nabíječky totiž, co si budeme povídat prostě?
1: Tak nabíječky je málo, co si budeme, já jich mám asi 15 a furt nějakou hledám.
0: Čože, já to spíš mám obráceně, že ty Appleovský potom se někde zapomenou, nebo to někdo si takzvaně půjčí a už nevrátí a tím pádem já to pak řeším nějakýma náhradníma, neúplně kvalitníma. A ty drátový sluchátka, tak to vím, že ocení například třeba běžci, protože s těma bezdrátovejma se může prostě stát, lidi, co třeba běhají, že jim to vypadává z těch uší a tak dál, a ty drátový sluchátka jsou přece jenom jakoby jistější.
1: Najdeš je.
0: A taky.
1: Protože na konci toho drátu je
0: světlo.
1: Jedno nebo druhý sluchátko, to ještě doufám čas. Odpolední jump od 2 do 6 na Rádio Kids.

0: Všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Jo, od pondělka zase samozřejmě jedeme celý pracovní týden, to znamená pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek. Dnes ve středu to dopadlo tak, jak to dopadlo. O co jde? Kdyby náhodou jste nevěděli, v 7 ráno třetí volající si prohodí na dálku skrz naše kolegy raní tady kostku hrací, to znamená takovou, co znáte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Co vám padne za číslo, to se násobí 1 000 korun, ale...
2: Kdyby náhodou padla šestka, což se samozřejmě stát může, je to 6 000 plus automaticky bonus 1 000 korun a proto tedy 7 000 korun v 7 hodin ráno. Dneska padla krásná jednička, tudíž 1 000 korun už přistálo na účet, takže samozřejmě gratulujeme. Zítra můžete zkoušet znova.
1: V 7 ráno, držíme palce.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Try me out, please baby, try me out. Just take a chance on me, cause I wanna be yours.

0: Branky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Tentokrát sportovní rubriku otevřeme sportem, který má velice ráda naše moderátorka a zprávařka Tereska Jandová.
2: Není v něm dobrá, má ho ráda. Zdravíme.
1: Ahoj,
2: ne, pojďme se podívat na to, co bylo vyřčeno. Je to tak a potvrzeno, slavný to golfista Tiger Woods přistoupil na dohodu o přiznání viny za bezohlednou jízdu v souvislosti s březnovou z letošního roku nehodou. Mm-hmm. Od soudu za to dostal mírnější trest v podobě 5letého zákazu řízení. Nesmí 5 let řídit auto ani omylem.
1: No, pro člověka jako Tiger Woods, nevím, no, snad bude mít nějakého řidiče šikovného.
2: Já myslím, že jako s jeho penězma, který asi ještě má na účtě, si myslím, že to nebude problém. Nicméně výsledky dechového testu, abyste měli představu, na alkohol měl 50-letý Woods negativní, odmítl ale kontrolu moči, drogy a tak dále, že?
1: Aha.
2: Policisté u něj našli nějaký tablety, analgetik a tak dále, to znamená, že byl obviněn zřízení pod vlivem.
1: To je taková škoda vždycky u těchto těch velkých
2: men.
1: No,
2: měl kliku, že se nikomu nic nestalo, on převrátil nějaký údržbářský auto a v něm byli lidi naštěstí bez zranění. Ale já jsem si rozklik jako fotografii přicházejícího k soudu.
1: Aha.
2: A na to, že mu je 50, no, nevypadá to úplně lichotivě.
1: Moc ne.
0: Pojď sem, kam jdeš? Branky Body Jump na Kissu.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: 17.42. My se budeme loučit a budeme tady zároveň ve dveřích určitě za malou chvíli vítat Vojtu Sklenáře.
1: Je to tak, Vojta Sklenář, samozřejmě i jeho jukeboxy, no a pak DJ Basslicker a jeho Kiss Paráda, takže se rozhodně máte na co těšit.
0: My vám přejeme moc hezký středeční večer, už je to takový ten večer, který je přece jenom takový veselější než ten pondělní.
1: Ano.
0: Pro většinu lidí. Neříkám pro každýho, některý má nějaký povinnosti, kterých se jim třeba úplně nechce. To už ale vaše věc, můžete aspoň u toho poslouchat Radio Kiss.
1: Tak jo, a my se slyšíme opět zítra od 14 hodin. Mějte se, ahoj.
0: Ahoj.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: 5 minut zbývá do 6 hodiny večerní. Zprávy na Kysu se nám blíží. Teď dáme zprávy o tom, jak to vypadá na silnicích, a pakliže máte namířeno po D1 ve směru z Brna na Prahu, tak počítejte se zdržením mezi 168 až 163 kilometrem. Zdržení menší je pak ve směru na Brno mezi 180 a 185. Zdržení na vás taky čeká, máte-li namířeno z Prahy směr Strakonice, a to před Jílovištěm kvůli zúžení, a na pražském okruhu se zdržíte směr D1 mezi 22 a 16 kilometrem a ve směru na letiště mezi 4. a 6.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Fun. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkykrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press. Patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
3: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
4: Co je korfbal?
5: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
4: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
5: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
4: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel.
6: Korfbal 2026.cz.
0: Radio Kiss počasí.
7: Zítra bude oblačno, zpočátku místy až polojasno a ojediněle se objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 21 až 26 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: V letošních komunálních volbách plánuje z voličů do 24 let hlasovat 47%. Dalších 34% mladých se voleb spíše zúčastní, nejsou ale napevno rozhodnutí. Ukázal to srpnový průzkum agentury Ipsos. Je to víc než skutečná účast mladých ve volbách před 4 lety. Mezi hlavní důvody neúčasti v komunálních volbách patří neznalost místních politiků a kandidátů, anebo pocit, že jeden hlas nic nezmění. Komunální volby se uskuteční 9. a 10. října. Češi průměrně utratí za dovolenou 55 164 korun, nejméně ze střední Evropy. Vyplývá to z dat cestovních agentur. Nejvíce za dovolenou zaplatí Maďaři, a to o 23 376 korun více než Češi. U všech středoevropanů jsou nejoblíbenější destinace Turecko, Egypt a Řecko. A teď zpátky domů.
8: Zájem o provozování vlaků na takzvaném posázavském Pacifiku má čtveřice dopravců. Do tendru se přihlásily České dráhy, Arriva, RegioJet a Leo Express. Teď budou probíhat jednání a dopravci pak předloží své cenové nabídky. Vítěz pořídí 13 vlaků, které bude provozovat na posázavském Pacifiku po dobu 15 let.
0: Sport.
7: Obránce Václav Jemelka a útočník Matěj Vidra se podrobili operaci kolene a budou fotbalistům Plzně několik týdnů chybět. A to už byly poslední dnešní zprávy na Kisu s Blankou Holoubkovou. Teď už jsou tady večerní jukeboxy.
9: A v nich nebude chybět muzika, kterou vy budete vybírat, tak se těším, co při středě do našeho éteru budete takzvaně házet. Hezký večer.
0: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Radia Kiss.
7: Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss, my jsme odstartovali středeční večerní jukebox, no a odstartuje nám ho Martin, protože ten je první, kdo dneska večer vybere. Martine, vítej v éteru, ahoj.
1: Já děkuji, zdravím, ahoj.
0: A mám takový pocit, že ty jsi byl jako lehce překvapen, možná nejenom lehce, že ses dovolal. Měl jsem ten dobrý pocit, jako takhle?
1: Ano, ten pocit byl na místě, takže opravdu doval jsem se po svým životě, takže asi
0: tak. Jo, ještě k tomu poprvý v životě, jo. Ty jo, tak z toho já mám vždycky tak jako ještě víc radost, když člověk poprvý v životě volá do Kisu.
1: No, takže jsem poprvý v éteru.
0: Takže jsi poprvý v éteru. Jseš nervózní teď, co?
1: No, tak trošičku jo, neříkám, že ne, jako to bych zase lhal.
0: Ale jenom lehce, ne?
1: Jenom lehce, tak ano.
0: A Martine, já věřím tomu, že až to bude třeba po druhý, po třetí, tak už to bude totálně bez nervozity.
1: No, když se dovolám, tak ano.
0: Já myslím, že když jsi to zvládnul poprvé, tak pak už to půjde samo. Prozradím, že jsi chtěl Vanessu May, tak já ti samozřejmě pošlu. Chceš jí i ty takhle přes éter teda poslat ještě někomu, nebo poletí jenom tobě?
1: Pro vás do rádia, jste úžasný rádio, já vás poslouchám už dlouho. A pro všichni, kteří mají rádi Vanessu, a pro krásný den a aby všichni, kdo jedou autem, aby dorazili pořádku do cíle.
0: Tak i ty doraž pořádku a teď si tu Vanessu tam pořádně vosol, jo?
1: Děkuji.
0: Ahoj, čau. Ahoj.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Další muzika připravená v našem playlistu a je to muzika, kterou vybírá...
2: Zdravíme Radio Kiss, tady je Robin s Míšou a chtěli bychom zahrát písničku od Masterboy Feel the Fire a bylo by to pro všechny, kteří mají dovolenou v září. Prostě září je nejvíc. Takže všichni tisáci, kde máte září dovolenou, tak si ji pořádně užijte. Mějte se.
1: Tak i vy užívejte, Robine a Míšo. Souhlasím, září dobrý a člověk je ušetří nějakou tu korunu. Tak Masterboy Feel the Fire, právě teď podobnou muzika, kterou vybral Robin s Míšou a ještě někam poleť.
3: Mohl bych tě poprosit nějakou rychlou písničku pro tebe do studia, to hlavně. A taky pro Páju, pro Máňu, pro Indio, pro Božku z Maxíku. Láďa taky určitě poslouchá. A hlavně pro moji neteřinku, protože tam měla narozeniny. Takže Kájo, všechno nejlepší. Díky moc, zdarec, Tomáš.

0: Tohle je Kiss. A hezký večer vám všem přeju při středě s datem 2. září za chvilku 6:30 večerní. No a když bychom se přesunuli o 12 hodin dopředu a k tomu ještě pár minut, tak bychom se dostali k 7. hodině raní a to vy rozhodně moc dobře víte, že v 7 ráno my na Kissu rozdáváme koruny.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss. Na Rádiu Kiss.
2: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
3: To děláte chybu.
4: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7000.
5: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Radio Kiss hraje na vaše přání, je tu Jukebox a pokud chcete být v něm taky, tak zavolejte na 210 323 323 nebo mi namluvte vzkaz přes naší aplikaci.
1: Čau mistře Jukeboxu, prosím tě, zahraj mojí ženušce Verunce, ať jí lepší jde to uklízání, potom stěhování našem, ať jí to jde pěkně od ruky a jestli by šly holky, písničku nechám na tobě výběr. Jo, díky moc, zatím čau.
0: Tak jo, tak já nějakou vyberu od holek a vybral jsem tuhle. To znamená Song Party ve verzi roku 2026, takže holky a Mark Voss.

0: Na našem telefonu 210-323-323 už teď Marcela, kterou zdravím a přeju ti hezký večer.
1: I tobě hezký večer.
0: A Marcela mě zaúkolovala, abych dal nějakýho Tiesta. Tak dáme. To není problém, protože Tiesto, ten má spoustu songů. Tak kam poletí, prosím tě?
1: Poletí do Radošova, pro mě a pro Lucku, pro všechny kysáky a pro všechny vlastně, co poslouchají, a tobě do studia.
0: Děkuju moc. A Lucka je kamarádka?
1: To je moje dcera.
0: Dcera. Tak to já jsem si právě říkal, že třeba jsi s kamarádkou a máte takový ten holčičí večer. Tak máte ale taky holčičí večer, ale jinak.
1: Jo, trošku jinak, ano.
0: Jasný.
1: Máma s dcerou.
0: Ano, tak jo, posílám vám, mějte se, ahoj.
1: Taky, ahoj. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Je za námi první hodina dnešního večerního juboxu, za chvilku nás čeká další, teď je rychlý pohled na silnice, malé zdržení na D1, směr Brno mezi 189. až 196. kilometrem a kde se také zdržíte Pražský okruh, konkrétně směr letiště mezi 7. až 9. a potom ještě mezi 13. až 15. kilometrem. No a na bouračky dávejte aktuálně pozor v Praze, v Chlumecké ulici a bouralo se taky v Liberci a to v ulici Cihlářova. Šťastnou cestu všem!

0: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkykyriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kyriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kyriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
2: Protex. Dopřejte své ložnici podzimní restart. Na Protex.cz teď pořídíte přikrývku antistres s 20% slevou za 926 korun a slevu 10% získáte i na froté prostěradlo za 369 korun. Vneste do své ložnice více pohodlí a využijte až 20% slevy na Protex.cz.
3: 19.00, to je přesný čas, já jsem Vojta Sklenář, všem vám přeju hezkou středu s námi, ale hlavně s vámi, protože je tady Jukebox.
4: To nejlepší od 90. let. I v Jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Na kysu Robin Schulz a Alída a dneska ve středu 2. září v kalendáři Adéla, tak všechny zdravíme a všechno nej, přejeme, to je jasný. A teď ne teda Adéla, ale Pulec vybírá muziku.
1: Ahoj Vojto, prosím tě o zahrání písničky od Lejlíka, Open Sesame a bude to pro moji rodinu a všechny kysáky. Dík, Pulec.
0: Tak posíláme Leila Kej už teď pode mnou, taky ještě mám zahrát pro milovanou Elišku do kempu Krásná Morava v Olomouci a ještě mám zahrát na zahrádku a to pro Lukáše a Míšu. No tak

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jubox Radio Kids.
1: Muzika podle vás nám pokračuje, pokud byste taky něco chtěli. Není nic jednoduššího, než mít v mobilu naší aplikaci a poslat mi hlasovku, a nebo vytočte číslo 210 323 323, tak jdem zvednout náš telefon Radio Kids.
2: Zdravím, ahoj.
1: Ahoj, kdo tam?
2: Tady Jirka.
1: Jirko, co bys rád?
2: Kolega, ještě bych říkal, jestli nemáš od Eminema Houdini.
1: To mám?
2: Jo, a šlo by to zahrát.
1: No, jasný. A jak se jmenuje kolega?
2: Staňo.
1: Takže Staňo by rád Eminema.
2: Jasně.
1: No tak jo,
2: jasně.
1: Pustíme mu ho. Ještě někomu, kromě teda jeho a tebe?
2: Pro všechny řidiče kamionů. Jedeme teď, posloucháme tě v Itálii. Tak.
1: No tak vás tam zdravím. A ty seš řidič nebo závozník?
2: Já teď neřídím, řídí právě kolega.
1: Takže jsi závozník, dalo by se říct.
2: Jasno, jasně.
1: No tak jo. Tak vás zdravím a pouští muziku, čau.
2: Super, děkuju, mějte, ahoj.

0: Mějte s námi hezký večer, jsme Radio Kiss a tenhle týden taky rozdáváme poukázky na nákupy.
1: Soutěžte na Radio Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte ranní i dopolední Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
2: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: Radio Kiss vám hraje na přání, je tady středeční večerní jukebox a Jirka vybírá.
1: Ahoj Vojto, tady Jirka, chtěl bych tě poprosit o zahrání písničky Magic Carpet Ride a bude to pro všechny noční jezdce a pro všechny lidi, kteří mají před sebou noční směnu, tak jim to uteče. Díky moc, Jirka, ahoj.
0: Tak Jirko, je to utíká i tobě, slyším, že už noční směna v plném proudu, tak song Magic Carpet Ride. Dlouho jsem neslyšel, tak díky za výběr a taky Tondovi to pustím k posilování a i vám všem, co teď posloucháte.

0: 210 323 323, naše telefonní číslo. Tak pojďme zvednout telefon.
1: Ahoj Vojto.
0: Ahoj.
1: Já bych chtěl nechat zahrát pro KNB Motor Racing Team, protože my jsme to druhé místo fakt posekali. My jsme vám volali předevčírem, že jeden ten most a my jsme to fakt dali. Takže za celý náš tým prostě zdravím všechny do Eteru, hlavně pro ty motorkáře a vůbec pro všechny kysáky. Takže máme to, jedem domů a je to prostě pecka. Takže já bych vás poprosil, jestli by to šlo, Timiho Trumpeta, Just in Case.
0: Já si to pamatuju, to bylo v pondělí.
1: Ano, přesně.
0: Pondělí, vidíš to. Takže jakže to bylo? Druhý místo, jo? Nebo...
1: Ne. Jeli jsme o druhý, třetí místo, ale v celkovém šampionátu a dneska se nám povedlo dotáhnout to na druhý místo.
0: Jo,
1: v každém případě jeden event nepojedem, takže v celkovém šampionátu stejně prostě budeme třetí, takže druhý vícemistři.
0: No ale to je parádička, to je parádička.
1: Velikánská
0: gratulace.
1: Děkuju moc.
0: Takže a to bylo zdravíme. Tím, že jsme vám všichni fandili, hele. Je
1: jasně,
0: to jasný.
1: Je to tak, počítám s tím.
0: Tak hraju, jo, čau.
1: Čau.

0: baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.
1: Bude 20 hodin, co to znamená, no, že začíná poslední 60. minutovka, ne dnešního dne, ale dnešního večerního jukeboxu.
0: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.
3: I'm

0: Za námi je Minelli a my pokračujeme dál v muzice podle vašeho gusta.
1: Zdravím všechny kysáky, poprosil bych zahrát písničku Complicated od skupiny Verona pro moji přítelkyni, která má dneska sváteček a zároveň má dneska noční ve Frýdecké nemocnici. Tak moc krát děkuju. Ahoj.
0: No tak přejeme všechno nej, muziku posíláme a snad ta noční nebude moc complicated. A kam ještě bude, řekne Verča.
2: Ke krásnému večeru po grilování jsem s kamarádem z Ústeckého kraje na návštěvě v Ostravě u známých. Je to tady skvělý, zítra jdeme na návštěvu do zoo. Bylo by to prosím pro Alenku a fanouška do Ostravy, pro nejlepší zdravotní sestřičku do nemocnice Esterku. A pro všechny, kteří teď poslouchají, díky Verča.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. Obří porce jukeboxu u nás na Kissu během celého týdne. Teď jukebox večerní, ale vy co budete poslouchat i v noci a budete v noci si chtít něco zahrát, tak mezi půlnocí a šestou taky bude muzika na přání. A tu dnešní noc bude mít na starosti Lukáš Bláha. Teď ale pořád ještě večer, který trávíte s muzikou podle vás a my hrajeme třeba i na našem studiovém telefonu 210 323 323, tak pojďme ho zvednout. Radio Kiss.
2: Zázrak, nevěřím, zdravo, nebo ahoj, tady Milan.
1: Čau Milane, zázrak.
2: Čau.
1: Věříš? Tak to jsem rád. Milane, co ti zahraju, když věříš?
2: Můžem.
1: Super. Tak jo, kam to poletí, Milane, kam to zahrajem?
2: Do zdraví a všem kysákům, co poslouchají a kolegům řidičům autobusu, co máme ještě změnu, takže ať to všechno dotáhneme do konce. A
1: takže jezdíš ještě, jo?
2: Ještě jezdím.
1: A teď jsi na konečný, že jo?
2: Teď jsem na konečný, jasně.
1: Jo. Užíváš klídeček, za jak dlouho odjezd máš?
2: Za 9 minut.
1: Za 9 minut, tak to si ještě v klidu poslechneš. A měj se moc hezky a zase někdy, jo? Čau.
2: Ahoj. Čau.

0: Rozhodněte o největším hitu skupiny Lunatic a zažijte osobní setkání s kapelou.
1: Chtěli byste se setkat s Lunatiky, tak my vám tu možnost dáme a někoho tímhle skvělým zážitkem odměníme. Máte šanci vy všichni, kteří půjdete k nám na webkiss.cz a zahlasujete, který podle vás je úplně ten největší hit kapely Lunatic. 25. my ze všech hlasujících v ranním Kissu vybereme hned tři výherce a každý z nich se společně se svým doprovodem osobně setká s Lunatikama na jejich velkém koncertě, který bude 2. října 2026 v pražském O2 Univerzum. Tak běžte k nám na web, zahlasujte a třeba to budete zrovna vy, kteří se s Lunatikama osobně potkají.
2: Radio Kiss.
0: Radio Kiss.

0: Pitbull a Mark Anthony za námi. Vy posloucháte Kiss, stále taky Jukebox, takže stále vybíráte a já tady mám další vzkaz. Tak co mám pustit?
1: Zahraj prosím písničku pro moji mamku Kamču, dneska má narozeniny. Mám jí moc rád a ať je zdravá. Písnička Groove Coverage. Děkuji, Jamal.
0: Tak zahrajeme, dáme hudební dárek k narozeninám, no a mamče všechno nej, i od nás. Really?

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Středa večer, a to znamená, že Jukebox dnes jde do finále, protože ve středu od 21., která už se nám pomalu blíží, vás čeká Kiss paráda, takže se těšte na Bejslikra a uslyšíte, jak jste si to hezky odhlasovali u nás na webu kiss.cz. No a po Kiss parádě dneska Transparty, ovšem Transparty live, takže nejenom Bejslikr, ale taky Michal Kavalčík a 60 minut navíc, to znamená až do půlnoci trancová muzika. Tak takový je program zbytku dnešního večera na Kissu. A jaká bude poslední muzika jukeboxová?
2: Ahoj, zdravím všechny. Chtěla bych nechat zahrát písničku od Neny Love Balloons a bylo to pro všechny, kteří si vzpomněli dnes na můj svátek. Udělali jste mi velkou radost. Tobě do rádia a všem Adélkám, ať máme ještě krásný večer. Ahoj, Adéla.
1: Ano, tak oslavenkyně, tak i ode mě všechno nej, i všem Adélám, které ladí. A vám ostatním krásný večer, Vojta Sklenář se loučí a těším se zase zítra v 6 večer u Jukeboxu. Ahoj.

0: Hitparáda. 10 největších hitů současnosti seřazených přesně podle tebe. Kiss Paráda. Kiss Paráda rádia Kiss s DJem Bassnickrem.
1: Kiss Paráda. Yes, 3, 2, 1, go, 3, 2, 1. Tak to si možná teď říkali všichni školáci, kteří nastoupili do prvních tříd a bylo jich přes 110 tisíc. Tak to je úžasný. Moje dceruška taky šla poprvý do první třídy, no a byl hotový, jsem plakal, no. Krásný. Takže zdravím všechny prvoškoláky a rozhodně ty už asi chrapou. Všechny, kteří poslouchají aktuální Kiss Parádu, ať už v neděli po 19, tak ve středu po 21. Hoď sem, tady s váma The Baslické DJ Bassnicker a spousta hudebních plejád. Dneska třeba Mark Korn, jeho novinka I Won't Let You Down.

Každý týden vydávají nový písničky, tak ono je těžký nějakou chytit. Dáme si Stevea Moránu. A nebo Sonyho Foderu. Tak je více na šesté, že budeme dělat samé taniny, taniny, tak jako Popelka, že ona bále, ale nebojte, já o půlnoci končit nebudu. Tak, desítka, Chasen, jste tu trošku DNBčka, Mr. Jan Hus, upálený Irak a Disfrangled, trošku dramíku, který nám slítnul ze sedmičky na desítku, chce to hlasovat. KISS.cz, naše vaše webovky.

Tohle mi píše tady na Instač Petr Jerhot, kterýho chci moc pozdravit. Markorn je fakt excelentní, ta se povedla moc, tahle písnička. Minulý týden jsem to o tebe slyšel první a teď mi to hraje skoro denně, skvělý. A za vás jsem moc rád, že tuhle tu muziku posloucháte. A co se týče třeba Marka Korna, no tak ten stále láduje.

0: Let's go, kysáci. Tak to byla Shakira, Burna Boy, Die Die. Devítka na desíce v rámci aktuálního kola Kysparády. Chasen status J-Hus, Destrangled. A už jsme stihli nasadit i Marka Korna, I Won't Let You Down. Teď jdeme do Holandska, do Amsterdamu a dáme si Viliho Williama. My Oh My, společně s Chris Cross Amsterdam. Dneska 16,5 tisíce hlasů. 8.
1: Kysparáda. Místo.

Baby, My Oh My a Willy William, Criss Cross Amsterdam. A my jdeme na dnešní tip na hit. Pochází z Německa, kde se narodil Mr. Klaas. To je člubrda, který jako z toho Luna vylítnul, praštil se do hlavy a říkal jedno jediný, hele, já začnu dělat muziku. Ta mě bude bavit a budu dělat hlavně remixy těch největších pecek. Tak přišli! Aha! Hlásí se vám Radio Kiss, Dana Patrasová a Praha. Sunwater překopal ponorku hit z roku 93 od Alexe Christensena. Sunwater

0: největší virální hit současnosti, jakmile si pustíte sociální sítě a najdete tam prostě nějaký storíčko nebo reelsko a td., tak zcela jistě prostě bude ovládat smash hit podkladovku právě Hugel, který německou, holandskou tak platí za absolutního boha. Podobně je na tom Vice a taky SK Hit Memories, který zdolal belgickou chart, a co se týče Vice, tak dorazí do České republiky příští rok v únoru. Moc se na to těším, jsem zvědav, protože Vice krom Hit Memories a Stars opět ukazuje svoje velký lokty. Dneska naše se v Kiss parádě na Radio Kiss.
1: Kiss paráda. Místo 6.
0: Opět hlasujte pro svého oblíbeného favorita. Kiss.cz, naše vaše webové stránky. Let's go.

Memory s Kysáci mi dochází jedna věc. Pokud posloucháte středu 2. září, mi to došlo až teď. Já říkám, proč vždycky mám v hlavě tenhle ten datum? 2. září ve mě vždycky něco evokuje a teď mi to konečně došlo. Přesně 2. září roku 2006 jsem začal vysílat na rádiu Kiss Jižní Čechy. Dneska je to 20 let, ale 21, 22. Tehdy jsem začal s pořadem Kissmanie. V 19 hodin poprvé byl můj vstup v éteru a mě to hrozně bavilo, že dneska vlastně 20 let. Dneska je to 20 let, co tady jsem na Kissu bez přestávky, moc si toho vážím. A opravdu jsem šťastný za to, že jsem přežil sjednocení a že tady vlastně 10 let můžu vlastně už od roku 2017 vysílat pro celou Českou republiku. Je to neuvěřitelný, já za to děkuju, že stále posloucháte. Nejen mě, jsem tam v juboxech, je pravda, že já jsem dřív vysílal každý den na Kiss Jižní Čechy. Od pondělí do neděle minimálně 4 hodiny, 5 hodin denně. Projel jsem snad všechny časy od odpolední show, ranní show, dopoledne, takže všechno za těch 20 let a... Kiss Paráda je pořad, který mi zůstal od začátku celý, takže 20 let už jsem tady v Kiss Parádě a to si moc vážím. A po 20 letech můžu uvést dalšího velkého mistra a dnešní

0: hudební novinku Season 2. Robin Schulz a Waterman Take It Slow, Ballad v éteru Radia Kiss. Takže jdeme na to, Robin, který je geniální a konečně nám zase servíruje něco novýho.
1: Novinka Kiss parády Radia Kiss.

s Inuškerovou na bíbíčku. Bebe, jo, pozor. Když vidíte nápis tady jako moderátor rádia, bebe, jo. To nejsou ty bebečka, já bych si dal nějakou bebečkou buchtu. Tak a tohle je Rexová buchta, BB Rexa, Bebe Rexa, no. Tak kdyby byla někde na pultech, tak asi by šla na dračku za 14,90. Každopádně k tomu ještě Faithless, New Religion, stará dobrá klasika v novým kabátě. No a vzpomeň

0: Sam Wood. Luda Buddy od Eiffel 65. A proč BB Rexha? No, protože BBčka máme i na čtyřce za 4,50. David Guetta a Sad Girls dneska čtyřka v Eteru Rádia Kiss. Spousta hlasů dostali.
1: Kiss paráda. Místo čtvrté.
0: Pro všechny smutní holky, co se bojí bouřky, a nebojte se. Tak jdeme na to. Sad

0: jo, řekni něco, řekni něco. Řekni něco, řekni. Tak řeknu, neřeknu, řeknu, neřeknu. Řeknu, neřeknu.
1: Kiss paráda, tip na hit.
0: A proč to vlastně říkám já? Protože řekni něco je název další skladby Sony Fodera. Člověk, který vyloženě tahá za nitky ve Španělsku. Tam je hezky. Španienia, undo, stres, quattro, sicosets, tax. Řekni něco z Becky Hill dneska, tip na hit.

Folera, Becky Hill v Eteru Radio Kiss, taková pohodička. A pozor, já si teda dovolím ještě zahrát jeden tip na hit. Dneska jsem nějaký hodnej, tak bych si mohl zase udělat malinko bordel tady, jo. Tak jo, důležitá věc, dneska jsme se bavili s mýma drahýma šéfíkama, Kaju Lennerem a Romču Andělem, my jsme měli tady poradu v rádiu, tak jsme drbali a Kaja mi říká, hele, blíží se ti 500 Kiss parada, víš to. Za 17 týdnů jubilejný 500. díl na celoplošním rádiu Kiss. Takže pro všechny, kteří mají rádi Kiss parádu, slibuju, že bude jedna velká specialitka tady. Spousta hostů, možná i chlebíčky. Každopádně teď ještě jeden tip na hit, který mě baví. Steve Modena, Show Me The Way. To je pan, který hraje na klávesi. Hraje starý 90-kovej sound a dává do toho novej kava. Je to krásně, to úplně... Wow, úžasný. Show Me The Way, Steve Modena na rádiu Kiss. Když se...

Show Me The Way, Steve Modana, tak si představte, jako ukaž mi cestu, který jde v lese, třeba u rybníka takovýho zeleného, a musíte si ukázat cestu, no tak si stačí pustit tuhle písničku. A je to zase OK. Pozor, ale teď jdeme na bronz. Na bronzu je mistr Armin van Buuren, ne, Burak. Taky ne. Armin van Buuren a Sasha Everlasting. Hit, který vám nandá husí kůži, třeba když máte husu na obojku. Si to představte. A u toho tuhle písničku. Jdeme na to. Číslo 3, numero 3 na Rádiu Kiss. Let's go. Kiss para.

Mistr Armin van Buuren, neskutečná pecka. No a pozor, tak teď to rozřešíme. Kdo pak nám vyhraje kisparádu? Budou to zase Offenbach? Nebo to nebudou Offenbach? Tak já vás chvilku budu napínat, ještě než vám to prozradím, tak dáme rekápko. Napět se i na Whis Away Away. Čtyřka BB Rexa, David Guetta, Sad Girls. Trojka Armin van Buuren, Sasha, Everlasting. Ty brďo, hele hit, když zazní někde, je to neuvěřitelný. No a pozor, Offenbach, Four to the Floor. Dneska slítli o nějakých 12,5 tisíce hlasů na dvojku. No tak se to nepovedlo. Málo jste pro ně hlasovali, ale zase na jedničce máme někoho, kdo vám i nám udělá radost. Číslo 2 Offenbach, Four to the Floor v Kiss parádě.

0: říkáte, ano, už jsme ve finále, konečně ten bassliker přestane mluvit a budeme mít klid od něj. Tak jo, hlavně teda vy, co máte neděli. Si, protože pokud máte středu, první středu v měsíci, tak za chvilku Trance Party Live. Nicméně, je tady jednička, já už jsem na ní apeloval před pár okamžiky a zjišťoval jsem fakta. Ano, těch fakt je spousta. 101 řadovej singů, ano, už tolik jich od roku 1993 za celou tu 33letou kariéru stačili vydat němečtí skuci, tak si spočítejte průměr minimálně 4 songy za rok. No, je to celá velká banda, oni měli taky v době covidové menší pauzy, ale tak to odpovídá, že zhruba ty 3-4 hity za rok dají dohromady. A tím aktuálním je hit No Rewind, který nám opět poskočil na místo nejvyšší. 4 týdny byl blokovaný na dvojce, teď už je zase na absolutním vrcholu, tak doufám, že vy vyvrcholíte, stejně jako Kiss paráda. A díky za to, že jste ladili, že posloucháte, hlavně, že hlasujete na webu kiss.cz. To je to vaše gro, protože vy si sestavujete aktuální pořadí týden co týden a potom ladíte v neděli po 19. a ve středu po 21. Tady se mnou s Bejslikrem. Dneska 20 let s váma. Tak a 483. kolo je za náma. Ta 500 už za 17 týdnů. Připomínám, no a kdo ví, kdo tam vyhraje. Teď je to jasný, pro začátek září 2026. Jsou tady Scooter No Rewind číslo 1.
1: Kiss paráda. Místo první.

0: DJem Paisleykrem a Michalem Kavalčíkem. Trance Party Live. Exkluzivně na Radio Kiss.
1: OK, kysáci, takže dneska malili linko jinak. Nebojte, čeká vás Trance Party Live, opravdu live, v živě. Live on stage, dvouhodinová. Ovšem, dneska teda jenom one man show. Dneska tady budu sám, ale vy mi, doufám, pomůžete. Já tady trošku zneužiju tu naši telefonní linku, apku Radio Kiss, uděláme si nějaký slogy na psání. Protože můj rádiový brácha, Mišáček Kavalčíku, bohužel dnes nemohl dorazit. A já už si moc pozdravit, těším se na něj příště upřímně. 7. října 2026 nás čeká jubilejní 60. vydání Trance Party Live. Dneska 59, takže 2 hodiny vlnobytí. A pořádně to tady rozjedeme na plný pecky. Ovšem, já tady mám tip na hit, který mi poslal náš Páťa Peltan, ten akorát jede z jihu, já tam pojedu po skončení Trance Party Live, jede z jihu do Prahy a vybral si tady písničku, takže já Páťovi Peltanu samozřejmě na cestičku zahraju song. A když jsme u těch přání, klidně mi dneska pište Instagram, samozřejmě přelídka, apka Radio Kiss, tam je to nazpět. A já tuhle tu pecku zahraju speciálně i Kabelce, a.k.a. Dráteníkový, ona bude vědět. A Denisce samozřejmě taky, ona to nechtěla, ale to nevadí. Takže hrajeme a zcela jistě všem, kteří se těšili na dnešní Trance Party Live. OK. Takže jo, i pro Mišáka Kavalčíku, bráško, jo, dneska ti to věnu celý ten díl. 59 a já jsem si tady zapojil svoji konzoli, takže jdu na to, jo. OK in the house.

OK, takže kysáci, ladíte dnešní Trends Party Live 59. vydání. Dneska jsem tady na to sám, takže já jsem si tady zapojil svý předávačičky a jedu si tady. Ale protože jsem línej, já to řeknu na rovinu, tak jsem zůstal v našem studiu Rádia Kiss, nešel jsem vedle, protože většinou tady dole v baráku nadávají, že to je hrozný rachot. No a konzoli mám na druhé straně studia, takže musím vždycky si tady přeběhnout, doběhnout. Ale miluju tyhle ty loopy, které tam můžu zadat. A moc děkuju vám všem, kteří právě teď posloucháte Trends Party Live. Ano, připomínám dneska bez Myšáka Kavalčíka, bohužel. A koukám tady na zprávy. Martina Kuderová píše: ahoj kluci, máme naladěno, sedíme ve vířivce a jsme, ježišmarja, rozjetý na Trends Party. Díky za společný foto na lokti, byla to pecka. Tak zdravíme celou bandu. Další vzkazoš, tady mám tu spoustu hlasovek, taky tam bouchnem. Nikolka Kiss, Písek, posloucháme na spaní, zdravíme z Ústí od Koníku, nějakou pecku Country Trends, jestli něco takového existuje. Country Trends, no prosím tě, OK, tak zkusím nějakýho Avicio. Já už tady mám rozjednanýho, zalupovanýho Armin van Buren a Hardwella. Mám na to chuť, tak si to dovolím tady zahrát. A za chvilku dám taky prostor vám všem, 210-323-23. Já si tady míchnu 2-3 pecky, OK? A pak mě signujete Trends Party Live 59. Já letím, jo, dejte mi 3 vteřiny, než to odlupuju, já si hodím jingle a jedeme dál, let's go, here.

The Trends Party Live 59. 59, 22, 20. Dneska teda úplně ne Trends Party, spíš Hands Up Party. To víte, když jsem tady sám, tak si tady trošku bordílek. Nevadí, OK. To je taková vlna Aquagena. My s Aquagenem teď jsme jaký kámoši. Takže to byl hit There is a Star překopaný Farou, ten nejaktuálnější. Dali jsme si Speed Up a mám chuť na Everybody's Free. Hit společně s Rozhalou, neskutečná petelice, excellent verze. Takže to tam nandáme v Eteru Radia Kiss a já tady koukám na zprávy. Peťa Maďar, co tak dá něco od Saber Zero Project nebo 444 Timmy Trumpets? Ideálně, hele, OK. Pro všechny, kteří byli s tebou na Tomorrowlandu, bylo to skvělý s váma, kluci. Pro tebe hlavně pro Kubu, Michala, mladýho Maďara, Petra, Mejva. Zdravíme, Mejva. A pro všechny, co poslouchají, zdraví Maďar z Itálie, co nevidím, se zase potkáme. Vašiku, díky moc, kámo, zdravím. Posloucháme, protože to milujeme. To je krásný Ether Radio Kiss, Pepina. Zdravíme, Pečenku. Tak jo, a jdeme hrát na Kissu. Everybody's free.

to byli Avengers. Já jsem se trochu utrhl z řetězu Envir Avengers Game na Radio Kiss a já zkusím tady schválně telefon. 210-323-323 Radio Kiss, já vám splním písničku na přání. Prosím vás, trancovou, jo? Jste mi potom

0: tam je?
1: Ahoj, ahoj Vašku, tady Lukáš.
0: Lukáši, no nazdar tě, Pérek, tože nespíš?
1: Já tě poslouchám přes krabičku.
0: Přes krabičku poslouchám, jakou krabičku, malou krabičku, jo?
1: Přes O2, ten repráček.
0: Jo, repráček jedeš, jo, dobrý, tak zdravíme do vody. Každopádně, kámo, to jsem rád, že jsi mi takhle dovolal, hele, taková speciální trance party live bez myšáka dneska, kámo. Hele, takže ty jenom posloucháš, co děláš, tancuješ?
1: Ten naroční.
0: Naroční, co makáš?
1: Makám.
0: Logicky, vidět. Na co tam děláš v práci?
1: V Kauflandu.
0: Jo, to jsme udělali teď takovou reklamu. Reklama. Dobrý, tak prosím tě, co vám tam pošlu?
1: Ty jo, trend, tak taky trend. Hele, dal bych Voodoo & Saranu.
0: Hezky, a kterou chceš od nich? Overload.
1: Overload a nějaký dobrý remix.
0: Jo, dobrý, tak já budu hodnej, protože já mám rád Overload. Miluju.
1: Já ani si nepamatuju, jestli jsi to hrál na tom lokti.
0: Já vím, na lokti, jo, ty jsi to chtěl zahrát, Luky. Já,
1: a nebyl, a pak už nebyl ani
0: já tak. Už vím, já se ti omluvám, prosím tě.
1: Jo, to pohodě, úplně nešlo.
0: OK, tak já budu takový, že ti to rovnou pustím, jo, draku?
1: Jo.
0: Máš to a zvládni tam tu noční těpéro, hej ho. Jo. Luky.
1: Ahoj.
0: Žáko bylo šílenče. Tak jo, super, tak jdem si zahrát. Já se ještě podívám přes kazy, tady naše apka Rádia Kiss. Co jste mi tady poslali pěknýho, abych na vás nezapomněl. Jak si pozdravit ještě Páťu, ten jde s bráchou a jsou úplně hotový. Takže kluci, mám z vás radost a tady vzkazuješ.
2: Čau draku, jedeme s klukama ze Slovinska, takže cesta bude ještě dlouhá a samozřejmě ladíme všichni Rádio Kiss. Prosím tě, můžeš nám tam nechat zahrát písničku od Alexe Christensena a Harrisa Forda Du hast den schönsten
0: Arsch
2: der Welt.
0: Ja.
2: Myslím, že jsem to řekl správně.
0: Very
2: je to
0: good.
2: Parádní pecka, která se hodí pro dnešní noc. Měj se hezky, čau.
0: Vielen Dank, schönen Fahrt, ja, du hast es sehr richtig gesagt, also in 3-4 Minuten für dich auch Alex Christensen. Takže dáme samozřejmě pro všechny. A

0: co to dneska hrajeme, prosím, to byl Top Model z Lesperanza B2 Vinyl Clubbing Man Edit. Skvělý, a teď trošičku masakr z Hamburgu. Klub Tunnel, který dává dohromady legendární DJ Dean. Ježiš, kolik, už jsem malém řekl, prosím to. Mrsknem si tam, hit Take Off. Take off. OK. Je tady chodí miliarda zpráv, tady brutálně. Hele, Marcel, já to nemůžu přijít, to jsou samý prostý slova. Ven, co to je dneska nářez jak cip. Zdraví tě Marcel z Filadelfie, USA. USA. Pavlušku Bony zdravíme, Aničku, Mašičku, Nikču. Zdravíme další skvělý pařmeny, který tady posílají vzkazoše přes apku Rádia Kiss. Ahoj Bejzy, píše Jirka Čimera, zahraj mě nějaký trend, co bude dunět, takže to přeluší i to cinkání lahví u nás v pivovárku. Zdravím a díky za nejlepší pořad na Kiss Rádiu, Jirka z pivovárku, no skvělý, hele. A tady mi posílá fotku, máš sluchátka, kouká, zabiják, kámo, legenda. OK, tak já jdu hrát, Trends Party 59, trošku jinak dneska. Live DJ Basslicker is in the house, yeah.
1: Jedeme s klukama.
0: Tak jo, jedeme s klukama, tak jeďte kluci. Everybody needs somebody, here we go, put your hands up for Detroit. Zahraje Viléma Orbita, Martin Schubert, Martine, kolega z rádia, vedle. Barbara z Adagio for Strings, Ferry Corsten Remix, tedy tu jedinou správnou verzi Adagio. Martine, máš jí tam jít, jo? Put your hands up in the air! Jsem je tady už... Mává Pavlína Wolfová, má nějakou debatu, že ať to sklumím. Tak ještě tady mám jeden zkazoš pěkný, který mi přišel, jdem na něj.
2: Ahoj, to je Jirka z Powerlu. Chtěl bych nechat zahrát pro kluky do práce písničku od Snap. A tím to rychle učíká, ahoj.
0: Dobře, tak Willem Orbit a Snap, jdu na to, jo? Jdu na to, kluci. A teď ještě Take Off.

0: Já jsem dneska asi mrtvej. 59. No, co?
1: Trends Party.
2: Trends Party Live.
0: Trends Kiss. Party.
2: Radio Kiss.
0: Trends Party Live. 23 hodin, 11 minut, 33 vteřin. Takhle jedeme live on stage. A já jsem slíbil tady našemu úžasnému Martinovi Schubertu, že dáme Williama Orbita, Barbers a Dáču Four Strings, originální verze. William Orbit nás bohužel opustil. Před měsícem, cca měsíc a půl je to, a vzpomínka na tohleto velkého elegána. A pozor, tohle byly Datvikas, Save My Soul, předtím Datvikas Lambada, tu miluju, a Super Duper Fly, Patrick Prejl, podání si 170, může, pozor, na týho český Detroitce máme. Ježiš, já jsem zase něco řekl, bože, živý vysílání milu. Tak, a píšete mi tady ve velkým, já už nestíhám. Samý bomby, František Knotek, zdravím, vravím tě, Sára, super bomby, dneska jedeš, díky moc, neskutečný vály, co to bylo, prosím tě, za song a remix Voodoo and Saran, to byl CJ Stone edit, on ofiko nevyšel, ale protože jsme se CJ Stonem kámoši, tak jsem si ho tady jako dokázal pustit. Paráda, bombastic, tak. Patrika zdravím, ještě jednou letíme spolu na Ultra Music Festival, těším se. Zdravíme i Zdendu Golíka na Ostravskom. Krásně. Verču, jestli ještě poslouchá, já se to dozvím za chvíli, jestli poslouchá. Tak a super bomba, super duper fly. Takže Pazmeni, everybody, teď William Orbit, Adagio Four Strings, pak něco od Armina, no já zvolním dneska, jo, protože bych si chtěl ještě zavísit na to 60. vydání, který bude konkrétně 7. října 2026 na Radio Kiss. Chci poděkovat vám všem, kteří jedete, zahrají mi, dostanu na Orlíku nějakou klasiku od Gigiho třeba, klasika lyžáků a vlastně každý akce našeho mládí, díky moc, oholím to na JBL a se kysáci ukážou po břehu. Paráda, já už mlčím, tak jo. Live, Radio Kiss dneska, bíchá pro vás pouze DJ Bassligger.

0: Vypsát si Trends Party Live 59, kterou dneska vynosím u bráškovi Michaelovi Kavalčíkovi. Ještě bohužel nemůže být s náma, ale příště 67. října už plný sestavě. Já chci pozdravit Tomáše Slijackýho, tak konečně poslouchám, mám noční. Tomíku, krásný, já bych si asi vzal pod sebe noční. Mám tady toho miliardu, já chci všem poděkovat za to, že posloucháte Trends Party Live a za chvilku nebojte, za chvilku už vysmahnu, budete mít svatý klid tady ode mě. Zahraj mi prosím tě Ellen Watts, JDL, Adamo spíše tady, Pítr Maďar, můj kámoš. Vášo, Saša musela být bez těho, by to nebylo super, jen tak dík moc, hraj skvěle, Maďar. Taky zdravíme, Tereska mi tady posílá vzkazoš.
1: Ahoj Vašíku, taky tady s Oldou zdravíme, taky posloucháme, ladíme výborné, dobře nás tu bavíš, výborné pecky tam vybírají písáci a my bychom měli taky prosbičku. Buď prosím zahraj Alex Morph Paradise, anebo The Weeknd, Blind in Light, Mark Sherry Remix.
0: Super.
1: Si, co tam budeš mít. Takže zdravíme a zdravíme všechny kysáky. Hej ho!
0: Hej ho!
1: Čau.
0: máme, díky.
2: No, DJ Bazley Kraj nejlepší. Bazley, bouchej to tam. Jste to takhle elektrochymy, LK, Šalk.
0: Šalk, Ok, tam posloucháš Sašu, viď? Kámo, jedeš fakt bomby, Lukáš Gripen píše, jen tak dál hraj cokoliv, protože ty to umíš nejlíp, jen tak dál, díky za veškerou muziku, co váš dáváš, Stanley zdraví ze Švédska, jedeš bomby, Stanley Zavadil, skvělý Honza taky zdraví, je vás tady milion, a prosím vás, teď si dovolím zahrát song, který není na Spotify, jo, já jsem už mu vynadal, v sobotu jsme spolu hráli na lokti, bylo to skvělý, i z Groove Coverage, kde jsem si dokonce zaspíval s ním Last Unicorn a s týmem Rádia Kiss, to byly zážitky, na který se nezapomíná, ale Kosmonova byl dokonalý, já říkám, prosím tě, Michaele, zahraj mi The Daydream z Maxi verzi, on mi to tam zahrá, já moc děkuju, takže já teď chci zahrát zpětně pro Kosmonovu, protože vím, že Kosmonova poslouchá, takže Fyrdich, Mindflowing Kosmonova,

Posíláme na Dieseldorf Gerade. Electronic Pleasures in a Blinding in the Light. Tak já si musím zase přelíst, jo, abych to posunul. Ale takhle tímhle stylem třeba vysílat na rádiu Sunshine Live každou sobotu Classics s DJem Falkem a Erikem SSL. On si to hezky zalupuje, pak mele a pak jede dál. Takže já odlupuju, za 3 vteřiny jsem u mixu a hraju dál. 23:25, za chvilku končíme. Ho, hurá, hyby, bura. Ne jako pro mě, ale pro vás, protože budete mít klid a sebe. Hele, a Adélky mají sváte, tak já znám Adélu. Adélu Jirkalovou, mojí kolegyně z Jižní Čechy bývalou, teď je na rozhlase, takže si pozdraví Adélku Jirkalu a Adél Cinklu taky zdravím, taky s náma vysílala na Kisu. Tak a teď už jdu hrát. A všem Adélkám, jo?

0: Schwabische. Hey, mein Freundich, herre gerade Radio Kiss. Danke für schwarze Puppen und mein Lied. Skvělý, Kosmonová napsal, ahoj kamaráde, poslouchám Radio Kiss, díky za schwarze Puppen a písničku ode mě. Ok, tak jo, Kisáci, jdu se ještě něco zahrát, nebo pro vás. Tady mám přáníčka, zahraj mi něco od Four Clubbers, prosím tě, tak hrál všechno před kvůli sami. Ideálně Together, prosím tě, Together, Megara versus DJ Remix máme. Mark et Claude, Zuzku z východních Čech zdravíme taky, Mark et Claude, jestli můžeš, nebo Eriku, I don't know CYT Remix, hele, tak všechno, jdeme na to!
1: DJ Bass Linker, Trance Party, Radio Kiss.

0: Tak jo, kysáci, hele, víte, to je to krásný. 23 hodin, 51 minut a 40 vteřin, já už tu konečně nejsem sám.
1: Já tě cítím už.
0: Jsem se nenavonil, nebo co?
1: Ne, I feel you.
0: Ano, Market Claude. Lukáš Blaha, já to prásnu. Lukáš, to je legenda, ikona, teď můžu.
1: Ale ne.
0: Hele, svýho času na den z rádiu, já jsem ti posílal, jsme se ty
1: na jednom taneční nejmenovaném rádiu.
0: Bass Machine, a ty jsi mě nasazoval jako programovej
1: je
0: tenkrát.
1: Je to tak, je to tak.
0: To byly časy, tam se vlastně zrodil Bass Machine.
1: Ano.
0: To už je kolik, přes 25 let možná.
1: No, 2005 jsme to rozdělili.
0: 2005. Já jsem dneska 20 let v éteru na KISu, jsem si uvědomil. 2. září 2006 jsem začínal na KIS Jižní Čechy, předtím vlastně den z rádiu.
1: Ano, ano.
0: A spousta jako těch jiných fan pamatuješ, ano, to můžeme říct. Jas,
1: ano.
0: A hele, on už to ne, ty jsi vysílal, ty jsi velká ikona českého éteru. Na Zlatce, že jo, tenkrát?
1: Na Zlatce, to ne, to bylo takový rádio po Zlatý Praze.
0: Já jsem to právě nechtěl říct, protože to ještě existuje.
1: Ano, ale na Zlatý Praze samozřejmě jsem strašně toužil vysílat, ale tam jsem bohužel nevysílal. Ale zdravíme Luboše Nováka.
0: Luboš Novák, legenda.
1: Ano.
0: Neuvěřitelná.
1: Ale to je vlastně člověk, který mě přivedl k rádiu. Já bych byl rád, aby on to jako slyšel takhle v éteru.
0: Já si myslím, že někdo to nagrebuje, třeba Scuderio, nebo prosím vás, pošlete mu ten vstup a on si to Luboš poslechne, tak mu něco vzkaže skýho ještě.
1: Luboši!
0: Luboši!
1: Pořád si tak chobotnatej.
0: Jo, on miluje DJ Energy, jo, tyhle, tak já bych mohl ještě dát nějakého Energy. Jo.
1: Určitě dej mu. Ale peace to the world!
0: Peace to the world! Kámo, vyberu to. Ale když ještě jsem si vzpomněl Luboše Nováku a Lumíra Skokana třeba, kterýho jsme teď potkali.
1: Ano, Lumír měl jednu výjimečnou vlastnost.
0: Ano.
1: On, když šel na nějaký koncert, tak on tam byl předskokan vždycky.
0: Ano, ale já musím říct, Michal Kavalčík slavil 50 na Žižkovský věži a Lumír, Lumír tam pracuje teď ve velkým teda, takže bylo hezký ho vidět zase po tolika letech.
1: Tam jsme se sešli, a ještě musím jednu věc na závěr. Měli jsme jednou poradu na jednom tom nejmenovaném tanečním rádiu a přišel kolega a říká, Lumíre, jak ten pán na recepci doleví ze 6 atlet? A Lumír, co, jak, proč? No on říká, dobrý den, pane Skokane.
0: Pardon. Lumíra taky zdraví. To jsou naše začátky.
1: Aha.
0: Mě bylo 12 let, 13 let. Já jsem ti posílal i na Densko vzkazy, ty jsi mi dal písničky na přání.
1: No, tak samozřejmě.
0: Neuvěřitelný. Tenkrát ve škole internet, než se mi ta stránka načetla, 32 kbps.
1: Tak to bylo věc.
0: Průšvih, neuvěřitelný.
1: Ale Market Claude, to je věc, kterou jsem neslyšel.
0: Já jsem si vždycky myslel, že to je jeden.
1: Těch 20 let.
0: Market Claude, pak jsem se naučil francouzsky a zjistil jsem, že to je Mark a Claude, oba dva kluci.
1: Fakt jo.
0: Jsi nevěděl?
1: tak to je úlet.
0: Jsou dva kluci doma, I need your loving like the sunshine.
1: No je.
0: To byly krásný.
1: To bylo jsem milovat.
0: Ale úžasný, já jsem úplně z Lukyho Bláhy konsternovat, to je krásně spolu, takhle můžeme se zavysílat a zazpomínat na ty starý časy mileniovský, když se hrály tyhle velký.
1: Já jsem rád, že jsme to zažili. Myslím si, že jsme zažili zlatý časy, zlatý taneční muzik.
0: Přesně.
1: Tak vycházely tehdy opravdu za mě nejlepší věci. Ne, že by dneska nevycházely krásný.
0: Ale já mám rád takový ten rok 2000 až 2000. To bylo dneska
1: pořád. Gorilla, tyhle trendy, System F. Já jsem ti dneska posílal tip, tak
0: posílal.
1: Doufám, že do příští trendsparády třeba.
0: Hele, Gurielu bys mi mohl zahrát, Liga, já ti tam fláknu do playlistu. Já se přiznám, já občas po půlnoci tady rozflákám playlist, když končím. Asi jste si všimli,
1: tak to
0: že to
1: byl ty.
0: To jsem já. Ty modrý hity jsou ode mě. Tu mám totiž složku, kterou jsem zdědil z KIS Jižní Čechy. Mám tu asi 14 terabajtů muziky, 8 900 skladeb a jsem rád, že to tady pořád funguje. A je to vlastně i díky tobě, že tyhle hity si hrával.
1: To je pravda.
0: A já si ještě vzpomenu a už budu končit.
1: Už
0: to je jedno, že máš za 5 minut vysílat.
1: Ano, ano.
0: Luky, ještě vzpomenu, právě když jsem s Lumírem Skokanem a s Lubošem Nováku hrál na parníku, mě bylo 14 let, pyžamová party.
1: Ano.
0: Já přijel vlakem.
1: Ty jsi fakt přijel v pyžamu.
0: Do Prahy, pyžamu. Ale já jsem si myslel, že tím pyžamem už musím jít od začátku.
1: Jo, takhle.
0: Já jsem jel z Českých Budějovic s tím vlakem prostě do Prahy, hotovej, že jo, říká, jdu hrát na parník tady, neuvěřitelný, a tak pak jsem šel tady po té Praze, všichni na mě čumě, říká, co je, říká, pyžamová party.
1: Pyžamová party, ne, na parníku.
0: A ten král Lumír Skoka říká, prosím, to se směl oblíct až tady. A to si vzpomíná. Hele, a víš, co jsi mi hrával nejčastěji tenkrát, když mi bylo 12 nebo 13? Poznáš to, hele, co to je?
1: Lautsprecher!
0: Lautsprecher! Orient Express, já?
1: což je reproduktor, mohlem.
0: Já, Lausprek, on měl dva velký hity.
1: Omnibus.
0: Ano!
1: Omnibus. Ikfa Omnibus.
0: Já.
1: Ale Orient Express přesně tak. A mimochodem Lautsprecher to vydali ještě předtím, než spadly ty věže. To byla vlastně, ta arabská muzika se ještě dávno předtím takhle proslavila ještě předtím nepěkným tím.
0: Ale myslím, že 2000 rok, jako no. Ano. Se na Zlatce taky hrál.
1: Ano, no nic.
0: OK, takže je ještě potom DJ Energy Peace to the World pro Luboše Nováka.
1: No jistě.
0: Já ti chci poděkovat, že jsem si s tebou takhle mohl popovídat takhle v éteru.
1: Bylo to strašně krásné.
0: No ty seš skvělý. Ty jsi legenda, kámo, Luky. Ne, legenda. Fakt jsi legenda, to je hezký. Jako, protože,
1: jenom takový předsmrdávač.
0: Tenkrát jsem ti volal do rádia a dneska takhle spolu jsme na jedné stanici, to je nádhera, krásný.
1: Tak doufám, že takhle, že to sdílej i posluchači.
0: Mě bylo 12, dneska mě skoro 40, no, tě, už jsme starý.
1: No, je to šílený, jo.
0: Neuvěřitelný.
1: Jak to moc rychle uteklo.
0: Uteklo to. Takže,
1: ale pojďme si to ještě už.
0: Lukáš Bláha pro vás po půlnoci, hrají tam hezky.
1: Budu se snažit.
0: A díky moc. Jinak.
1: Taky díky za vše.
0: 7. října Trends Party Live s Michalem Kavalčíkem, 60. vydání. Přijdeš za náma, Luky?
1: Tu, no tak jestli máte 60, tak to musím přijít.
0: 7. října.
1: To si tady možná i zahraju nějaký song.
0: Tak já Mišáka zdravím ještě jednou, taky mu posílám hubičku svýmu bráškovi. A vám všem, kteří jste dneska poslouchali, omlouvám se, jsem trošku více mluvil, a když jsem tady sám, tak mluvím jak do zdin. Hej ho, pas meni, kdo nepaří s náma, paří proti nám, dobrou modrou skobrou jindá. Řekni ještě něco, boj.

0: Odbyla půlnoc, to znamená, že Kiss zase hraje tak, jak vaše hrdlo ráčí. Volejte nebo posílejte apky.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: odpočítáno jest, máme tady další díl písniček na přání alias nočních jukeboxů, i když Verona před chvilkou zpívala Endless Day, tedy nekonečný den, ale 2. září nebyl nekonečný den, už je tady 3. Zdraví vás Lukáš Bláha od mikrofonu. No a pustíme se do muziky, kterou budete objednávat vy, buď přes mobilní aplikaci, anebo telefonní číslo 210 323 323 a na něm já už v tuto chvíli zdravím Petra. Ahoj Petře. Petře, slyšíme se? Haló. Ahoj Petře.
1: Tak špatně slyšíme.
0: Je to možný, že by tady Basslicker před chvílí...
1: Už je to asi lepší.
0: Už je to lepší, já myslím, že tady Basslicker před chvílí předělal nějak tady linky, ale a vypadá to snad dobře. Už je to dobrý.
1: Jo, tak pěkný s tou legendou.
0: A dejte s tou legendou už pokoj. Nebo se začnu červenat ještě.
1: Jo, ještě se o sobě začneš to myslet.
0: Přesně tak, ještě budu mít nos nahoru za chvíli a to není dobrý, to není dobrý. Tak Petře, prosím tebe, jak se to vydaří při čtvrtku už vlastně?
1: No, prosím tě. Co bychom si zahráli? LMC?
0: No.
1: YouTube?
0: No jo, dohromady.
1: Ten název samozřejmě úplně nevím.
0: Hele, to je to take me to the clouds above, jako vezmi mě jako nad oblaka.
1: No přesně, to je ideální.
0: Víte, tak tahle písnička ta tě dostane přesně do téhle sféry.
1: Přesně, protože ale jen co to dohraje, tak já půjdu spát, tak to je přesně úplně to si.
0: Tak takhle to má vypadat, tak doufám, že se to přesně povede tak, jak má. No a pošleme to někomu extra?
1: No ale pošleme to určitě tobě, pošleme to všem, co poslouchají, všem, co musí pracovat a těm, co už pracovat nemusí.
0: No viď, co se mají a co si to můžou užít jako ty. Že můžu zahlédnout. No tak jo. Tak ti přeju sladké sny, měj se moc dobře.
1: Děkuji ti, dobráte. Budíš ti to oplatit.
0: Tak a těším se zase v éteru brzo. Ahoj.
1: Jo, taky. Čau.
0: Ahoj. Radio Kiss.

0: lidi z okolí a hlavně pro ty hodný a pro děti, že do školy musí chodit každý. Tak ahoj, David Rosbeck, ahoj, ahoj.
1: Přesně tak, do školy je potřeba se těšit, když už tak minimálně třeba jenom kdyby na tělák. No a dáme si Skútry, jasně, zatím jejich poslední single, který má takový roztomilý název No Rewind, tedy žádné přetáčení. Kiss.

Kissu velká vzpomínka na pana Viléma Orbita, který nás před nedávnem opustil přesně v 12:30. Jedeme noční žuboxy a než se vrhneme na další vaše přání, tak je tady přehled taky, už je potřeba si udělat kalendárium pro 3. září. No a pode mnou znělka seriálu 2,5 chlapa, protože její největší hvězda, tedy herec Charlie Sheen, má právě dneska 61. narozeniny. Tak mu přejeme hlavně hodně zdraví, protože on ho má trošku pochroumané po celkem nezřízeném stylu života, který předváděl. No a jinak taky Stračena, alias Martin Straka, český hokejista, olympijský vítěz Nagána, tak ten má dneska 54. narozeniny. No a ještě se musíme dostat do světa muziky, protože právě dnes 51. narozeniny slaví, to znamená, že 51 svíček z dortu svoukne Red Foo, americký hudebník, polovina uskupení LMFIO. Tak ať máte skvělou noc.

0: takový vlastně trochu vzpomínací večer na Kisu, protože tohle zase byly Chicane a s nimi taky úžasná zpěvačka Maria Brennan, kdysi dávno, která taky zrovna v tomto roce odešla z tohoto světa. Ale pojďme do reality, do veselějších časů, ve kterých zdravím na čas, ne na čase, ale na čísle 210-323-323 Martina. Ahoj, Martine.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj. Jak se máš při čtvrtku?
1: Odpočívám, vlastně ráno budu startovat a přejíždět na vykládku.
0: Jasný, jasný. V kolik máš ráno vstávačku?
1: V pět vyrážím, takže za
0: no, jasný, tak doufám, že si odpočíneš teda do té doby trošku. Co bys rád slyšel?
1: Kiss message. Mm-hmm. A bylo by to pro tebe do studia,
0: Moziku,
1: pro všechny řidiče, mm-hmm, jak dodávek, tak kamionů. Prostě pro dobrou náladu a všechny dobrý kysáky.
0: Jasně, tak moc děkuji, Martine, hlavně ať se ti potom dobře vstává, jestli teda zabereš, no a přeju ti šťastnou cestu potom.
1: Děkuju.
0: Taky, díky moc, měj se nádherně, ahoj.
1: Zatím, čau.

0: Soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte ranní i dopolední Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
1: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu. And go.

0: Noční Jukebox.
1: Dál to na Kisu, valíme podle vás a ještě tady bude závan dnešní Trendsparty, protože k té se ozval Jirka. To byl ale mazec, až mě z toho vyhládlo a dostal jsem chuť na chleba s marmeládou. Můžeš mě k tomu zahrát, ať je to tematické písničko z filmu Klub sráčů Adagio Four Strings. No a navíc tahle věc bude na dvojnásobné přání, protože si o ní nahrál vzkaz i někdo s přezdívkou Sushi.
2: Ahoj, prosím tě, nech mi tam zahrát od Tiesta Adagio Four Strings. Dík moc.

0: hlavně, ať nemáte stres, o kterém zpíval Lorán Wolf, no a objednávejte další muziku.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: krátce po jedné hodině letíme nočními juboxy na Kisu, těmi pro čtvrtek 3. září. S vámi zůstává Lukáš Bláha, je mi ctí, no a moc se těším na další vaše objednávky, ať už z aplikace, anebo telefonního čísla 210 323 323, které je obsazené, proto se ptám, kdo je tam?
1: Luky, čau, čau, čau.
0: Ahoj, kdo pak na druhé straně?
1: Pej, Libor.
0: Libore, já tě moc zdravím. Jak se ti daří při čtvrtku už?
1: No, nic moc, jako. Je to hodně špatně.
0: Mohlo by to být i lepší, teda říkáš.
1: No.
0: Tak doufám, že ti zvednem náladu aspoň další muzikou.
1: No, výběr jsem nechal na tobě. Chtěl bych to nechat hlavně pro ranní trojku.
0: Mm-hmm.
1: Pro tebe.
0: Moc děkuju.
1: A na zlepšení
0: nálady.
1: Nálady.
0: Jo, aby se směl líp, hlavně no.
1: No, a ještě, kdybych aspoň se mohl dovolat na tu kartu.
0: No
1: kurva,
0: tak, no. Tak já ti držím palce, aby to vyšlo, jo?
1: No, už jsem to zkoušel 3x a vůbec nic.
0: No tak hele, ono to příště vyjde.
1: Bych to potřeboval.
0: No tak hele, ono to jednou to klapne. Držím palce, Libore, měj se dobře, hezkou noc ti přeju.
1: Já tobě taky.
0: Děkuju.
1: Čau, čau.
0: Ahoj, no a vy ostatní, samozřejmě je to dál na vás. A když teda Libor říkal, abych to nechal na sobě, no tak já to na sobě čistě nenechám. Mám tady pro vás vaše vzkazy a vaši muziku. A teď právě jeden Radomil.
2: Ahojky, Luky. Prosím o zahrání Mark Och, Words. A bylo by to pro všechny kysáky. Pro tebe do studia a pro moji ženu Janču, která určitě spínká. Díky moc za zahrání. Radomil a zdravím z Ireland a volume doprava.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Pokračujeme v tom i v noci ze středy na čtvrtek. No a pojďme se opět podívat do mobilní aplikace, kde se objevil tenhle vzkaz od Dana.
2: Ahoj, zdraví do Rádia Kiss. Všechny posluchače, kteří ať už pracují nebo mají dovolenou, tak mě napadlo, že bychom mohli nechat zahrát písničku od skupiny Fragma Song Tocca Miracle. Co to takhle nechat zahrát? Zkusit v remixu. Taková vzpomínková skvělá skladba, když jsem na to vysí presával na diskotékách. Tak co? Díky moc. Ahoj, Dan.
1: No tak Dané, uděláš mi tím velkou radost, protože já tenhle song miluju. Sice teda víc ten originál, ale chceš remix a tvoje přání je mi rozkazem. To znamená remix pro rok 2008.
0: Kiss. Radio Kiss.

0: druhé pomalu jistě se tedy Kissu odchází David Guetta a spol, ale naopak přichází tahle legendární parta.
1: Rozhodněte o největším hitu skupiny Lunatic.
0: Ano, to je velká akce, kterou jsme spustili na webu kiss.cz. Můžete hlasovat a nejen to, že vy vyberete ten úplně nej song od Lunatic, ale taky se s nimi budete moc setkat. 3x2 setkání, právě potkání se s nimi na jejich velkém koncertu 2. října v pražském O2 Univerzu. Tak určitě mrkněte na kiss.cz, no a vybírejte. A ne, že bych vás chtěl nějak jako ovlivňovat, ale tohle byla vždycky moje jednička.

jo, prostě tak, tenkrát taková romantika, ono nebylo těžké se při slzích lunetik tehdy s nějakou slečnou zamilovat. O tom by mohli vyprávět i Labuš, jejich Fallin in Love, no a pak už je to zase čistě na vás, buď apka, anebo číslo 210 323 323, budu se těšit.

0: Čtvrteční noční žuboxy na KISu. No a telefon 210-323-323, tady vyzvání jako blázen. A v tuto chvíli měl to štěstí, že se dovolal Radek. Ahoj!
1: Nazdar, nazdar.
0: Radku, ahoj. Jak trávíš noc ze středy na čtvrtek?
1: No tak nemůžu spát, tak poslouchám Radio KISS.
0: To je dobré. To je hezký program, aspoň takhle. Když už nic, vy, tak aspoň takhle.
1: Jasné.
0: No tak jo, tak prosím tebe, co by si rád slyšel a komu to zahrajeme?
1: Jeďa, ICMC, bylo by možné?
0: No určitě, samozřejmě, dáme si jejich takže velkou pecku.
1: Takže bylo by to pro tebe, pro celé KISS rádio, publikum, jako dá se povědět o bývalé, takže...
0: Ano, ano.
1: A hlavně by to bylo pro lásku Veroniku Dolášovi.
0: Dobře, a myslíš, že slyší teďka?
1: No já myslím asi, že ne.
0: Nevadí. A třeba jí to někdo vyřídí?
1: Možná jo, možná já to vyřídím ráno.
0: Jo, tady, jen to řekni, hele, že jsi dovolal a že jsi tady jmenoval. A kdyby ti to náhodou nevěřila, tak se obrať na mě potom, jo?
1: Určitě, určitě.
0: Není problém. Dobře. No tak jo, dáme si velkou hitovku z 90. let, tehdy film Trainspotting, Think About The Way I Am C. Jdeme na to, měj se krásně,
1: dobře,
0: Radku.
1: Dobře, dík, taky.
0: A zase někdy, ahoj.
2: Radio KISS, to nejlepší od

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Na Kissu hrajeme přesně podle vašich představ. No a následující song, ten musí zaznít, protože je narozeninový.
2: Ahoj, tady Jana. Chtěla bych zahrát písničku Summer Jam. Chtěla bych ji pro sebe, protože mám dneska 50. narozeniny a protože jsem na cestě na letiště pro svoji dceru, která se dneska vrací z Kréty, tak bych to poslala i všem nočním jezdcům, ať se všichni bezpečně dostaneme domů. Díky moc a mějte se pěkně.
1: Jano, za málo. No a ne, že bych ti chtěl nějak jako nemístně lichotit, ale teda podle hlasu bych ti 50 ani náhodou nehádal. Tak hlavně všechno nejlepší, dobrý dolet domů a šťastnou cestu vám všem.

0: hodinách dvě, takže vy jste hudebními šéfy našeho vašeho playlistu. Tak objednávejte, ať máte skvělou noc.
1: To nejlepší. Od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.